laskavaa.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a nahodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
2: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
1: Se podívej na tričko.
2: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
1: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
1: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No, no.
3: Dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
2: úplně na rodině. Protože
6: byste nechtěli, my jsme tam měli namačkaný jako vratejně, víte, co nás dostalo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní
6: kapsy. Jsme to taky platili.
2: No počkejte, paní Hrubo, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
6: No tak to.
2: No my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
6: Jo, počkejte,
4: buďte uznalí.
6: Počkejte, ale paní, hlejte, mě tady něco neštimuje, tak.

0: Naše rybníky, tam je krásně.
1: Písecky třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
2: Ne, já ne.
1: Ježiš, to je škoda, to máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba do té...
3: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
1: Okolo rybníku, to je taková krása, vám,
3: když jsem
1: viděl ten opar na tím ráno.
2: Opar,
1: Ježiš, to je krása, když jste to znali teda.
0: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
1: Co ty si myslel?
0: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
2: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
0: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
1: No to, kde mám podívejte tam se ten bezdrev, že?
0: No, bezdrev. Podívejte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou zemi. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
1: No,
0: vy jste taky zak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
1: Vy
0: si myslíte, no helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo.
2: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
1: Počkejte, na svatební cestě to, když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
4: To je pravda.
1: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
1: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
1: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
4: Nevím, o děti teď už nevím.
1: Ale babi, přece vím, o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
4: Ale to jedok se nehádejte.
1: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
4: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budu na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
1: 4 hodiny, já vím, že...
3: Oni prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
1: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
3: Ale no tak řeknu jasně,
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jenom ale ukázce. Krásně slyšet to i jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
8: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na Jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal, neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
7: To jsou ty milionářské rozmary.
8: Jo.
7: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
8: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš,
7: tak oni si tě
8: musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
7: Ty hubneš do plavek.
8: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
7: Jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
8: Ano.
7: Že jo, no.
8: A byla tam Naděja, jaký jsou
7: ty,
8: pán Bůh?
7: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku. Že?
8: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
7: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
8: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
7: Jo,
8: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
7: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900 náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo humor mezera A nebo B. Tak do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď v Humoriádě? Výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujem, David, dobrý
2: děkujeme
3: den.
2: Za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Tam Zedník vás oba zdraví, pánové, a přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace, děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko
8: dobrý
2: nebo
8: Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona pá, už tady je připravená, u jo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bezklepně takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona má to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej Jihočech a pojedu domů. sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň se lek vyskočil, já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malý český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo se to zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pán, no, to je takový pohunek, oni tam po vás bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užil ty jsi s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince.
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem se jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělal Libušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano. Bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou. A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská majestátná zvířata a my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli.
2: Počkej, jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem
3: Jadulkou? Jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, jak opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. Opačně. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, ano.
2: A to ale je... dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásní zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jo, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Přeji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bečko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme moc a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Mm-hmm, děkuji.
1: Komu ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano. Ve...
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebylo snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, no jistě.
8: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdyby jsi čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je víc prostořeký.
9: Nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu, je to takový neposeda, no.
3: No až tak tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu.
3: Jo, vlastně to ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni no, já na zahradě
3: no, v
9: práci.
3: V kuchyni na zahradě.
9: Je, prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To, ne, to já si zase jako... Já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovieho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Mm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp. Vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rame.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: Ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou. My negrillujeme, my zásadně negrillujeme. My chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Jo, pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A mějte hezký víkend.
3: Taky,
1: o grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Blanka.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Dávám Alešku.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí. Láďa, já bych tam dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doni vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svinicera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tvořit pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No,
8: není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchylek oproti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr, má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam
3: radost.
1: Nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštní je, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni... Pokud je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano, nejtěžší je, že v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on piano, vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak
3: ano,
1: jednou rukou.
3: On měl tak jako v bok tu ruku
1: a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři,
3: to je pravda.
1: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my jsme potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: U svoru dnes se začne uzavírka kvůli stavbě obchvatu. Turnov má stavební povolení na rekonstrukci své vodní elektrárny. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti a čekáme ubývání oblačnosti i srážek a taky mírné ochlazení. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Dnes se začíná stavba obchvatu u svoru. Silničáři tam proto v 7 hodin ráno uzavřou silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a povede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí i Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc, potrvá do půlky října. Turnovská radnice získala stavební povolení pro opravu své malé vodní elektrárny na řece Jezeře v areálu zhořalého mlýna. Město ji před 2 lety koupilo od soukromého majitele za 50 milionů korun. Dalších 50 milionů potřebuje na investici. Elektrárna je už několik let nefunkční a některé její části jsou poškozené. Ve výrobě jsou 2 turbíny. Zahájení provozu plánuje město na podzim letošního roku. Pokračuje nezávislý místostarosta Turnova Jan Lochman.
2: Přes zimu pojede chlazení, kluziště a tyhle ty další věci, vytápění šatén, to je spousta energie, která se tam využívá. A přes léto budeme energeticky zásobit koupaliště, čerpadla, filtrace a tyhle ty veškeré úpravny.
1: Lebku svaté Zdislavy vystavenou na bočním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí nahradí nový relikviář. Vyplývá to z dohody pražského arcibiskupství, řádu dominikánů z Jablonného a vedení Libereckého kraje. Lebka, kterou zloděj začátkem května ukradl a zalil betonem, je teď v trezoru a později bude uložena do hrobu svaté Zdislavy v kryptě baziliky. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj bude vypsaná soutěž na umělecké dílo, které Zdislavu na bočním oltáři připomene. Majitelé domů, bytů a pozemků mají poslední den, aby zaplatili daně za nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Redl Tax Petr Koubovský.
3: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
1: Pokud je vyměřená daň z nemovitosti vyšší než 5000 korun, můžou ji poplatníci zaplatit ve 2 stejných splátkách. První musí být zaplacena do dneška a druhá do 30. listopadu.
0: Počasí.
1: Teď ráno a dopoledne bude ještě převážně zataženo s občasným deštěm, později se začne oblačnost protrhávat a srážky budou postupně ubývat. Bouřky se vyskytnou jen ojediněle. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na Českolipsku až 22, vítr fouká mírný, severozápadně až severní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli opravě povrchu vozovky je uzavřená silnice třetí třídy mezi Brništěm a Lindavou. Obousměrná objížďka vede přes Jáchymov, Jablonné v Podještědí a Kunratice u Cvikova. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině je tu nový týden, to znamená také nový den a k tomu i začátek dalšího dobrého rána. Přejeme tedy příjemný poslech ze studia Českého rozhlasu Liberec. V kalendáři 1. června taky nový měsíc jsme společně zvládli, ale to se nám postupně blíží, minimálně to kalendářní. A během studentských let se vždy neslo v duchu brigád, tedy alespoň tak jsem si to vždycky plánoval, ono donést si poté domů pár tisíc bylo poměrně příjemná věc a obdobnou možnost budou mít také studenti v Podkrkonoší. Některé tamní obce studentům totiž nabízejí letní prázdninové brigády. O jaké konkrétně brigády jde a jaký je o ně zájem, to se dozvíte už za okamžik v dnešní první reportáži. Od mikrofonu přeje dobré ráno Martin Kolín.

0: Teď už tedy 12 minut po 5. hodině, my přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, konkrétně tedy pondělního rána, a to dnes s datem 1. června. Nový měsíc, nový týden a také nový den. K tomu se můžeme v tomto čase vydat do malých obcí v Podkrkonoší, kde se zvyšuje zájem o prázdninové brigády pro místní studenty. Práce na společném majetku je přes léto hodně a obce se do práce snaží zapojit především mládež, která má v místě trvalé bydliště. Mladší obvykle pomáhá s natíráním a hrabáním, ti starší následně se sekáním.
1: V první části 7. měsíce zde máme připraveno 5 brigádníků.
2: Nezávislý starosta obce Dudník Pavel Steklý právě kouká do seznamu na letní měsíce, který už je zaplněný brigádníky.
1: V půlce 7. měsíce další 2. I začátkem 8. měsíce máme připraveny 2.
2: O brigády tady v obci je velký zájem.
1: Se nám přihlásilo poměrně hodně zájemců. Máme nějaký strop, nějaký plán, kolik brigádníků chceme přijmout, na jak dlouho, protože si na ně plánujeme dopředu počet finančních prostředků, upřednostňujeme děti od nás z obce.
2: Když se podíváme po obci, tak vzhledem k tomu, že samozřejmě zeleně v plném proudu přes léto vůbec těch prací bude hodně.
1: Nejvíce budou pomáhat s těmi udržbářskými pracemi, to znamená natírání herních prvků, laviček, ruční broušení.
2: Pracovníkům technických služeb tato pomoc hodně uleví a budou se zase moci věnovat jiné činnosti.
1: Samozřejmě to i pomáhá ve chvíli, kdy dochází k čerpání dovolených v letním období, to znamená, že nemáme třeba četu v plném obsazení.
2: Studenti o letních prázdninách budou vypomáhat také například v nedaleké Čisté u Horek.
3: Letos to bylo strašně rychlý a šlo to obráceně. My jsme ani nezveřejnili nějakou potřebu, ale nám se nahlásili sami nebo rodiče těch dětí už někde z kraje roku.
2: Říká nezávislý starosta Čisté u Horek Ladislav Jiříčka.
3: Někteří z těch kluků už třeba teďka pracují o víkendech do seky, nebo to průběžné sekání a údržba, to je potřeba udělat ručně. Ty zeleně máme opravdu poměrně hodně, plus nějaký nátěry a obnovy nějakého drobného mobiliáře.
2: Většina studentů bude pracovat do začátku září, pak se vrátí zpátky do školy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak se nám počasí trochu vyměnilo, ráno a dopoledne očekáváme převážně zataženo, a to s občasným deštěm, kolem poledne se začne oblačnost postupně protrhávat a srážky budou také ubývat, bouřky ty se vyskytnou jen ojediněle. Během večera očekáváme ale další ubývání, a to postupně tedy bez srážek, nejvyšší denní teploty dnes mezi 18 až místy 22 stupni a na horách naměříme pro dnešek mezi 14 až 17 stupni. Biometeorologická předpověď ta je mírná, tedy na jedničce. 18 minut po 5. hodině, i to je čas, ve kterém vás zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 9 minut nás dělí od 17:30, čas, během kterého pokračuje pondělní dobré ráno, dnes tedy s datem 1. června a právě ode dneška pro vás máme v našem vysílání také novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme pořad osobnosti roku, osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázali. Jako prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil. Tady je malá ukázka.
1: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
2: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
0: Já jen připomenu, nový pořad osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání, a to už dnes po 13. hodině. Prvním hostem Oskara Hesse bude kardiolog Petr Neužil.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Jaké změny bude čekat turnovský dům pro seniory Pohoda? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Hany Hauptfoglové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na valné hromadě energetické skupiny ČES se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by také mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění její výrobní části. Krajská společnost Silnice LK musí řešit dražší pohonné hmoty a také rostoucí ceny asfaltových směsí. Například ceny obalových směsí jsou teď o 35% vyšší než na začátku roku. Podle předsedy představenstva Silnic LK Petra Správky se zatím firma snaží nezdražovat. Turnovská radnice nechá příští rok vyměnit výtah v domově pro seniory Pohoda. Výtah v budově C je nákladní, město ho chce vyměnit za evakuační, který bude komfortnější pro přepravu lůžek a jeho výhodou je také napojení na záložní generátor. Dnes se pro návštěvníky zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem poprvé v letošní sezóně otevře safari ve večerních hodinách. Safari park Dvůr Králové je jedinou zahradou v Evropě, která takovou možnost lidem nabízí. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem v Praze, porazili Kosovo 2-1. A teď je ještě převážně zataženo s občasným deštěm, kolem poledne se oblačnost začne protrhávat a také déšť bude ustávat, odpoledne naměříme kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřená Pasecká ulice. Obousměrná objížďka vede ulicemi Vysoká, Skelná, Slunečná a Jitřní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hned po zprávách pokračuje právě vysílání pondělního Dobrého rána. Přejeme tedy příjemný poslech, zdravíme vás u poslechu a zdravíme vás také do začátku nového týdne. 1. června v kalendáři my budeme mít ale možnost ještě se na okamžik vrátit k víkendu, neboť Liberecká aréna patřila silákům. Při druhém ročníku akce Swag Lift Day, kde soutěžili i nejsilnější muži světa. Jak tedy taková akce vypadala a hlavně, kdo nakonec tedy došel pro to toužené vítězství, nejen to se dozvíte už za okamžik v další reportáži pondělního ranního vysílání. Hned po zprávách nabídneme také píseň Michala Hruzy, a to pro Emu. Dobrý poslech a dobré ráno.
3: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Dobré ráno pokračuje, my vás u něj zdravíme a vítáme vás tady do pondělí 1. června. Teď tedy v čase 5 hodin a 40 minut, kdy jsme ostatně slíbili, že se vrátíme k víkendu. Například silovou show, středověké souboje v Brnění nebo také ukázky MMA a hlavně představení nejsilnějšího muže planety. Mimochodem tím je Islanďan Hafþór Björnsson. To všechno nabídl sobotní druhý ročník akce Swag Lift Day, pořádané v Liberecké aréně. Právě pozvat největší hvězdu zábavného programu nebylo ale vůbec jednoduché. Organizátoři pochopitelně museli dodržet s ním uzavřenou profesionální smlouvu.
1: Obsahuje takový detaily, jako že má osobního kuchaře, ochranku, kdy má na co pauzu, kdy co dělá. Člověk jeho formátu už je fakt velká hvězda.
2: A říkal za organizátory akce Pavel Vacek. Publiku v aréně se drobeček měřící 205 cm a aktuálně vážící 194 kg představil hned několikrát. Poprvé na začátku programu.

0: Hlavní byl ale jeho pokus o překonání světového rekordu. Haftor Björnsson ještě před ním říkal, jak se na něj připravoval.
1: Fanoušci a lidi, kteří mě sledují, vědí, že jsem trénoval a pokusil se o rekord v mrtvém tahu, kdy jsem zkusil zvednout 515 kg v Las Vegas. To byla moje příprava. Teď jsem hodně silný, takže věřím, že to dokážu a že zvládnu zvednout 400 kg sedmkrát po sobě. To bude taky rekord.
0: S velkým sportovním výkonem je samozřejmě spojený také zdravý jídelníček.
2: Yes, I have to stay on a very strict nutrition plan.
1: Ano, musím se držet striktního nutričního plánu, a to bezpodmínečně. Trénink má striktní rutinu a mám jasný spánkový režim. Teď jsem teda přiletěl z Las Vegas, tak mám trošku jetlag.
2: But usually my sleeping routine is on point.
0: Po příletu do Prahy ale nejsilnější muž planety neopomněl navštívit čerpací stanici. Typnete si, na čem si právě tam pochutnal? Možná vás to překvapí, ale byly to dva párky v rohlíku s kečupem.
1: To je pravda. A řeknu vám proč. Cesta z Las Vegas je dlouhá a měl jsem strašný hlad. Prostě jsem potřeboval nějaké jídlo.
0: Třeba mu právě to přišlo k duhu. A možná i to přináší popularitu. Jestli tu větší na pódiu při zvedání činek, nebo naopak při herectví a například hře o trůny, v tom má jasno.
1: Co mi přineslo víc slávy? Asi hra o trůny. Lidi mě ale poznávají podobně. Je samozřejmě těžké to zjistit, protože se neptáte každého. Ale asi mě víc poznávají díky hře o trůny, protože to byl opravdu úspěšný seriál.
0: Po sobotní 16. hodině už se vrhl na pokus o světový rekord v mrtvém tahu, kdy měl 7x za sebou zvednout činku. Ta vážila 400 kg. Za ovací publika úkol splnil. Tak snad na svou premiérovou návštěvu České republiky bude vzpomínat jen v dobrém. A Liberec se mu líbil.
1: Jsem tu poprvé. Miluju, jak je to tady zelené. Jak jsem přiletěl z Las Vegas, tak tam je všude jenom písek. Je fajn přijet sem a vidět tu zeleň. Vlastně se cítím skoro jako doma. Je to skvělé. Zatím jsem to tady neměl možnost příliš poznat a jsem tu prvně.
0: Na nějaký odpočinek a další pobyt pod ještědem, ale musel zapomenout.
2: I have a competition coming up.
1: Za 6 týdnů mám další závody. 5. června vyjde nový film Vládci vesmíru, kde hraju. Takže pojedu na světovou i islandskou premiéru. A čeká mě i různá další práce.
3: Taky zajímavostí je, že to je i hollywoodský herec. Nyní hraje i zápornou roli Goatmana.
0: Doplnil k aktivitám islandského drobečka Pavel Vacek. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberec máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: disappear. Počasí.
1: Je pravda, že od nového týdne čekáme také změnu v počasí. Ráno a dopoledne už totiž bude převážně zatažené, a to s občasným deštěm. Kolem poledne se ale začne oblačnost postupně protrhávat a srážky budou následně ubývat. Bouřky ty se vyskytnou jen ojediněle. Během večera očekáváme další ubývání oblačnosti a postupně den beze srážek. Nejvyšší denní teploty 18 až místy 22 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 14 až 17 stupni.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Je 1. června a z českých veřejně známých osobností dnes slaví narozeniny například Veronika Kek-Kubařová, Tomáš Halík, Richard Krajčo nebo Daniel Hulka. Všem samozřejmě gratulujeme, ale protože je tento čas v našem programu vymezen hlavně smíchu, tak si pustíme vtipnou scénku s dalším dnešním jubilantem. 1,80 dnes totiž slaví bavič, textař a moderátor Karel Šíp. Ukázka, kterou teď uslyšíte, je z roku 1992 ze zábavného televizního pořadu Šaráda, ve kterém vystupoval s Jaroslavem Uhlířem. Bude to parodie na televizní soutěže Perlačka.
1: No, pane Uhlíři, milion máte na dosah, ale ještě není úplně vyhráno. Ještě je tu poslední, ale zároveň nejtěžší disciplína. Mou povinností je zeptat se vás, budete hrát dál, anebo se už teď spokojíte s Perlačkou?
2: Hraju dál.
1: Borečné, zatím jste prokázal mimořádné znalosti, ale teď pozor. Já si budu v duchu myslet jedno číslo od jedničky do deseti. Vaším úkolem bude uhádnout, jestli je to sudá nebo lichá.
2: A nemohl by si to číslo myslet radši někdo jiný?
1: Tak mohl, ale podle regulí soutěže si ho musím myslet já. Ale nemusíte se ničeho obávat, nad regulérností soutěže tady dohlíží přítomná státní notářka a te já napřed to číslo pošeptám, jo? Takže se soustřeďte. Třeba... No, to by bylo moc lehký. Tak teď. Pane Uhlíři, sudá nebo lichá?
2: Sudá.
1: Uvidíme. Paní notářko, jaké bylo to číslo?
3: No, nebylo špatný.

0: Paní Natáško, já jsem myslel to číslo, které jsem vám pošeptal samozřejmě.
1: Číslo 5.
0: Číslo 5. Takže lichá. Bob a potles pro státní notářku. Pane Julíři, je mi to líto. Milion jste měl na dosah, ale bohužel i tentokrát je to jenom...
2: Prdla, prdla, prdlačka.
0: No, ale řeknu vám, bylo to o fous, držel jste se statečně. No, jak už jste nám na začátku naznačil, doma vás asi nepochválej.
3: Doma mě tak nepochválej, až mi uletěj brejle.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda by se měla vrátit k přesunům některých agent ze Strakovy akademie na určená ministerstva. V České Lípě ode dneška rozšiřují svoz tříděného odpadu od domů. Většina turistických autobusů a vlaků v Libereckém kraji už je v provozu a je zatím převážně zataženo s deštěm. Ten bude postupně ustávat, obloha se vyjasní a naměříme až 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by měl dnes oznámit pravděpodobně definitivní rozhodnutí ohledně přesunu lidskoprávních agent a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů, kteří volají po úplném zrušení přesunů a zachování současného stavu. Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že systém bude efektivnější a nadrezortnost zůstane zachovaná.
2: Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají. Zůstávají na úřadu vlády a já je řídím. Není ohroženo financování těchto politik. A aby byla zachována nadrezortnost, tak budou mít tyto agendy na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínkové místo.
0: Obyvatelé okrajových částí České Lípy můžou ode dneška třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na papír nebo plast, oznámila to mluvčí radnice Kristýna Kňáka-Lbrožová. Nádoby budou pracovníci odpadové firmy vyvážet jednou za 2 týdny.
3: Novinka se týká částí Častolovice, Manušice, Žizníkov, Dobranov, Vlčí důl, Heřmaničky, Písečná, Vítkov nebo Okřešice. V centrální části České Lípy lidé tuto možnost mají už od loňského října. Město si od změny slibuje snížení nákladů na likvidaci odpadů. Z České Lípy Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: V Libereckém kraji už je v provozu většina sezónních turistických autobusových a také vlakových linek. Kvůli školním výletům začal jezdit i speciální přímý vlak z Liberce do Rovenska pod Troskami. Některé další linky spustí provoz před létem nebo během letních prázdnin. Jak uvedl jednatel společnosti Koryt LK Oto Pospíšil, například autobus na Zlaté návrší začne jezdit v polovině června a přes léto bude také opět jezdit spěšný vlak z Liberce do Dox. Ukrajinský dron zasáhl bytový dům v jižní části chersonské oblasti ovládané Ruskem. Zemřelo jedno dítě a 11 lidí je zraněných. Na platformě Telegram o tom informovali Moskvou dosazené úřady. Útok podle nich zasáhl město Heničesk na břehu Azovského moře. Na Ukrajině po ruském útoku na Černihivskou oblast zůstalo 40 tisíc lidí bez elektřiny. Na obnovení dodávek se pracuje, informovala o tom agentura UNN.
1: Počasí.
0: Začátek nového týdne je sice deštivý už dopoledne, ale čekáme postupné ubývání srážek a kolem poledne i protrhávání oblačnosti. Teploty se dnes dostanou mezi 19 a 22 stupňů, fouká mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice 3. třídy z Rynoutic do Hrádku nad Nisou je uzavřená, pracují tam stavbaři, jezdí se přes Bílý kostel nad Nisou a po silnici 1/13, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať už jedete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Prvního června v kalendáři, teď už tedy 4 minuty po 6. hodině, pokračujeme v pondělním ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec a i v tomto čase vás od mikrofonu do nového dne zdraví Martin Kolín. Už za okamžik dodáme také informaci, na kterou jste třeba někteří čekali. Ministerstvo životního prostředí totiž zveřejnilo nové podmínky programu Nová zelená úsporám. Až 2 miliony korun bez úroku. Tolik si budou moct půjčit lidé na renovaci rodinného domu. Kdo bude moct o podporu žádat a od kdy se program spustí. O tom prozradíme více už je za okamžik v další reportáži pondělního ranního vysílání.

0: Kdo lékořici miluje, jiný ji ani nemůže vidět. O Lidla se společně ale ve vysílání přesuneme k programu Nová zelená úsporám. Ta totiž mění podmínky. Oblíbený program na podporu zateplení, výměnu kotle nebo instalaci fotovoltaiky nabídne lidem bezúročné půjčky. Na přímé dotace, tedy podporu, která se na rozdíl od půjček nesplácí zpět, dosáhnou už jen nízkopříjmové domácnosti. Stát má na celý projekt do roku 2029 dát celkem až 50 miliard korun.
1: Na rodinný dům úvěr bez úroku až do 2 milionů korun, na byt až 750 tisíc korun. To jsou mantinely, které žadatelům určilo Ministerstvo životního prostředí. Nárok na přímou dotaci mají nově jen nízkopříjmové domácnosti. Ty v podprogramu Nová zelená úsporám Light můžou získat až 400 tisíc. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů teď má stát právě na ně vyčleněné 2 miliardy korun.
2: Pokud by hrozilo, že ty 2 miliardy nestačí, tak samozřejmě my to postupně budeme navyšovat.
1: Domácnosti můžou úvěry získat se splatností od 10 do 25 let. Jejich bezúročnost má po celou dobu garantovat stát, popisuje ministr Červený.
2: My víme, že postupně budeme získávat finanční zdroje z investiční Evropské banky a ty právě rozložíme v čase tak, abychom byli schopni vlastně ufinancovávat právě ty úrokové sazby toho RPSN minimálně vlastně po dobu těch 15 let a my za něj vlastně tuhleto věc budeme plnohodnotně po celou dobu platit.
1: Podle Červeného se lidem bezúroční úvěr vyplatí. Ukazuje to na modelovém příkladu rodinného domu v horší energetické třídě.
2: Kdybyste si nastavili to splácení pouze na 10 let, od 5. roku jste výrazně v plusu, protože to zateplení má ten hlavní efekt pro naše domácnosti a to znamená, šetří to finanční zdroje právě za ty vysoké energie, které jsou teďka právě z důvodu vykolísání v rámci geopolitické situace.
1: Při žádosti o dotaci budou lidé muset doložit své příjmy, u úvěru pak navíc vyplnit odborný posudek. Jednou z podmínek je i takzvaný renovační pas. Ten lidem vystaví energetický poradce a bude obsahovat konkrétní návrhy na úpravy domu. Žádost následně posoudí Státní fond životního prostředí a po jejím schválení si lidé můžou jít sjednat bezúročný úvěr u banky. Podle architekta Petra Leška je ale celý proces příliš složitý a chybí větší podpora státu při vyplňování žádostí.
3: Protože obecně, že nějaký drobní vlastníci, a u nás jich je právě, řekněme, velká většina, tak nejsou úplně se vlastně proces takový zařídit, vyřídit a vlastně ho zvládnout. Takže vlastně tohle se připadá, že je strašně jako podceňované.
1: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL oceňuje zachování přímé dotace pro nízkopříjmové, kritizuje ale bezúročné úvěry a označuje je za biznis pro banky. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
4: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
1: To ale rozporuje ministr Červený. Bývalá vláda podle něj přečerpala peníze určené na dotační program. Příjem žádostí začne 25. června. První peníze by lidé měli dostat na podzim. Kateřina Špálová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tady v ranních hodinách očekáváme na většině území zataženou oblohu, a to za doprovodu deště. V průběhu dopoledne už ale nastane i ubývání srážek a kolem poledne i protrhávání oblačnosti. Odpoledne už bude polojasné nebo oblačné a vyskytnou se přehánky jen ojediněle. Večer také přechodně místy až vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni a biometeorologická předpověď mírná. A tedy na jedničce.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
3: Ahoj.
2: Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles.
4: Welcome home, Endeavour.
2: Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Jaké změny by mohly nastat na chrastavském koupališti? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. Nesouhlasí s přesunem některých odborů z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Stávka by se neměla dotknout klientů agentury v terénu. U Svoru dnes začíná stavba obchvatu. Silničáři proto už za půl hodiny uzavřou silnici první třídy číslo 13. Objízdná trasa povede přes Českou Kamenici a Chřibskou do Horního Podluží a měří 34 kilometrů. Na koupališti v Chrastavě by příští léto mohl být nový bazén. Stávající nerezový s brouzdalištěm už nestačí. Nový chce radnice vybudovat v místě současné požární nádrže. Měl by mít necelých 50 metrů a 4 dráhy. Tradiční pirátské války v Terezíně letos začátkem srpna nebudou. Nápustní stavidla, která umožňovala zatopit jeden z příkopů vodou, jsou ve špatném technickém stavu. Město bude ve stejném termínu pořádat akci Terezínská cihla, tedy mistrovství republiky v hodu cihlou do dálky. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Švýcaři prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Bronz z mistrovství světa má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. A zatažená obloha se postupně začne protrhávat, také déšť bude postupně ustávat, teploty dnes kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Část silnice třetí třídy mezi Jílovým Udržkova a Zlatou Olešnicí je uzavřená, konkrétně úsek v obci Lhotka od křižovatky Klapanda po křižovatku u zámku Návarov. Pracují tam silničáři a objížďka je vyznačená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik další zprávy Hany Hauptvoglové. Dobré ráno, tedy pokračuje v tomto případě i po půl sedmé. Kam společně zamíříme v následujících 30 minutách, myslím si, téma před 7 hodinou, to bude poměrně patrné. 1. června v kalendáři je totiž i Mezinárodní den dětí a společně s nima připomeneme i jeden světový den. Jaký konkrétně, to se dozvíte před 7 hodinou. Do té doby stihneme nejen další písničky ranního vysílání, ale už za okamžik probrat také další aktuality Libereckého kraje. Přejeme ze studia příjemný poslech. Dobré ráno a také úspěšný vstup do nového měsíce.

0: Dobré ráno pokračuje v takovém tom správném, myslím si, pohodovém duchu po písni Heleny Vondráčkové, tady zblížení, teď už 10 minut po půl sedmé, kdy můžeme nabídnout další pohled do Libereckého kraje, a to tedy s ohledem na aktuality. Připomínáme například, že kvůli opravě je po celý červen uzavřena lávka na červené turistické trase od vlakové zastávky Turnov město k rozhledně Hlavatice. Nosná dřevěná konstrukce lávky bude při opravě odstraněna a nahrazena novou ocelovou. Po dobu stavebních prací jsou vyznačené obchozí trasy. Tolik tedy pro turisty, případně tedy pro chodce právě v Turnově. Připomenout můžeme i události z Nového Boru, konkrétně tedy dětské hřiště v ulici Žižkova a také v Arnoldicích části Nového Boru je dočasně tedy uzavřena. Při kontrole byly zjištěny závady na dřevěných herních prvcích. Ostatní sportovní hřiště a sportoviště v areálu v ulici Žižkova následně tedy zůstávají i nadále v provozu. A jen ve stručnosti informace z Arnoldic, kde pravděpodobně nepotěšíme tamní čtenáře. Knihovna je totiž až do 9. června uzavřena. Tak i s tím tedy lepší počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: U počasí se rozhodně v pondělí nudit nebudeme. Můžeme připomenout tedy z úvodu dne ráno na většině území zataženo s deštěm. V průběhu dopoledne už ale očekáváme ubývání srážek a kolem poledne i protrhávání oblačnosti. Odpoledne už bude polojasné nebo oblačné a vyskytnou se přehánky jen ojediněle. Večer se dokonce přechodně místy až vyjasní. Biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce a nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Celzia.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá dás.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Cudzinka v tvoje zemi, píseň, která nám dozněla 10 minut před 7 hodinou, a to během pondělního dobrého rána. Dnes je také 1. červen, což znamená Mezinárodní den dětí, a taky si připomínáme Světový den mléka. Existuje poměrně dlouho. Světová organizace pro výživu a zemědělství ho vyhlásila už v roce 1958. Děti a mléko, to zkrátka musí jít ruku v ruce, protože právě s ním život přece začíná. Kdo jiný by teď měl dostat slovo než právě děti, kterých se ptala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Z čeho se skládá mléko?
2: Tak to nevím.
3: Já vím.
2: Z krávy.
1: Proč je mléko bílé?
2: Protože kráva je bílá jako to mléko.
1: Takže kravičky dávají mléko?
2: Jo, protože jsou to jako takový citlivý krávy. A víte proč, z čeho dávají mléko? Protože oni, jak se třeba napijou, nebo si třeba dají kousek trávy, tak ono se jim to jako v bříšku zbylne a pak se stane mléko. Dávám to nám, telátkům, chudým a koním.
1: Proč koníkům?
2: Protože ty mají taky rádi mléko, já myslím hříbátka.
1: A kolik v té kravičce toho mléka asi je?
2: Trošku hodně a trošku málo.
4: A chcete okay. něco říct, paní Brázdová? Já jsem viděla jednu farmu, kde je prase, který prdělo fialově.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dnes je potřeba zaplatit daň z nemovitosti. Pro školáky v Rychnově u Jablonce nad Nisou začíná jezdit poptávková doprava. Liberecký okresní archív otevře své prostory veřejnosti a čekáme ubývání oblačnosti i srážek a také mírné ochlazení. Hana Hopfoglová přeje hezké pondělní ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro plátce, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daně rozdělit do dvou splátek. První je splatná dnes. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
1: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. V loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun. Děti z okolí Rychnova u Jablonce nad Nisou můžou ode dneška k cestě do školy a ze školy využívat poptávkovou dopravu. Provoz je zatím zkušební a vedení města ho po měsíci vyhodnotí. Poptávkovou dopravu zajišťuje společnost Jablonecká dopravní, která už zhruba rok provozuje službu i v Jablonci nad Nisou. Tam se podle ředitele firmy Luboše Vejnera osvědčila.
3: Máme prakticky teďka každý měsíc připraveno více než 600 cestujících, takže jsou to vlastně čísla nad očekávání. A máme tam třeba i rekord, za jeden pracovní den jsme připravili třeba i 41 cestujících.
1: Státní okresní archiv v Liberci pořádá po 3 letech den otevřených dveří. V sobotu se návštěvníci budou moct účastnit 3 plánovaných komentovaných prohlídek a také podívat se do restaurátorské dílny. Archiv zároveň v sobotu otevře novou výstavu, která podle kurátorky Jany Pažoutové představí portrétní fotografie ateliérů z Liberce i okolních měst z doby od druhé poloviny 19. do počátku 20. století. Liberecký archiv patří k největším okresním archivům v zemi. Nejstarší archiválie v něm jsou ze 14. století. Turisté si pro letní pobyt v Krkonoších vyhrazují postupně stále více dní. Zatímco na přelomu jara a léta volí většinou víkendové pobyty, na léto zamlouvají obvykle 5denní dovolenou a upřednostňují pobyty se snídaní. Podle Sylvie Dlouhé z Infocentra ve Špindlerově Mlýně jsou nejžádanějšími termíny přelom července a srpna a také prvních 14 dní v srpnu.
0: Počasí.
1: Teď ráno a dopoledne bude ještě převážně zataženo s občasným deštěm, později se začne oblačnost protrhávat a srážky budou postupně ubývat. Bouřky se dnes vyskytnou jen ojediněle. Teploty stoupnou mezi 19 a 22 stupňů, vítr fouká mírný severozápadně až severní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, to je výpadovka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Boreček a také sídliště Ploužnice a Hradčany. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 7. hodině, do druhé poloviny dobrého rána vás od mikrofonu stále zdraví a také do nového dne vítá Martin Kolín a my budeme mít už za okamžik možnost ve vysílání přidat také jednu zajímavou sportovní statistiku. Jen jediný teenager totiž odletěl s fotbalovou reprezentací na mistrovství světa. Je to Hugo Sochůrek a je mu za týden 18 let. V přípravném utkání národního týmu s Kosovem se stal nejmladším reprezentantem v historii. Nejen o něm si ve vysílání tedy povíme už za okamžik v další reportáži pondělního dobrého rána.

0: Jak zpívá Petr Novák v našem ranním vysílání v písni Povídej skutečně. Dáme na ně a 9 minut po 7. hodině si povídat budeme. Ale řekl bych, že to bude na téma z kategorie Věk je skutečně jen číslo. Je mu totiž 17 let, hraje za Spartu a teprve v únoru debitoval v nejvyšší české soutěži. Přesto ho trenér českého národnímu týmu Miroslav Koubek bere sebou na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Jmenuje se Hugo Sochůrek.
1: Hugo Sochůrek v 17 letech nastoupil za seniorský národní tým a stává se tak vůbec nejmladším českým reprezentantem v historii.
2: A tak bylo to super, moc si to užil a jsem jako rád, že jsem to mohl udělat ještě tady doma na Letný.
1: Rozplýval se Sochůrek v pozápasovém rozhovoru České televize. Po utkání se navíc odchovanec jihočeského Táborska definitivně dozvěděl, že se vešel do konečné nominace na mistrovství světa. Byť realizační tým v čele s trenérem reprezentace Slavem Koubkem s ním už před zápasem počítal.
3: My ho známe, my potřebovali jsme ten zápas vidět, tak já si myslím, že ho zvládnul.
4: Hugo si to totálně zaslouží, protože za tu dobu, co nastoupil tady na Letenské za Spartu, jsem fanoušek Sparty, takže si to neskutečně vážím, že Hugo jede. Je to nejmladší hráč na mistrovství světa, který jede a to, co předvádí i v repre, i celkově ve Spartě, si tím si to on zasloužil.
1: Doplnil trenéra národního týmu Miroslava Koubka, fanoušek české reprezentace i pražské Sparty, za kterou Hugo Sochůrek hraje. Čeští fotbalisté odletěli do New Jersey, kde ve čtvrtek se hrají před vstupem do šampionátu generálku, a to proti Guatemale. Týden na to pro ně šampionát začne. Z Letné Mikuláš Jáša.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 15 minut a přesně ve čtvrt na 8 můžeme připomenout výhled na dnešek. Ráno na většině území ještě zataženo s deštěm, v průběhu dopoledne očekáváme ubývání srážek a kolem poledne i protrhávání oblačnosti. Odpoledne to už bude polojasné nebo oblačné, jen se tedy vyskytnou ojedinělé přeháňky. Večer to už se přechodně i místy vyjasní. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách mezi 15 až 18 stupni.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kolik bude stát rekonstrukce malé vodní elektrárny na řece Jizeře v Turnově? To se dozvíte už za okamžik v dalších zprávách Hany Hauptfoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí a proti jsou i právníci úřadu vlády. Turnovská radnice získala stavební povolení pro opravu své malé vodní elektrárny na řece Jizeře v areálu zhořelého mlýna. Město ji před 2 lety koupilo od soukromého majitele za 50 milionů korun a dalších 50 milionů potřebuje na investici. Zahájení provozu plánuje město na podzim letošního roku. Turistický autobus z Liberce na Ještěd zahájil třetí sezónu. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vozí cestující na parkoviště Ještědka. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude během letních prázdnin ještě posílená. Dražba klapek na zlínském filmovém festivalu vynesla přes 4 miliony korun. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Vrby. Druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. Letošní 109. ročník cyklistického Gira d'Italia vyhrál Jonas Vingegaard. Nejlepší z Čechů Jan Hirt obsadil 12. příčku. A je ještě převážně zataženo s občasným deštěm, už dopoledne se oblačnost začne protrhávat a také dešť bude ustávat a naměříme kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká, opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede ulicemi Školní a Kokonínská.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za námi další zprávy. Hany Hauptfoglové, 7 hodin 32 minut na hodinách 1. června v kalendáři a ze studia Českého rozhlasu Liberec popřejeme i v tomto čase dobré ráno. Můžeme nastínit také program na následující půl hodinu našeho ranního vysílání. Před 8 hodinou se přesuneme do Vrchlabí a připomeneme 40-hodinový charitativní běh základní školy, který o víkendu vydělal 17 000 korun na výrobu vozíků pro handicapované děti. Do štafety se ostatně zapojili také stovky běžců a my celou událost připomeneme právě před 8 hodinou. K tomu také můžeme už za okamžik ve vysílání nabídnout další pohled do Libereckého kraje, a to s ohledem na aktuality a zajímavosti. Přejeme dobrý poslech, dobré ráno a řidičům šťastnou cestu.

0: Na pozitivní notě pokračuje pondělní ranní vysílání a teď už tedy 9 minut po půl osmé, kdy vás zdravíme do nového dne, zdravíme vás také u poslechu, ostatně jak už jsme říkali řidičům, hlavně tady v tomto čase a tedy při současných uzavírkách popřeme hlavně šťastnou cestu. K tomu se můžeme společně podívat na další aktuality, které nabízí Liberecký kraj. Ku příkladu můžeme připomenout červnové hodiny pro veřejnost v České Lípě, což znamená tedy dobu, kdy mohou občané členy vedení města navštívit bez předchozího objednání. Jsou totiž naplánované v České Lípě tedy na dnešní den, a to mezi 15. hodinou a 30. minutou až do 17. hodiny. K dispozici bude starostka města Jitka Wolfová, také místostarostové Martin Broš a Jakub Mencel a radní Nela Cirmona Térová. Ostatně jak byste nalezli také na webu České Lípy. Přesunout se můžeme následně do Cvikova, tam je totiž na zítřek naplánovaná odstávka elektrické energie. Připomenout ji můžeme, tedy z tohoto pohledu nepůjde hlavně v části Cvikova 2 na místním sídlišti, a to mezi 10. až 12. hodinou. Případně kterých konkrétních čísel popisných se to týká, najdete na webu města, odkud jsme informaci čerpali. A ještě jedna informace z Tanvaldu, ten informuje občany, že z důvodu stavby opěrné zdi dojde právě ode dneška k úplné uzavírce školní ulice. A to konkrétně v úseku od budovy základní umělecké školy po parkoviště u gymnázia. Úsek bude pro veškerá vozidla zcela neprůjezdný, město tak prosí řidiče, aby k parkování a průjezdu využili alternativní trasy a hlavně respektovali přechodné dopravní značky. To jsou přesně ty omezení, o kterých jsme mluvili. V případě, že se s nějakými setkáte, tak skutečně hlavně bezpečně dojďte. K tomu tedy přidáváme přání šťastné cesty a už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nabídneme také pohled meteorologů nejen na dnešek, ale i na ten nadcházející týden.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 44 minut, dobré ráno nám pokračuje. Ostatně také směrem, který jsme už měli možnost avizovat, přeci jen se můžeme minutu nebo chvíli, teď už tedy pár vteřin před 7:45 a podívat také na počasí, a to společně s paní Janou Ertovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno. Paní Ertová, začátek nového týdne, začátek také nového měsíce, my začneme ale u dneška, u pondělí 1. června. Co jste nám právě tedy na nový týden naplánovali?
2: Tak ještě během toho včerejšího večera a noci nám doznívají teď z toho systému, který nás přechází, srážky, které se v Libereckém kraji nacházejí, postupně ale slábnou a odcházejí k nám, ne k nám, ale odcházejí od nás dále na jihovýchod a očekáváme, že už se budou objevovat přehánky s tím, že teploty vyrovnané kolem 13-14 stupňů Celsia.
1: Je pravda a myslím si, že je celkem patrné, že přišla teda změna oproti tomu týdnu minulém. Můžeme nastínit ostatně i ty nadcházející dny. Zdali to počasí dnešní bude pokračovat, anebo se nám opět vrátí sluníčko a nějaká vedra?
2: To počasí pokračovat úplně nebude, protože už nám, jak jsem říkala, přestává pršet, budou se vyskytovat pouze přehánky a i oblačnost popolední nám bude postupně ubývat, takže vypadá to, že během těch pozdějších odpoledních a večerních hodin by se místy vyskytovalo i sluníčko, mohlo by být místy i vyjasněno, teploty dneska 19 až 22 stupňů Celsia a zítra nebo během noci skoro jasno, teploty raní 11 až 8 stupňů Celsia a zítra to vypadá, že bude většinou bez srážek, maximálně nějaká ojedinělá přehánka a teplotně si zítra polepšíme 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Tak to si myslím, že je nakonec výhled poměrně příjemný a jsme za něj rádi. Informace nám tedy měla možnost předat minutu po 7:45 z Českého hydrometeorologického ústavu paní Jana Ertová. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem. Český rozhlas Liberec, rád.

0: 11 minut před 8 hodinou máme možnost ve vysílání Českého rozhlasu Liberec připomenout velmi pěknou, příjemnou a také vlastně dobročinnou akci. V areálu základní školy školní ve Vrchlabí se od pátečního večera až do včerejšího poledne běžela totiž netradiční štafeta. Trvala 40 hodin a škola tak oslavila 40 let své existence. Do štafety se zapojili žáci školy s kamarády, jejich rodiče, přátelé, ale také zaměstnanci podniků, úřadů a sportovních klubů. Dohromady uběhly 441 kilometrů. Výtěžek 17 000 korun škola předá spolku Černí jezdci, kteří připravují vozíky pro handicapované děti.
1: Deváťačka Kristýna má už několik běhů za sebou. Na tráť už se vydala kolikrát?
2: Čtyřikrát. S tím, že třikrát jsme to měli napsané a kolem druhé, třetí ráno nám byla zima, tak jsme si řekli, že poběžíme.
1: Která ta denní doba byla pro tebe nejlepší?
2: Určitě ta noc, protože nebylo moc vidět, takže se to běželo tak v podě. A kolem lesíku to bylo trošku strašidelné, tak jsme tam vždycky přidali a bylo to fajn.
1: Podpora kamarádek a ostatních je důležitá.
2: Určitě, když nás je víc, tak se běží prostě líp. Spali jsme tady a bylo to skvělý ve stanu, takže ideální.
1: Domča z rugby týmu také má trať za sebou.
3: Jo. Byla to dobrý.
1: Kolik koleček jste uběhli?
3: 26.
1: Běžel i tatínek. David?
4: Ano, běžel. Běželo se po dlouhý době, běželo se příjemně. Nebylo to hrozný.
5: Takže Jiří Dušek a Pavel Novotný.
1: Miroslav Hanouš tady poctivě počítá každé kolečko.
6: Máme tady služby, takže se tady střídáme jako tělocvikáři, takže každý má službu za ty 40 hodin nějaký čas.
1: Co kolečko, to čárka.
6: Ano.
1: Běžel jste?
6: Běžel. Byli tam prodlevy, takže když je místo, tak musíme běžet my.
1: Takže jste jako učitele zaskočil.
6: Bylo to potřeba.
5: 20:40 až 3:00. Ano.
1: Štafetový kolík je pořád v pohybu a to je to nejpodstatnější.
7: Ano, přesně to je podstata toho našeho snažení. Nesmí se prostě zastavit kolík a zatím se nám to daří.
1: Říká ředitel školy Jaroslav Pleva. Tady byli takoví borci, kteří tady opravdu odběhli slušnou vzdálenost.
7: Jeden borec nám tady odběhal vlastně půlmaraton, což je úctyhodný. Na druhou stranu byli tady děti, kteří odběhli jedno kolečko a předali štafetu. Takže myslím, že se nám daří právě přesně ten smysl toho našeho snažení, že jsou různý výkonnostní úrovně. Prostě každý přidá kousek svého dílku a společné dílo se podaří.
1: Díky velkému zájmu lidí vedení školy přemýšlí, že podobnou akci připraví i v příštím roce. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
8: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Společnost ČEZ dnes na valné hromadě projedná výši dividendy a také budoucí zestátnění své výrobní části. U svoru začala uzavírka kvůli stavbě obchvatu. Společnost Silnice LK čelí nárůstu cen ropy a obalových směsí a je zatím převážně zataženo s deštěm. Ten bude ustávat, obloha se vyjasní a naměříme až 22 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Valná hromada energetické skupiny ČEZ dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává, že bude vyplaceno 42 korun na akcii. Bude se také projednávat chystaný plán reorganizace firmy. Vedení firmy má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Z těchto peněz by poté mohl ČEZ vyplatit stávající akcionáře, jak minulý týden v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus řekl ministr průmyslu Karel Havlíček.
4: Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních.
2: Na valné hromadě by dnes měly zaznít další podrobnosti, například harmonogram jednotlivých kroků. U svoru začala stavba obchvatu. Silničáři kvůli tomu uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a vede do České Kamenice a po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí i Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc. Potrvá do poloviny října. Krajská společnost Silnice LK musí řešit dražší pohonné hmoty a také rostoucí ceny asfaltových směsí. Například ceny obalových směsí jsou teď o 35% vyšší než na začátku roku. Firma se stará o údržbu silnic druhé a třetí třídy v majetku Libereckého kraje a zároveň nabízí své služby obcím a městům. Podle předsedy představenstva Silnic LK Petra Správky se firma snaží zatím nezdražovat. Situace je ale vážná.
5: Jsme museli zefektivnit výrobu, bohužel to jde na úkor i našich zaměstnanců, ale snažíme se po dohodě s akcionářem udělat maximum pro to, aby jsme ustáli ty stávající ceníky, aby jsme zbytečně zatím nezvedali ceník a budeme to dále sledovat, protože kondice té firmy to rok nevydrží, jsme na limitu.
2: Velká Británie, Francie a Německo kritizují izraelské stupňování konfliktu v Libanonu. Paříž žádá svolání Rady bezpečnosti OSN a francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil izraelské jednání za velkou chybu. Izraelská armáda obsadila strategickou křižáckou pevnost Beaufor na jihu Libanonu a vyzývá další libanonské civilisty k evakuaci domovů.
3: Počasí.
2: Začátek nového týdne je sice deštivý, čekáme ale postupné ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Teploty se dnes dostanou mezi 19 a 22 stupňů, fouká mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Liberci Františkově na křižovatce ulice Švermova a Uralská. U Svedu se srazila dvě osobní auta, policisté jsou u nehody a záchranáři zasahují u nehody osobního auta na silnici třetí třídy ve Mšeni. Nehoda je na trase Turnov Mokrý.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teď už tady 4 minuty po 8 hodině 1. června v kalendáři a ze studia Českého rozhlasu Liberec od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín. Kam se vydáme za okamžik v našem vysílání? Můžu už teď tedy nastínit, že to bude do Rychnova u Jablonce nad Nisou. Tam totiž ode dneška funguje poptávková doprava. Zatímco v sousedním Jablonci nad Nisou takovou službu využívají zejména seniori, tady bude sloužit dětem. Auto je totiž bude vozit z okolních vesnic do školy. Jak konkrétně bude služba fungovat, o tom si řekneme už za okamžik v našem pondělním ranním vysílání. Přejeme příjemný poslech a úspěšné vykročení do nového týdne.

0: 11 minut po 8 hodině, i to je čas, během kterého vás zdraví do nového dne Český rozhlas Liberec. Připomínáme ale také začátek nového měsíce, k tomu tedy i nového týdne, 1. června v kalendáři. A děti v Rychnově u Jablonce nad Nisou můžou právě ode dneška jezdit do školy hromadnou dopravou. Město v pilotním režimu spouští poptávkovou dopravu. Provozovat ji bude společnost Jablonecká dopravní, která už má zkušenosti ze sousedního Jablonce nad Nisou. Detaily k nové službě má už také reportérka Kateřina Kubíčková, kterou zdravíme ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Rychnovská radnice zavedla poptávkovou dopravu zejména pro děti z okolních částí, které dojíždějí do základní školy. Fungovat má tedy hlavně ráno a po skončení vyučování. Děti z Klíčnova, Kopaniny, Pelíkovec a Půlečného budou

0: stejně jako je tomu v sousedním Jablonci nad Nisou.
1: Jsme to už zmiňovali, tam tedy poptávková doprava funguje a je to už necelý rok, tak jaký tam je o ní zájem?
0: Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara Velký měsíčně automobil přepraví v průměru 600 cestujících. V květnu dokonce padl rekord, kdy službu v jednom dni využilo 41 lidí. Automobil jezdí v Jablonci nad Nisou od července a obsluhuje celkem 5 oblastí, kam v minulosti autobusy jezdily málo nebo vůbec. Do budoucna chce jablonecká dopravní oblast ještě předávat. V květnu pořídila druhé auto, které nasadila právě ve zmíněném Rychnově a zvažuje taky, že přidá oblast Lukášovského údolí a Kynastu.
1: My už jsme také zmínili, jak to funguje, hlavně důležitý dotaz, který je potřeba doplnit, jak lidé za službu platí.
0: V poptávkové dopravě platí stejný tarif jako ve zbylých linkách ve městě. Lidé můžou využít své dlouhodobé kupony nebo si jízdenku koupit přímo ve voze. Je tam k dispozici i platební terminál, takže se dá platit kartou. Dopravu je ale potřeba předem objednávat, a to buď telefonicky nebo e-mailem.
1: A funguje tedy poptávková doprava ještě v jiných místech v Libereckém kraji?
0: Ano, kromě Jablonecka je to taky v okolí Hrádku nad Nisou a Chotyně a na podzim se poptávkovou dopravu chystá zavést taky Liberec, a to v Puškinově ulici, která spojuje části Pilínkov a Horní Hanychov. I tam by měly službu využívat zejména děti. Aktuálně chodí do školy po krajnici silnice a v ulici chybí chodník, takže nově budou moct jezdit tímto automobilem.
1: Říká tedy reportérka Kateřina Kubíčková, my rozhodně děkujeme za informace, popřejeme hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Silvestre. Ještě tady v ranních hodinách očekáváme na většině území zataženo, a to s deštěm. Už ale v průběhu dopoledne očekáváme změnu, tady by nám srážky měly postupně ubývat a kolem poledne očekáváme i protrhávání oblačnosti. Odpoledne to už bude polojasno nebo oblačno a přehánky se vyskytnou jen ojediněle a večer to se nám přechodně místy až vyjasní. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 19 až 22 stupni, na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni, hlášený máme mírný severozápadní vítr a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. 8 hodin, 18 minut ze studia Českého rozhlasu Liberec popřejeme hlavně příjemný poslech, také dobré pondělní ráno. V případě, že před sebou dnes máte jakkoliv pracovní den, tak tedy vše dobře zvládněte a k tomu samozřejmě ideálně celé pondělí, pokud možno ve zdraví a v poklidu, ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Také skupinu Mňága až Dorp jsme nabídli v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to s písní Nejlíp jeme bylo během tedy pondělního vysílání, a teď už 8 minut před 8:30 v kalendáři 1. června, a my máme možnost vrátit se trochu v čase, abychom připomněli dalšího severočeského velikána. Právě dnes by totiž narozeniny oslavil jeden z největších českých filozofů 20. století, rodák z Turnova, a to Jan Patočka. Můžeme doplnit, po vystudování pražského gymnázia se vydal rozšiřovat obzory na filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a k tomu studoval i v zahraničí. V životě chtěl také učit na vysoké škole, což mu ale narušili nacisté právě uzavřením vysokých škol před druhou světovou válkou. Proto chvíli působil jako učitel gymnázia a dokonce i dělník. Po druhé světové válce chvíli skutečně na vysoké škole učil, zprvu na Karlově univerzitě v Praze, posléze na brněnské Masarykově univerzitě. To tedy trvalo jen pár let. Po odmítnutí vstupu do KSČ mu režim nedovolil ve vyučování pokračovat. Znovu se k vyučování dostal až v roce 1968. To ale také trvalo jen chvíli. V závěru svého života se stal také určitým bojovníkem proti bezpráví. Nejen v roli mluvčího charty 77, ale i třeba při protestu za propuštění členů skupiny Plastic People. To se komunistickému režimu opět nelíbilo a proto ho začali vyslýchat. Ten poslední 11-hodinový výslech už se mu stal ale osudným. Takový byl život celoživotního bojovníka. Jan Patočka se v Turnově narodil na den přesně, a to před 119 lety.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dalších zprávách dobrého rána se společně s Hanou Hauptfoglovou podíváme i na takzvanou motýlí půlhodinku. O co jde, to se za okamžik dozvíte.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Koaliční rada by se večer měla zabývat vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A koaliční lídři by měli znovu projednat i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Obyvatelé okrajových částí České Lípy můžou ode dneška třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na plast nebo papír. Pracovníci odpadové firmy je budou vyvážet jednou za 2 týdny. Příští rok nechá turnovská radnice vyměnit výtah v domově pro seniory Pohoda. Nákladní výtah v budově C vymění za evakuační, který bude komfortnější pro přepravu lůžek a jeho výhodou je také napojení na záložní generátor. Lidé se tento týden můžou zapojit do sčítání denních motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhů, které z přírody rychle mizí. Formulář pro zápis pozorování i další podrobnosti jsou na webu motýlípůlhodinka.cz. Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před mistrovstvím světa nad Kosovem 2-1. Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou. A zatažená obloha se postupně začne protrhávat, také déšť bude postupně ustávat, teploty dnes kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Se zdržením počítejte v Liberci v ulici České mládeže. Za kruhovým objezdem směrem na Ještěd stojí porouchané nákladní auto. A opatrně jeďte také Hejrovského ulicí v Liberci Pilínkově. Tam hasiči odklízí větve, které popadaly na silnici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 9:30, za námi další zprávy Hany Hauptfoglové a před námi ještě půl hodina dobrého rána při pondělku 1. června. My se společně už za okamžik v krimi příběhu vydáme také na silnice a pravděpodobně mi dáte za pravdu, že není nic horšího, než mít v autě, ať už na pozici spolujezdce nebo tedy dalších cestujících na zadních sedačkách někoho neukázněného nebo třeba rušivého v momentě, kdy se člověk potřebuje soustředit. To bude ostatně i tématem dnešního krimi příběhu, kdy se podíváme na příběh v České Lípě, který doplatil na neukázněnost spolucestujícího. Tak co konkrétně se tedy v České Lípě stalo, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Na věky zůstane.

0: 1. června v kalendáři, 7 minut po půl deváté a po písni Vím, jsme také slibovali krimi příběh. Můžeme ostatně připomenout, že odhazovat odpadky na zem se zkrátka nemá, a to hned z několika důvodů. Jeden z nich nám a právě teď také prozradí Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Jeden čas šel v televizi jakýsi ekologický spot, ve kterém dva chlapáci v zaparkovaném autě vyhodí z okénka odpadky se zbytky svačiny na zem a dvě opodál stojící a ekologicky smýšlející školačky jim tyto odpadky hodí zase zpátky do auta, respektive do klína. Napadlo mě, že to nebyl příliš vhodně řešený příběh, protože kde je jistota, že dva dvoumetroví 100-kilový chlapy si netroufnou na dvě desetiletá děvčátka a nebudou je chtít za jejich drzost proplesknout. Stačí si přečíst noviny a budete nejspíš podobně znepokojeni. Kdo by si mohl takovou drzost dovolit, jsou určitě policisté, ale ti mají své postupy. Tak třeba nedávno si hlídka českolipské policie všimla, že z okénka spolujezdce projíždějícího auta vylétla cigareta. To se samozřejmě nesmí hned z několika důvodů. Jednak se to prostě nedělá, jednak by mohl zejména při letošním suchém počasí lehce vzniknout požár a v neposlední řadě může taková zahozená cigareta trefit cyklistu, motocyklistu nebo kohokoliv u krajnice. Nehledě na to, že vítr může cigaretu zanést do okénka auta jedoucího za nimi. Takže policisté auto zastavili a copak ta cigareta, tu vyřešili domluvou. Ale spolujezdec nejen, že nebyl připoutaný, ale vedle něj seděla jeho dvouletá dcerka, taky nepřipoutaná. Takže spolujezdec zaplatil pokutu za sebe, podle vyhlášky jde odpovědnost za nepřipoutání za ním, ale za dítě bez sedačky už zodpovídá řidič auta. Čili pokuta a 4 trestné body. Takže se frajeřinka v podobě zahozeného cigára nevyplatila ani jednomu z nich a řidič auta si asi napříště rozmyslí, koho sveze.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: počasí.
1: Pro milovníky chladnějšího počasí, myslím si, dobré zprávy oproti minulému týdnu. Dnes nás totiž čekají teploty mezi 19 až 22 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni. Ráno ještě na většině území zataženo, místy také s deštěm. V průběhu dopoledne už ale očekáváme ubývání srážek a kolem poledne i protrhávání oblačnosti. Odpoledne už bude polojasné nebo oblačné, případně se vyskytnou jen ojedinělé přehánky a večer se přechodně místy až vyjasní. Takové počasí nás čeká v pondělí 1. června v Libereckém kraji.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ještě jednou přejeme dobré ráno, a to ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Byť tedy naše ranní vysílání dnes s datem 1. června už postupně míří ke svému závěru. Opět to uteklo, nový týden, nový den a také nový měsíc jsme odstartovali na výbornou. A ve vysílání Českého rozhlasu Liberec určitě budeme pokračovat například po 9. hodině, kdy se můžete těšit v tomto případě na kolegyni Ivetu Kalátovou a s ní také informace okolo silnice 1/9 u Svoru. Loučí se Martin Kolín. Teda

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Stát neví, jestli jsou dotace na zadržování vody efektivní. Město Turnov má stavební povolení na rekonstrukci své vodní elektrárny. Malé návštěvníky z mateřské školy přivítali v domově pro seniory v Liberci pohádkové postavy a čekáme ubývání oblačnosti i srážek a teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česká republika totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá také to, že tuzemské domácnosti mají o dotace na zadržování dešťové vody a na stavbu zelených střech malý zájem. Podle NKÚ Česká republika zaostává za Rakouskem a Německem. Turnovská radnice získala stavební povolení pro opravu své malé vodní elektrárny na řece Jizeře v areálu shořelého mlýna. Město ji před 2 lety koupilo od soukromého majitele za 50 milionů korun. Dalších 50 milionů potřebuje na investici. Elektrárna je už několik let nefunkční a některé její části jsou poškozené. Ve výrobě jsou 2 turbíny. Zahájení provozu plánuje město na podzim letošního roku, říká nezávislý místostarosta Turnova Jan Lochman.
3: Přes zimu pojede chlazení, kluziště a tyhle ty další věci, vytápění šatén, to je spousta energie, která se tam využívá. A přes léto budeme energeticky zásobit koupaliště, čerpadla, filtrace a tyhle ty veškeré úpravny.
2: Zaměstnanci i dobrovolníci z domova pro seniory v Libereckém Františkově připravili pohádkové dopoledne pro děti z mateřské školy Stromovka. Přivítali je pohádkové postavy a děti mohly plnit úkoly na stanovištích. Co je cílem každoroční akce, říká organizátorka Blanka Netušilová.
4: Cílem pohádkového dopoledne je hlavně mezigenerační propojení seniorů vlastně s malými dětmi. Vzpomínají si na doby, kdy jsi měli vlastní děti nebo vnoučata, někteří už mají pravnoučata. Děcka si zvyknou i na pohled na lidi, kteří už jsou ve vyšším věku.
2: Tradiční pirátské války v Terezíně letos začátkem srpna nebudou. Nápustní stavidla, která umožňovala zatopit jeden z příkopů vodou, jsou ve špatném technickém stavu. Město bude ve stejném termínu pořádat akci Terezínská cihla, tedy mistrovství České republiky v hodu cihlou do dálky.
1: Počasí.
2: Teď je ještě převážně zataženo s občasným deštěm, později začne oblačnost protrhávat a srážky budou postupně ubývat. Bouřky by se měly vyskytnout jen ojediněle. Odpoledne naměříme od 19 do 22 stupňů, vítr fouká mírný, severozápadní nebo severní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor dejte v Tanvaldu, v Palackého ulici je v úseku od nemocnice až k sídliště na silnici rozlitá nafta. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné, pohodové a dobře naladěné pondělní dopoledne pod Ještědem, teď už krátce po 9. hodině, to vám přeje Iveta Kalátová. Samozřejmě přeji také všem řidičům šťastnou cestu, ať v pořádku dorazíte do svého cíle. Tak to počasí už nám přineslo jakousi úlevu, tak doufám, že i vám se už dobře dýchá a že jste vkročili do nového týdne pravou nohou. Ovšem, my se za chvíli už budeme věnovat našim silnicím, konkrétně obce a města na východě Děčínska se musí připravit na zvýšený provoz aut a kamionů. Ředitelství silnic a dálnic totiž uzavřelo úsek silnice 1/9 u Svoru na Novoborsku. Objízdná trasa z vnitrozemí do Šluknovského výběžku vede přes Českou Kamenici, Chřibskou a Horní Podluží. Za chvíli se na dopravní situaci v dotčených obcích podíváme. No a od června také máme pro vás nový pořad Osobnosti Česka. Hosty bude zpovídat herec Oskar Hess. Tak co vám popřát, ať se vám na prahu nového týdne i měsíce dobře daří a hezky poslouchá.

0: Hezky jsme začali pondělní dopoledne pod Ještědem s Věrou Špinarovou a s Karlem Gottem, ale jak už jsem zmiňovala v krátkosti, ředitelství silnic a dálnic uzavřelo úsek silnice první třídy u obce Svor na Novoborsku. Tu využívají hlavně kamiony a auta jedoucí z vnitrozemí do Šluknovského výběžku. Teď budou jezdit 20 týdnů po objízdné trase, která vede přes několik obcí a měst na Děčínsku. Jedním z míst, které leží na objízdné trase, je Česká Kamenice. Je tam také naše reportérka Daniela Pilařová, kterou zdravíme. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Danielo, jaká je v České Kamenici dopravní situace? Přibylo tam aut?
1: Já bych řekla, že přibylo. Podařilo se mi projet Českou Kamenici, zatím jen s minimálním zdržením. Asi je to i díky tomu, že ubyl jeden ze tří semaforů, které průjezd městem komplikují. Jela jsem až do Chřibské, kde jsem právě teď, a nárůst dopravy je znát hlavně za Českou Kamenicí, kam sjíždí kamiony směrem od Nového Boru, tedy z Kamenického Šenova. Průjezd Chřibskou, která má náměstí do takového esíčka, je možný jen 30-kilometrovou rychlostí a velká nákladní auta nebo autobusy si tady musí dávat přednost, protože silnice na náměstí je poměrně úzká. Právě ve Chřibské je teď doprava velmi hustá. Podle nezávislého starosty Chřibské Jana Machače by ještě během dneška měly ve městě přibýt další značky, které budou regulovat dopravu. Já ještě dodám, že od dneška je taky uzavřená silnice mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi. Lidé se do obce dostanou směrem od Kamenického Šenova a kvůli úzkým a nevyhovujícím silnicím jsou ode dneška jednosměrné silnice mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicemi, a to ve směru od Horní Světlé. V opačném směru bude průjezd umožněný pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům veřejné dopravy.
0: Jak dlouho vlastně bude ta uzavírka trvat?
1: Bude trvat 20 týdnů, tedy do poloviny října. Podle mluvčí ředitelství silnice a dálnic Kamily Zahálkové se bude v uzavřeném úseku silnice 1 první třídy /9 intenzivně stavět. Budou se pokládat nové konstrukční vrstvy vozovky, stavět mosty, odvodňovat.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Opět a Radeček, bratři, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme pondělí 1. června a ode dneška máme také pro vás, milí posluchači, v našem vysílání jednu novinku. Každé pondělí, to znamená už ode dneška po 13. hodině, vám totiž nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess a před prvním vysíláním už ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda. Bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Když se dávno písničku Boxer naspívali Paul Simon a Art Garfunkel, no a v české verzi jsme ji slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Liberec od Radka Tomáška. Boxer, no, pokud jste se byli podívat na Svetlift Day v Liberci, tak tam soutěžil i nejsilnější muž planety, Halfpor Julius Björnsson. Překonal světový rekord v mrtvém tahu. No, je to taková silová show, středověké souboje v brnění, ukázky MMA a hlavně představení nejsilnějšího muže planety. Tak to všechno v sobotu nabídl druhý ročník akce Svetlift Day, pořádané v liberecké aréně. Byl se tam podívat i náš kolega Pavel Petr. A když se podíváte na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz, tak je zde s tímto velkým zápasníkem, nejsilnějším muži planety, vyfocený. A opravdu je to docela veliký nepoměr. No a navíc se také na našich webových stránkách můžete podívat na video z této velkolepé akce na liberec.rozhlas.cz.

0: I Valdemar Matuška nám zaspíval v dopolední pod deštěm ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Věděli jste, že Harachov od června zve na pivní stezku po Krkonoších, krkonošské cyklobusy nebo na Den dětí a akci Pomáhejme fotbalem. Takhle nová dráha na Čertovu horu už teď bude v denním provozu od 9 do 17 hodin. Turistické informační centrum je v červnu otevřené denně mimo neděle a pondělí. Vlaky se tuto sezonu vrací i na Zubačku. Ozubněcová dráha Desná Kořenov Harachov ožije pravidelnými akcemi, tak nejbližší je jízda historického motoráčku na Den dětí na Zubačce 6. června. Více informací najdete na webových stránkách Harachova. Pro změnu hradecké webové stránky upozorňují na to, že v sále městského infocentra se zítra bude natáčet živý populární podcast Vládci fotbalu a mimo toho se tam můžete zúčastnit aktuálního fotbalového dění na severu Čech. Chybět nebudou hosté, zákulisí regionálního fotbalu ani hospodský fotbalový kvíz. Začátek je v 18 hodin, vstupné je zdarma, kapacita je ale omezená.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hečepe, črambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledni pod Ještědem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lambert. I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 1. června. Svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Magnetický pol severní polokoule poprvé stanovil anglický polární badatel James Clark Ross v roce 1831 na kanadském polostrově Boothia Felix. Dnes už je úplně jinde, přesouvá se asi rychlostí 15 km za rok, teď je mnohem blíž severnímu pólu. Antikoncepční pilulky byly přesně před 65 lety v roce 1961 uvedeny na trh v první evropské zemi v Německu. O rok dříve byly k mání ve Spojených státech. Ty první se jmenovaly Enovit. Československo si na podobný prostředek počkalo ještě 4 roky. Vedle Trabantu druhá automobilka bývalé NDR Wartburg přesně před 60 lety v Eisenachu začala vyrábět nový model 353. Ten se tam vyráběl plných 25 let až do roku 1991. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Kátmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavour. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Vláda by dnes měla projednat návrh na snížení věkové hranice při obecních volbách. Město Česká Lípa rozšiřuje svoz tříděného odpadu od domů. Liberecký okresní archiv otevře své prostory veřejnosti a je zatím převážně zataženo s deštěm. Ten bude ustávat, obloha se vyjasní a naměříme až 22 stupňů. Hanna Hopfoglová přeje hezké dopoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách na 16 let. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
2: Já osobně jsem proti snížení hranice, myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
0: A proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změně by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuse. Obyvatelé okrajových částí České Lípy můžou ode dneška třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na plast nebo papír, oznámila to mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Nádoby budou pracovníci odpadové firmy vyvážet jednou za dva týdny.
3: Novinka se týká částí Častolovice, Manušice, Žizníkov, Dobranov, Vlčí důl, Heřmaničky, Písečná, Vítkov nebo Okřešice. V centrální části České Lípy lidé tuto možnost mají už od loňského října. Město si od změny slibuje snížení nákladů na likvidaci odpadů. Z České Lípy Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Státní okresní archiv v Liberci pořádá po 3 letech den otevřených dveří. V sobotu se návštěvníci budou moct zúčastnit 3 plánovaných komentovaných prohlídek a podívat se do restaurátorské dílny. Archiv zároveň v sobotu otevře novou výstavu, která podle kurátorky Jany Pažoutové představí portrétní fotografie ateliérů z Liberce i okolních měst z doby od druhé poloviny 19. do začátku 20. století. Liberecký archiv patří k největším okresním archivům v zemi. Nejstarší archiválie v něm jsou ze 14. století. Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války proti Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci.
1: Počasí.
0: Postupně čekáme ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Teploty se odpoledne dostanou mezi 19 a 22 stupňů, fouká mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž je také mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce do Turnova. Za Hodkovicemi nad Mohelkou hasiči odstraňují strom, který spadnul na vozovku. A hasiči zasahují také u nehody nákladního auta. Havarovalo na silnici 3. třídy mezi Boleslaví a Filipovkou ve Fídlanském výběžku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsem moc ráda, že s námi trávíte dnešní dopoledne pod ještědem. Vše dobré vám 1. června v pondělí ještě jednou přeje Iveta Kalátová. Přece jenom, jak už je červen, tak už se blízká na prázdniny. No a prázdninám se také budeme věnovat v našem novém seriálu. Možná, že někteří rodiče ještě nemají vyřešené, jak a co budou dělat jejich ratolesti. No a v novém seriálu týdne proto budeme zjišťovat, jestli jsou ještě volná místa na táborech v Libereckém kraji. No a zavítáme také do jedné krásné oblasti. Mezi Doxy a Mimoní na Českolipsku se totiž nacházejí Hračany, část obce Ralsko, která stojí za výlet. Malebná krajina vůňavých lesů je protkána rybníky a pískovcovými útvary a je skvělá na pěší i cyklovýlety a my se tam vypravíme za okamžik s naším regionálním stopařem Jaroslavem Hořením. Pěkný poslech.

0: Takový to byl muž na konci světa, Pavel Bobek, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s takovou příjemnou španělskou kytarou. Ovšem my teď míříme za jiným mužem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Mix borových lesů, rybníků a pískovcových skal, to je bývalý vojenský prostor Ralsko, který nabízí řadu možností na pěší i cyklový lety. Dnes nás tam zavede regionální stopař Jaroslav Hoření, který v Ralsku není náhodou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, opravdu to není náhoda, že jsem tady, protože já tu dnes natáčím další reportáž do pořadu Výlety s Pavlem Kudrnou, která bude mít výchozí bod u zrekonstruovaného a nově otevřeného infocentra vojenských lesů a statků v Ralsku v Hradčanech, kde je vlastně vedle toho rybníka. Já jsem tam měl schůzku s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem, no a my už jsme se spolu vydali na vyhlídku, na hradčanskou vyhlídku. A ještě než se rozhodneme, Honzo, tady těch pěších výletů a cyklových letů se nechá celá řada a naprosto vlastně v pohodě, víceméně po rovině. My jsme teda jako vystoupali, ale jinak je to takové opravdu krásné klid.

0: cesty jsou osazeny závorami, takže to dává jakousi jistotu. Nicméně je potřeba počítat s tím, že jsou to účelové komunikace vojenských lesů a cykloturisté mohou narazit na nějakou lesnickou techniku.
1: Takže pomalu, abyste nenarazili. A pojďme se teďka rozhlednout z té krásné Hradčanské vyhlídky. Dneska teda nemáme úplně počasí na daleké výhledy, ale proti tomu, jak předpověď vypadala včera na dnešní dopoledne, je to luxusní, tak to vezmeme třeba zprava?
0: Můžeme zprava nebo zleva, to je jedno. Dneska ten výhled je opravdu trošku horší, ale tamhle vzadu vidíme Českou lípu, když se posuneme trošku dál, vidíme kopce Lužických hor, přímo pod námi meandruje řeka Ploučnice, vidíte?
1: Jo, to je to krásné zelené, to je nějaká rákosina, nebo co to je?
0: Jo, to jsou takový louky plný rákosin, no a když pojedeme dál, tak tamhle bychom viděli ještě, ten teda bohužel dnes vidět není, ale přímo před námi krásný
1: Ralsko.
0: Vrch Ralsko nahoře se zříceninou, podle vrchu Ralsko vlastně celá ta naše oblast je pojmenována.
1: A tady vlastně, kde my jsme, tak to je Ralská pahorkatina.
0: No, Hradčanské stěny, je to vlastně takové jakoby pískovcové město. Jsou zde i lezecké cesty, tamhle třeba vidíme vzadu, vykukuje Tvarožník.
1: No jinak samozřejmě ty kopečky takhle kousek dál, tak to už jsou Lužické.
0: Ano, Lužické hory, to už je trošku mimo tu naši oblast.
1: Tak a ještě se stočíme doprava a tamhle letiště, tamhle rybník, o tom tu jsme vycházeli.
0: Ano, to je Hradčanský rybník, tam je to naše infocentrum, odtamcať je to sem 10 minut, 15 minut krásnou vycházkou, no a je to, tamhle je prostě to naše Hradčanské letiště, je to dominanta, nepřehlednutelná, 2,5 kilometru dlouhá přistávací plocha.
1: Takže když budete mít čas a chuť a bude to třeba jenom krátký čas, tak stačí zastavit v Hradčanech a sem na Hradčanskou vyhlídku vystoupat a udělat si tady prostě krásný, já nevím, odpočinkový čas?
0: Určitě, akorát je potřeba myslet na to, že s kočárkem se sem člověk nedostane, protože ten výstup je horský.
1: Je ten výstup trošku drsnější, ale je takový úsměvný, protože my jsme šli kolem takové zajímavé skály, taková jeskyňka.
0: Jeskyňka, která vzbuzuje spoustu fantazií.
1: No, přijďte se na to radši podívat.
2: V pánské společnosti jsme byli, tedy Jaroslav Hoření, náš regionální stopař. Já jsem neodolala, já jsem se našla na internetu výhled z Hradčanské vyhlídky a je nádherný západ slunce. Tak na to vy si budete muset ještě počkat. Jaroslav Hoření, regionální stopař, děkujeme za příjemnou pozvánku a krásný den přejeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Tak to chutná večnost, jak nám zpívala skupina No Name, tolik tedy pozdrav ze Slovenska v pondělním dopoledni pod Ještědem. Máme 1. června, je to takové datum a vůbec měsíc, který mají rádi samotné děti, i když teď mají plné ruce práce s různými písemkami. No ale jsou tady také někdy starosti i rodičů, protože ti už přemýšlejí, co s dětmi o prázdninách. Tak v novém seriálu Týdne proto budeme zjišťovat, zda jsou ještě nějaká volná místa na táborech v Libereckém kraji. No a já už jsem ráda, že máme na telefonu paní ředitelku Domu dětí a mládeže Vikýř z Jablonce nad Nisou. Vítám vás, dobré dopoledne.
1: Krásné dobré dopoledne i vám, i všem posluchačům.
0: No, povídejte, já už jsem sama zvědavá, jaké tábory můžou děti, příměstské tábory navštívit o prázdninách.
1: Tak my nabízíme poměrně velmi širokou škálu táborů, ať už se mohou starat třeba dívky o sebe. Máme přírodovědné tábory, sportovní, fantazy, výletní, taneční. Máme tábory i pro nejmenší děti už od 2 let. To samozřejmě nechybí výtvarné tábory, modeláři a podobně. Je pravda, že už je později, teďka 1. června už spousta táborů je obsazených, ale i na těch, co jsem jmenovala, tak se třeba 2-3 místečka ještě najdou, takže určitě budeme rádi, když se nám někdo z vás přihlásí.
0: O jaké tábory tady je úplně největší zájem? Já tady třeba mám Hakva Hokus Pokus, co to je za tábor?
1: Hakva je taková zkratka kolegy z Dendy, holky a kluci v akci, a je to vlastně za klasik nejdřív značka, a zrovna Hokus Pokus je zaměřený na vědecké pokusy. Pak má ještě Hakvu Klasik, Hakvu Extreme, a to se postupně stupňuje i co se týče věku dětí. Takže od vědeckých pokusů přes sporty až po sjíždění řek a lezení na skalách.
0: A co takový modelářský tábor, co tam dělá, nebo co tam čeká na děti?
1: Tak na modelářském táboře záleží, pokud jsou začátečníci, anebo pokud jsou pokročilí. Začátečníci se seznamují s materiály a vytváří první svá díla. Zpravidla se začíná u papírového modelářství, aby ty děti si vyzkoušely tu preciznost a přesnost. No a potom pokročilí, tak už se stavují i plastikové různé modely. Máme různé zaměření modelářů, takže my máme lodní modeláře, máme letecké modeláře. Pokud se jim to zalíbí, chodí pak k nám na kroužek, pak jezdí na soutěže a máme i mistry světa v modelářském sportu.
0: No vidíte to. No a co takové pohybové tábory? Našla jsem pingpongový, badmintonový příměstský tábor. O ten je asi velká, to je asi velká scháňka.
1: Já bych řekla, že kompletně tak jako v létě je velká scháňka po všech sportovních táborech. Rodiče hodně chtějí, aby se ty děti hýbaly. A my to tak nějak ten pohyb prokládáme i do těch rukodělných, výtvarných a podobně táborů. Že opravdu ty děti maximum času tráví venku. Nejsme nikde zavření, pokud to počasí dovolí, tak využíváme naši krásnou rozlehlou zahradu a vyrážíme s těmi dětmi i na výlety a po okolí.
0: Tak a ještě mě tady zaujal NERV tábor 1. To znamená co? NERV tábor.
1: My jsme jako Vikýř zařazeni v NERF lize, takže taky máme i pravidelnou zájmovou aktivitu, kde děti se učí taktiku a střílení z NERF pistolek, a máme v létě i 2 NERF tábory. Takže s NERF zbraněmi děti řeší různé úkoly, ale učí se tam i poznávat terén, učí se tam spoustu jiných věcí, není to jenom o tom, že by se stříleli.
0: Tak předpokládám, vy také děláte příměstské tábory v rámci se zvířecí tematikou, třeba koně v jizerkách, potom je asi velká scháňka.
1: Ano, koně v jizerkách už máme úplně vyprodané, ale máme i přírodovědný tábor, protože my máme vlastní chovatelskou a herpetologickou stanici ve Vikýři, takže máme i herpetologický tábor a chovatelský přírodovědný, takže zvířátka jsou taky aktuální, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Příměstský tábor, zvířátka kolem nás. Je toho ještě spousta, tak milí posluchači, pokud máte doma děti nebo i vnuky, tak se můžete podívat na webové stránky Domu dětí a mládeže Vikýř. Tak tolik paní ředitelka Martina Šípková, tak vám děkujeme, mějte se hezky, popřejeme vám krásné prázdniny a ať se vám to vše náležitě vydaří. Mějte se krásně.
1: Já vám taky přeji krásné léto, mějte se krásně, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Věčná to otázka. Teď už v podání Petra Nováka ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a dnes ve spotřebitelském servisu se dozvíme, že soudního znalce nemusíme žádat jenom o posudek. Ten totiž bývá poměrně nákladný. Můžeme požádat i o jinou službu. A s tou nás už seznámí Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Beáta. Již po čtvrté jsem reklamovala mobil, přičemž první dvě reklamace uznali a opravili, třetí a čtvrtá závada se údajně neprojevila a mám si mobil vyzvednout. Prosím o radu dalšího postupu. Paní posluchačko, toto je častá výmluva prodejců, kteří vidí, že by vám museli vracet peníze. Proto je potřeba vyhledat soudního znalce a požádat ho o potvrzení závady. Nejedná se tedy o klasický posudek, ale o pouhé potvrzení, které by nemělo být drahé.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: I Bonnie Tyler nám zaspívala v pondělním dopolední pod ještěném vysílání Českého rozhlasu Liberec. Možná jste také strávili uplynulý víkend na vašich zahradách a zahrádkách pečováním třeba o jahody, o rybíz, o angrešty. Také už se těšíte na první plodiny, kdo by se netěšil. No a recepty našich babiček budou tento měsíc hodně právě o čerstvých surovinách, které dozrávaly nejen v zahradě. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření pro začátek vybrali brambory s mariánkovou omáčkou.
1: Začíná nám nový měsíc, červen. Měsíc spojený s čarovnou mocí bejlí, ale také s pálením ohňů a nočních rejů a samozřejmě i se spoustou práce na poli i v zahradě.
2: V kuchyni býval červen obdobím prvních čerstvých surovin a jednoduchých jídel, která se vařila z toho, co právě dozrávalo na zahradě. Po dlouhých zimních měsících se na stole objevila čerstvá zelenina, bylinky i první ovoce.
1: Hospodyně z těchto domácích surovin připravovaly nové brambory s tvarohem, máslem a pažitkou, polévky z mladé zeleniny nebo oblíbenou koprovou omáčku s vejcem. Často se vařily polévky s prvními jarními houbami, bramboračky, kyselo z kvásku i zaklechtané polévky z mléka. Maso bývalo obvykle jen v neděli, proto hrály důležitou roli luštěniny, vejce a moučná jídla, například škubánky, bramborové placky nebo lívance. Červen byl také časem jahod, třešní a prvního drobného ovoce. Přidávali se do vonavých bublanin, ovocných knedlíků, rozmačkanými se polévaly lívance a omelety. Když začínala se noseč, ženy nosily mužům do polí buchty, chleba se sádlem, cibulí nebo hrnky s kyselým mlékem a podmáslím. Jídlo muselo být cité, jednoduché a rychle připravené, protože práce bylo v červnových dnech na statku hodně. Chuť jídlům dodávaly čerstvé bylinky, například kopr, libeček, majoránka, pažitka a další bejlí, kterému se v tomto měsíci přisuzovala zvláštní čarovná moc.
2: K tomu se v našem povídání určitě dostaneme. Dnes ale přidáme už jen recept na brambory s mariánkovou omáčkou.
1: Budeme potřebovat 1 kilo brambor, 4 deka másla nebo loje, 5 deka hladké mouky, 2 stroužky česneku, majoránku, vývar z masa, případně jen vodu, strouhaný zázvor a sůl. Brambory uvařené ve slupce oloupeme a doskájíme na plátky. Rozetřený česnek spěníme na másle nebo na loji, přisypeme mouku a připravíme světlou jížku. Zředíme ji vývarem nebo vodou. Rozmícháme, okořeníme majoránkou a povaříme. Do povařené omáčky vložíme uvařené brambory, okořeníme špetkou mletého zázvoru a povaříme. Podáváme jako samostatný pokrm nebo současně s brambory vmícháme do omáčky pokrájené vařené maso a společně chvilku povaříme.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš chybí.

Také se vám vybaví bílovlasý Petr Habka u klavíru, když slyšíte tuto písničku Kocour se schoulil na tvůj klín. 5 minut před 11. hodinou v pondělním dopolední pod Ještědem. Také si často hrajete s dětmi, nemyslím tím hry na počítači, ale takové ty klasické deskové hry, ať už jde třeba o Člověče, nezlob se, nebo o Halmu, o Mlín, o Dámu, o šachy, nebo dokonce i Dostihy. Právě o deskových hrách si budeme povídat už za chvíli s naším dnešním hostem, kterým bude zakladatel Griff Games Daniel Blaškovič. Tak se máte určitě na co těšit.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo střední část obchvatu České Lípy. Pro školáky v Rychnově u Jablonce nad Nisou začala jezdit poptávková doprava a obloha se bude nadále vyjasňovat, pršet by už mělo jen ojediněle, teploty dnes do 22 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. Majitelé domů, bytů a pozemků mají poslední den na to, aby zaplatili daň z nemovitosti. Upozorňuje na to Finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Pokud je vyměřená daň z nemovitosti vyšší než 5000 korun, můžou ji poplatníci zaplatit ve dvou stejných splátkách. První musí být zaplacená do dneška, druhá do 30. listopadu. Obchvat České Lípy je ode dneška delší. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo střední 1,5-kilometrový úsek mezi průmyslovou zónou Dubice a místní částí Dolní Lipchava. Stavba závěrečné 9 kilometrů dlouhé etapy zatím naráží na odpor ekologických organizací, jak říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Bojujem zde bohužel s velkým odporem v rámci už jako vůbec vydávání výjimek, schránění živočichů. Takže tuto chvíli ty boje jsou tady poměrně zásadní a velký, to znamená těžko dneska odhadovat ten čas, kdy začneme. Zatím těch našich odhadech je rok 2029-2030, kdybychom chtěli začít pokračovat vlastně ve směru na nový boj.
0: Děti z okolí Rychnova u Jablonce nad Nisou můžou ode dneška k cestě do školy a ze školy využívat poptávkovou dopravu. Provoz je zatím zkušební a vedení města ho po měsíci vyhodnotí. Poptávkovou dopravu zajišťuje společnost Jablonecká dopravní, která už zhruba rok provozuje službu i v Jablonci nad Nisou. Tam se podle ředitele firmy Luboše Vejnara osvědčila.
3: Máme prakticky teďka každý měsíc připraveno více než 600 cestujících, takže jsou to vlastně čísla nad očekávání. A máme tam třeba i rekord, za jeden pracovní den jsme připravili třeba i 41 cestujících.
0: Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě, řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Do stávky vstoupilo 39 z celkových 116 pracovníků, dalších 15 podporuje. V poledne mají na 2 hodiny stávkovat i poskytovatelé adiktologických služeb.
1: Počasí.
0: Nadále čekáme oblačno až polojasno, jen ojedinělé přehánky. Oblačnost se bude nadále protrhávat a večer se přechodně místy až vyjasní. Teploty stoupnou mezi 19 a 22 stupňů Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní až severní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/13 pod Albrechtickým kopcem za odbočkou na Dětřichov a frézují vozovku. Projíždí se tam kivadlově jedním jízdním pruhem. A pozorujte, v Jablonci nad Nisou v ulici v Aleji se srazilo osobní auto s autobusem. Se zvýšenou opatrností je tam možné projet. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už máme 4 minuty po 11. hodině, je tady s vámi i nadále dopoledne pod Ještědem. Zdraví vás Iveta Kalátová. Milí posluchači, my si za chvíli budeme hrát. No, budeme si hrát nejenom hezké písničky, které máte rádi, ale zahrajeme si také deskové hry. Daniel Blaškovič, náš dnešní host, který několik let působil jako vývojář deskových her a uspořádal několik festivalů po celé republice, otevřel v Liberci takový zajímavý prostor nazvaný Griff Games. No a tam si návštěvníci můžou hry zahrát a vypůjčit, anebo nakonec i koupit. Kam až se posunuly současné deskové hry, nakolik se můžou stát součástí školní výuky, nejenom o tom si budeme povídat už za okamžik.

0: Helena Vondráčková, já půjdu dál ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme pondělí 1. června, Mezinárodní den dětí. Také si vzpomínáte, milí posluchači, posluchačky, že jste občas napsali na tabuli, dnes je svátek náš, neskoušejte nás. Tak někteří učitelé na to slyšeli a ten 1. červen byl takový v pohodě. Ba přímo, dokonce si pamatuju, že jsme si místo učení o 1 hodině zahráli deskové hry. A bylo to Člověče, nezlob se, a bylo to moc fajn. A právě o deskových hrách si už budu povídat s naším dnešním hostem, kterým je zakladatel Griff Games Daniel Blaškovič. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: No, on už to je nějaký ten rok, co jste nás navštívil a kdy jste nás zval, tuším, že to bylo do Kolosea v Liberci na takový zajímavý festival deskových her.
1: Ano, přesně tak, to už je pár let nazpátek.
0: Pořád vyvíjíte deskové hry nebo už se věnujete něčemu jinému?
1: Tak já už jsem přešel od toho vývoje spíš po řešení takových těch větších akcí.
0: Které souvisí s deskovými hrami. Tak. Přesně tak. O nich teď bude řeč, protože vy jste otevřel v Liberci takový zajímavý prostor, jmenuje se Griff Games, a já jsem se dozvěděla, že tam člověk třeba může přijít a třeba s někým, s nějakou partou a zahrát si nějaké deskové hry.
1: Přesně tak. Funguje to vlastně jako herna deskových her, zároveň jako bazar deskových her, jako půjčovna i jako obchod. Jako
0: No, kam se až ty deskové hry dostaly? Protože když se řekne deskové hry, tak jsem už přece jenom člověk, který něco pamatuje a vyrostl opravdu na té dámě. Také jsou tady šachy, Člověče, nezlob se, nebo Dostihy. A je pravdou, že třeba naše děti občas přinesou takové zajímavé hry. Jsou to třeba i takové ty sci-fi hry. A než se tím člověk prokouše, tak to chvilku trvá, než to pochopí. Ale výsledek je potom opravdu úžasný.
1: Tak ta škála těch deskových her je opravdu jako velká. Je to několik desítek tisíc her, ze kterých si dnes člověk může opravdu vybrat. A ty hry jsou opravdu od 3 let až po těch 99 i víc. Takže určitě tam můžeme najít hry úplně jednoduché, pro nejmenší, až pro ty složité několika hodinové nebo několika denní dokonce hry, které si člověk může zahrát.
0: Několika denní, to znamená, že ta hra jen tak lehce neskončí?
1: Přesně tak. A většinou ty hry jsou i na pokračování, takže nejenom, že to hrajete jeden den, ale opravdu ta hra se rozděluje na několik částí a můžete to hrát i několik týdnů, měsíců, možná i let.
0: No, zkouším si třeba představit, že občas vás třeba navštíví rodina, třeba s menšími dětmi, a zkoušejí, co by třeba mohlo zabrat, co by se mohlo líbit.
1: Tak, ta škála her je opravdu velká. Od toho Člověče, nezlob se, které stále frčí a je to na těch prvních příčkách.
0: Ano, ano.
1: Od těch nejmenších dětí, který to hrajou vlastně od malička. Ale jsou tam samozřejmě i nějaké novinky, které si můžete vyzkoušet nebo popřípadě zahrát.
0: Mm-hmm. Tak ostatně ono tyto hry právě naučí malé děti občas i prohrávat. I to klasické Člověče, nezlob se, vím, že se o tom často bavíme, ale ono, když někdo někoho takzvaně vyhodí, jo, tak...
1: Ono je to vlastně dobré, protože dneska opravdu je dobré učit ty děti i... Nejen to, že musí za každou cenu vyhrát, ale že i ta druhá stránka té věci, že prohrávat je lidské.
0: Přesně tak.

0: hry, tak teď už přichází opět ke slovu zaplať pánbu za to. Deskové hry, o kterých si povídáme se zakladatelem Griff Games Danielem Blaškovičem. Faktem je, že ty deskové hry děti baví, při hře se učí spolupracovat, řešit problémy, rozvíjí také svou kreativitu, ale ony ty hry jsou také dobré třeba i pro dříve narozené, protože je to také o posilování paměti. Pane Blaškoviči, můžete ještě trochu ale zavzpomínat na dobu, kdy jste ty hry vymýšlel, vyvíjel? Jak se vlastně taková desková hra vyvíjí, aby to opravdu zaujalo?
1: No, ono to začíná poprvé takový tou myšlenkou na nějakou hru, která by mohla být zajímavá a hlavně originální. Protože těch her je na tom trhu opravdu hodně a dneska vymyslet něco originálního, tak je docela takové složité.
0: No a teď, aby to zaujalo, aby to bylo, stane se, že to třeba může být i původem, třeba i počítačová hra. Jde třeba počítačová hra převést na deskovou hru?
1: Ano, takové hry opravdu existují a je to teď celkem i takové hodně trendy. Takže určitě jsou hry, které opravdu jsou buď to z nějakých PlayStationů, jako z těch her, anebo i z těch počítačových her převedeny do toho deskoherního světa.
0: No, faktem je, že vy už jste založil takovou zajímavou komunitu lidí, kteří chodí pravidelně hrát a stále se to nabaluje a naboluje. Co je to za lidi, kdo tvoří tuto komunitu?
1: Zase, je to velké a rozmanité spektrum lidí, od těch nejmenších až pro opravdu, když to řeknu takhle, už starší kmety, který tam jako dochází do toho klubu. Takže tam je opravdu široké spektrum i toho věku těch lidí.
0: Ano, a co je třeba takhle největší zájem?
1: Ono je to různorodé. Já si říkám, že opravdu dneska každý člověk si najde to své a tím, že i my máme to velké množství her různých, tak každý si tam najde právě to svoje.
0: No a někdo hledá třeba i ty starší hry, jako třeba Halma. Halma je také hodně zajímavá hra. Ona je v podstatě velice jednoduchá, ale také je to dobré na logické uvažování.
1: Přesně tak. A samozřejmě jsou tam lidi, kteří zase mají rádi ty klasiky jako Člověče, nezlob se, šachy, ale potom chtějí vyzkoušet třeba i něco nového, co ještě nezažili, takže zkouší i právě ty nové věci, jako je například Archanová nebo Mars Terraformace.
0: Ještě jednou, teď jsem vám nerozuměla ten druhý název.
1: Mars Terraformace.
0: To trošku to už bude takové to sci-fi asi, že?
1: Přesně tak, je to vlastně o osidlování Marsu.
0: To je takové zajímavé, já mám z toho takový podvědomý pocit, že lidé, kteří třeba rádi chodí do kina na sci-fi filmy, tak vyhledávají asi zřejmě tyto hry a kdo má rád historii, tak možná rád u vás možná také najde nějaké hry, které mají nějaký historický podtext, nějaké ty bitky a podobně.
1: Určitě, takové hry se u nás najdou taky. Takže jsou tam třeba Bitva králů nebo něco takového, z Pána prstenů třeba, to mají lidi hodně rádi, to je zase podle těch filmů, a nebo i různé sci-fi, jako například Nemesis.
0: Mm-hmm. Hostem dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je zakladatel Griff Games Daniel Blaškovič.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tématem našeho dnešního rozhovoru ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je Pojďte, budeme si hrát. No, možná už také přemýšlíte nad tím, milí posluchači, že už jste si dlouho s někým něco pěkného nezahrál. A nemusí třeba o hraní s dětmi, ale třeba i s vašimi souputníky nebo s rodiči, prarodiči, to už je úplně jedno. My si o deskových hrách povídáme se zakladatelem Griff Games Danielem Blaškovičem. Teď si tak říkám Griff Games. Co to znamená? Proč právě Griff Games?
1: Tak, Griff vlastně znamená bajné zvíře, které je složené vlastně z orla a z lva. Jde o to, že to má značit vlastně oddanost těm deskovým hrám, ale také průbojnost a toho herního ducha.
0: Mm-hmm. No, vy jste tedy nedávno otevřel v Liberci prostor nazvaný Griff Games a teď se vás chci na něco zeptat, protože my doma máme hru, ta hra vypadá hodně moc zajímavě, ale zkoušíme se prokousávat těmi pravidly a nikdy ta hra, mně to někdy přijde, že je to opravdu hodně složité. Už se vám někdy stalo, že za vámi někdo přišel?
1: Určitě. K nám si dokonce tu hru můžete opravdu přinést a my jsme schopní buď to tu hru znát, anebo si ty pravidla nastudovat a tu hru mám vysvětlit tak, abyste si ji sami dokázali zahrát.
0: Ale teď ruku na srdce. Už se vám někdy stalo, že třeba se vám dostala do ruky hodně náročná hra, u které jste si říkal, no tohle tedy... Tímhle tím se prokousat.
1: Ano, opravdu se ke mně dostala taková hra, která měla asi 20 stránek pravidel a kterou jsem si říkal, že si odložím na tu dobu, až opravdu nebudu mít co dělat. Takže ta hra zůstala bez toho, aniž by jsem si ji zahrál.
0: No, ale potom se najednou stane, že člověk se dostane k těm pravidlům, opravdu zvolá heuréka a potom už je to opravdová radost ty hry hrát. Vaše třeba oblíbená hra je jaká?
1: Moje oblíbená hra, tak já mám rád takové ty přírovědné, přírodovědné. A je to třeba například Archanova. Nebo právě mám rád i to sci-fi, jako je právě to Nemesis. Takže to jsou takové moje oblíbené hry.
0: My už jsme zmínili v tom předchozím vstupu, že vy už máte takovou zajímavou komunitu, která čítá už opravdu nějakou tu stovku příznivců deskových her. Kdo ji vlastně tvoří? Jsou tam třeba i seniori, chodí k vám?
1: Ano. Ta věková kategorie, která k nám chodí, je přibližně od těch 10 let do těch 70, bych řekl. Takže je to opravdu široká škála a myslím si, že každý si tam najde i tu svoji takovou tu herní polovičku, se kterou se rád něco zahraje.
0: Takže tam se vlastně u vás navazují i vztahy, dalo by se říct.
1: Ano, já si myslím, že ty hry v dnešní době jsou opravdu i o těch vztazích a o tom, o té komunikaci mezi těmi lidmi. A to je to, co si myslím, že by chtělo víc propagovat.
0: No, k tomu se určitě dostaneme, jakým způsobem se snažíte třeba oslovit i děti. Ale máte pravdu, protože pokud člověk doma hraje na počítači hru, tak je sám, sice online s někým, ale u té deskové hry jste face to face, tváří v tvář.
1: Já bych to řekl jednou větou, že hry spojují.
0: Jo, to máte pravdu, ano. No, za chvíli už zavítáme do škol, protože vy jste oslovil i školy a o tom si budeme povídat po písničce.

0: To byl Adam Ďurica, Ema Drobná a Naše hriechy, tak všichni dobře rozumíme samozřejmě slovenštině. No, my si o deskových hrách povídáme s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, zakladatelem Griff Games Danielem Blaškovičem. Přednedávnem jsem četla takovou zajímavou úvahu jednoho z psychologů, který varuje před osamělostí, protože ve světě onlineu každý jsme na sociálních sítích, hrajeme online hry, ale už spolu moc nekomunikujeme a nehrajeme si. Tak vy tím tak trochu cílíte ty deskové hry, aby se konečně lidé začali scházet a být spolu a nebyli osamělí?
1: Přesně kvůli tomu tvoříme tyhle ty komunity, aby lidé mohli komunikovat mezi sebou. Je to o tom, že třeba si opravdu i rodiny udělají čas, přijdou a zahrajou si, a to je i to, co nám vlastně zůstane do budoucna, a to jsou ty vzpomínky.
0: Přesně tak, každý jednou budeme vzpomínat na to, jak jsme se nařechtali, jak babička pořád prohrávala, no a na co bude vzpomínat ta dnešní generace, no jak byla u počítače a hrála hry, ano. No, ale já o vás vím, vy jste také pořádal nebo stále pořádáte festivaly deskových her, teď letos bude nějaký festival?
1: Ano, přesně tak. Moje komunita spolupracuje vlastně na jednom z největších festivalů v České republice, GameCon, takže určitě budujeme stále větší komunity i přes ty festivaly.
0: Tak až nějaký festival bude, tak doufám, že nám dáte vědět.
1: Určitě.
0: No, ale vy také už začínáte cílit i na školy, vy dokonce oslovujete i školy a mám pocit, že školy reagují dobře.
1: Teďkon vlastně od září, jestli to můžu říct.
0: Určitě.
1: Tak budeme zahajovat takový program pro školy. Jmenuje se to Virtuální zdraví dětí. A je to právě o tom, jak dostat ty děti od těch počítačů, mobilů, tabletů a vlastně vytvořit si tu komunitu i mezi sebou, podpořit tu komunikaci a i třeba logickou úvahu.
0: Mhm. Tak ty hry vlastně můžou být i součástí výuky, třeba přírodopisu, zeměpisu, tam asi ty hry
1: určitě
0: to můžou hodně doplňovat, pro ty děti to bude asi hodně zajímavé.
1: Dějepisu, je to opravdu jako široká škála, matematika, logické úvahy, jo, může tam být například i fyzika, chemie, dá se to opravdu zapracovat do všech těch školních jakoby předmětů.
0: To znamená, že vy objíždíte školy a navazujete kontakty, nabízíte, zdali škola nechce nějakou spolupráci.
1: No, takhle bych to úplně nenazval, ale připravujeme opravdu takový ten speciální od toho září, takže teď ještě nic neobjíždíme, ale určitě budeme nějak o tom školy informovat.
0: Mm-hmm. No, já z jednoho z rozhovorů s vámi jsem se dočetla, že už vás několikrát navštívil Dominik ze Žitavy, kterého do světa hraní přivedl jeho třídní učitel na základní škole.
1: Mm-hmm. Přesně tak. On už je vlastně členem našeho klubu de facto a opravdu on sám od sebe přijel a našel mezi námi právě ty hráče, se kterými se začal povídat a zpřátelil se, takže můžu říct, že je to teďko náš člen a že se začlenil úplně perfektně.
0: Tak kdo má chuť, kdo se třeba zrovna teď cítí sám, rád by navázal kontakt a navíc je s někým ještě rád zahrál, tak má příležitost. Naším dnešním hostem byl zakladatel Griff Games Daniel Blaškovič. Tak vám popřeji, ať se vám i nadále ve vaší profesi dobře daří, ať stále vznikají zajímavé hry a hlavně ať se lidé setkávají a ať si hrají.
1: Tak jo, děkuji moc a učím se.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Probrali jsme deskové hry s naším dnešním hostem a zítra se budeme dívat do knížek. Začteme se, protože začíná festival dětského čtenářství. Místem plným příběhů, fantazie a dětského objevování bude na začátku června Liberec, který bude hostit festival dětského čtenářství. Letos to bude na téma kniha Planeta divů. V čem je právě tento festival výjimečný? Nejen o tom si už budu povídat ve stejném čase s koordinátorkou festivalu dětského čtenářství Radkou Vojáčkovou. We'll be right back.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: doufám, že písnička vás potěšila od skupiny Elán ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme 1. června, jak už víme z kalendáře, a před 100 lety se narodila Marilyn Monroe. No a z českých veřejně známých osobností dnes slaví narozeniny například Veronika Kubařová, Tomáš Halík, Richard Krajčo nebo Daniel Hůlka. Všem samozřejmě gratulujeme, ale protože je tento čas v našem programu vymezen hlavně smíchu, tak si už za chvíli poslechneme vtipnou scénku s dalším dnešním jubilantem. 81 let dnes totiž slaví bavič, textař a moderátor Karel Šíp. Ukázka, kterou teď uslyšíte, je z roku 1992 ze zábavného televizního pořadu Šaráda, ve kterém vystupoval s Jaroslavem Uhlířem, a bude to parodie na televizní soutěže Prdlačka.
1: No, pane Uhlíři, 1 000 000 máte na dosah, ale ještě není úplně vyhráno. Ještě je tu poslední, ale zároveň nejtěžší disciplína. Mou povinností je zeptat se vás, budete hrát dál, anebo se už teď spokojíte s Prdlačkou?
2: Hraju dál.
1: Bodečné, zatím jste prokázal mimořádné znalosti, ale teď pozor. Já si budu v duchu myslet jedno číslo od 1 do 10. Vaším úkolem bude uhádnout, jestli je to sudá nebo lichá.
2: A nemohl by si to číslo myslet radši někdo jiný?
1: Tak mohl, ale podle regulí soutěže si ho musím myslet já. Ale nemusíte se ničeho obávat. Nad regulérností soutěže tady dohlíží přítomná státní notářka. A te já napřed to číslo pošeptám. Jo? Takže se soustřeďte. Třeba. No, to by bylo moc lehký. Tak teď. Pane Uhlíři, sudá nebo lichá?
2: Sudá.
1: Uvidíme. Paní notářko, jaké bylo to číslo?
3: No, nebylo špatný.

0: Paní Natáško, já jsem myslel to číslo, které jsem vám pošeptal samozřejmě.
1: Číslo 5.
0: Takže lichá. Bod a potles pro státní notářku. Pane Julíři, je mi to líto. Milion jste měl na dosah, ale bohužel i tentokrát je to jenom...
2: Perla, perla, perlačka.
0: No, ale řeknu vám, bylo to o fous, držel jste se statečně. No, jak už jste nám na začátku naznačil, doma vás asi nepochválej.
3: Doma mě tak nepochválej, až mi uletěj brejle.
4: Tak tolik 90. léta v zábavě a Karel Šíp, který dnes má 81, tak přejeme všechno nejlepší. No a také to nejlepší třeba i z písniček Na přání na vás bude čekat po 12. hodině, ale to už nechám na vás, co hezkého se necháte zahrát. Bude u toho Filip Majsl. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám krásné pondělí a zítra po 9. opět naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda dál počítá odpuštěním poplatku seniorům nebo mladým. Ze systému by se ale museli odhlásit sami. Společnost Silnice LK bojuje s nárůstem cen ropy a obalových směsí. Turnov má stavební povolení na rekonstrukci své vodní elektrárny. V provozu bude na podzim a odpoledne se bude protrhávat oblačnost, k večeru se vyjasní a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firm a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatku sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný. Dražší pohonné hmoty a také rostoucí ceny asfaltových směsí musí řešit krajská společnost Silnice LK. Například ceny obalových směsí jsou teď o 35% vyšší než na začátku roku. Firma se stará o údržbu silnic druhé a třetí třídy v majetku Libereckého kraje. Zároveň nabízí své služby i obcím a městům. Podle předsedy představenstva Silnic LK Petra Správky se firma snaží zatím nezdražovat. Situace je ale vážná.
2: Jsme museli zefektivnit výrobu, bohužel to jde na úkor i našich zaměstnanců, ale snažíme se po dohodě s akcionářem udělat maximum pro to, aby jsme ustáli ty stávající ceníky, aby jsme zbytečně zatím nezvedali ceník a budeme to dále sledovat, protože kondice té firmy to rok nevydrží, jsme na limitu.
0: Turnovská radnice získala stavební povolení na opravu své malé vodní elektrárny na řece Jizeře. Nachází se v areálu zhořelého mlýna. Město ji před 2 lety koupilo od soukromého majitele za 50 milionů korun. Dalších 50 milionů potřebuje na investici. Elektrárna je už několik let nefunkční a některé její části jsou poškozené. Ve výrobě jsou dvě turbíny. Zahájení provozu plánuje město na podzim letošního roku, říká nezávislý místostarosta Jan Lochman.
3: Přes zimu pojede chlazení, kluziště a tedy ty další věci, vytápění, šatén, to je spousta energie, která se tam využívá. A přes léto budeme energeticky zásobit koupaliště, čerpadla, filtrace a tyhle veškeré úpravny.
0: Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2%. Oproti březnu je to o 0,1% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% větší. Podle statistiků zůstává český trh práce stabilní. Bez práce je více žen než mužů. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,8% a u žen byla 3,7%.
1: Počasí.
0: A je oblačno až polojasno, ojediněle se přidávají přehánky, odpoledne čekejme protrhávání oblačnosti, večer se přechodně místy až vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia a vítr fouká mírný severozápadní, k večeru ještě zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A pozor se dávejte, v Jablonci nad Nisou Rýnovicích v zatáčce u kruhového objezdu se srazilo osobní auto s nákladním, s opatrností tam projedete. A v ulici v Aleji v Jablonci nad Nisou se srazilo osobní auto s autobusem. I tady úsekem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné pondělní poledne. Dnes nám začal červen a to je docela zajímavý měsíc. Jednak proto, že nikdo vlastně úplně přesně neví, proč se červen jmenuje červen. Někdo celkem poeticky tvrdí, že to je proto, že v tomto měsíci už se začíná červenat ovoce, jako třeba třešně, jahody a tak dále. Někdo o něco méně poeticky proto, že se v tom ovoci objevují červy. Ale co je na červnu ještě zajímavé, že žádný jiný měsíc v běžném kalendářním roce nezačíná stejným dnem jako červen. To znamená, že si můžete být jistí tím, že žádný jiný měsíc v tomto roce už nezačne s pondělkem. To je při pondělku taková cena útěchy. Vy si to zatím samozřejmě můžete, ano, zkontrolovat v kalendáři a v mobilním telefonu a my v Českém rozhlase Liberec spouštíme písničky na přání. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Ano, dynamit, takové univerzální řešení problémů. Skupina Olympik nám otevřela první odpolední hodinu dnešního dne, máme 7 minut po 12. A v jakém hudebním duchu budeme pokračovat, to už samozřejmě záleží na vás. Začínají písničky na přání a vy můžete volat a můžete psát. Volat na telefonní číslo přímo sem do studia 22 155 37 22 a pak můžete také psát jednoduše e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo SMS zprávy, ale ty musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom váš text. A tyto textové zprávy posíláte na číslo 90 011 04. Tak snad jsem na nic nezapomněl, teď už se opravdu moc těším.

nešlap, neláme. Takovým lehkým krokem jsme se vrátili do roku 1985 a průvodkyní nám byla Hana Zagorová. Teď je 12 hodin a 12 minut a jdeme na první přání. To přání je písemné a přináší nás do, řekněme, sféry novější hudby. Napsala nám paní Helena, srdečně pozdravila z Prahy a dále uvádí: prosím o zahrání písničky V krajinách snů od Marcela Zmoška pro moji kamarádku Vendulku Fučíkovou. Milá Vendy, k tvým narozeninám ti přeji především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Tvoje kamarádka Helena s rodinou. Do tohoto přání rád zakomponuju přání Českého rozhlasu Liberec. Všechno nejlepší. A tady je písnička.

Marcel Zmožek a jeho hudební počin z roku 2018 v Krajinách snů. To je první hudební přání, které jsme splnili v dnešních písničkách na přání a v Českém rozhlase Liberec se posouváme dál. Napsala nám paní Sylvie z Prahy. Písničku ke dní dětí vybrala dnes moje maminka Jaroslava, Michal David Poupata a posílá ji všem dětem k svátku a také Laurám k jmeninám a všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům paní Jaroslava a paní Sylvie. No, tak tedy Michal David je připravený, je čas oprášit elastické červenobílé trikoty, čelenky a jarmily. Spartakiáda 1985 je tady.

slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda.

0: Jarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Eros Ramazzotti, Quanto Amore, za 5 minut bude 12:30 a bez velkého otálení jdeme na další hudební přání v Českém rozhlase Liberec. Dnes tedy první telefonické přání a kdo nám tuto skřínku otevírá? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva Sturnová, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. I vás tam, ale písnička bude dneska pro děti, který mají dneska svátek. Přeji všem dětem hodně zdraví a rodičům, ať dělají jenom samou radost. A děkuji.
0: Nemáte záč, já moc krát děkuji za tohle krásné přání. Posílám tady vybranou písničku pohádkovou z Princezny Zemlejna.
1: Ano.
0: Tak si mějte krásně, paní Evo, a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Radek Valenta, písnička k tomu dnešnímu mezinárodnímu dní dětí, princezna Zemlejna. Mimochodem on je dnes také den rodičů a my rodiče zpravidla jsme dětem vděční za to, že se těšíme do práce, protože po příchodu z práce většinou zjistíme, že doma je víc práce než v práci. Budeme pokračovat v písničkách na přání, teď zase nahlédneme do e-mailu, napsala paní Hana. O víkendu měl v Praze koncert nizozemský houslista, skladatel a dirigent André Rieu. Prosila bych zahrát něco od něj pro všechny, kteří by si chtěli připomenout tu úžasnou atmosféru koncertu v O2 aréně. Tak tuhle atmosféru vám bude připomínat nejenom André Rieu, ale také orchestr Johanna Strause a Emma Kok. Voilà.
1: Écoutez-moi.

Snad vám tahle písnička dostatečně připomněla víkendovou atmosféru v pražské O2 aréně na koncertě André Rieu. Máme 1:05 a pokračujeme v písničkách na přání dál. Dostali jsme tady, řekněme, takový celkem ojedinělý dotaz, zda bychom mohli zahrát Metalliku a její Enter Sandman. No tak to je písnička, která většinou doma zvedá prach a k pondělnímu obědu bychom si mohli dát něco klidnějšího, tak snad nepohrdnete náhradnicí v podobě The Unforgiven, samozřejmě od Metalliky.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dělat.
1: Skupina Jelen někde kolem, máme kolem 1:45, tedy konkrétně minutu po 1:45 a někde kolem rádia se nám pohybuje paní Božena, která také zavolala do písniček na přání a já ji vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Já děkuji, Kvítku, dobré odpoledne. Už je slyšet teda lepší, jo, teďka.
1: Slyším vás výborně, jste určitě vystavená v okně, takže máte výborný signál.
2: U okna, no.
1: No, tak nezavírat okno a nezatahovat žaluzie, ať nám ten signál nepokazíte.
2: Jo, dobře.
1: A nevypadnout hlavně z toho okna.
2: No, ze třetího patra bylo by to možná zajímavý, no.
1: No, tam už by to bylo zajímavý, ano, ale rozhodně nebudeme sondovat, jaké by to mělo následky.
2: Ne, určitě ne.
1: Tak se pěkně.
2: A...
1: Tak hezky se pevně držte parapetu a povězte, co vám zahrajeme.
2: A zahrajeme písničku od Ruma, protože je Ruma hádej, protože to je fakt hezká písnička a také se nehraje. A já se přidám ke výčce, ta dávala jako pro dětičky taky, tak ale tím teda, ať mají krásný dnešní den, i když oni měli většinou oslavičku už v sobotu, že ho děti měli, nebo v neděli.
1: Ano, o víkendu měli oslavu, ale dnes je to takové oficiální, dnes je ten Mezinárodní den dětí, takže ano, pošleme jim písničku. Jinak bude ještě pro někoho?
2: A jinak pro úplně pro vás, Radíka, no a pro úplně všechny posluchači Českého rozhlasu Liberec a všem přeju krásný začátek týdne. No, ať je trošku počasíčko zase pěkný, ale sprchnout taky potřebuje, takže ještě klidně může trochu sprchnout, no a potom opravdu, ať každý užívá krásný den.
1: Dobrá, moc krát děkujeme.
2: A děkuji za
1: i vy si užívejte krásné dny a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Taky naslyšenou, děkuju.

0: Ondřej Ruml a Hádej. No a vy hádejte, co se ve 12 hodin 51 minut odehraje v Českém rozhlase Liberec. No, pomalu se nám uzavřou písničky na přání, už proto, že na 13. hodinu Lída Jiroutová chystá zprávy a po 13. hodině se můžete těšit na zbrusunový pořad Českého rozhlasu Osobnosti Česka a hostem Oskara Hesse bude profesor, primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce Petr Neužil. Já se s vámi alespoň dočasně rozloučím, ale musím to pochopitelně připojit také tomu přání všem dětem k jejich dnešnímu mezinárodnímu dni. No a jaká by to byla oslava toho dětského dne, kdyby nebylo Mléčného baru.
1: Když jde naše třída do baru Mléčného, bere sebou třídního járu,

že člověk potká psy. Touhavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou, celou třídu břicho rozbolí. Většinou,

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo střední část obchvatu České Lípy. Malé návštěvníky z mateřské školy přivítali pohádkové postavy v domově pro seniory v Liberci. Rusko zakázalo vývoz leteckého paliva a odpoledne čekejme protrhávání oblačnosti, k večeru se vyjasní a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Obchvat České Lípy je ode dneška další. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo střední 1,5-kilometrový úsek mezi průmyslovou zónou Dubice a místní části Dolní Lipchava. Stavba závěrečné 9 kilometrů dlouhé etapy zatím naráží na odpor ekologických organizací, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Bojujeme zde bohužel s velkým odporem v rámci už jako vůbec vydávání výjimek, schránění živočichů. Takže tuto chvíli ty boje jsou tady poměrně zásadní a velký, to znamená těžko dneska odhadovat ten čas, kdy začneme. Zatím těch našich odhadech je rok 2029-2030, kdybychom chtěli začít pokračovat vlastně ve směru na nový boj.
2: Koupaliště v Chrastavě na Liberecku by příští léto mohlo mít nový bazén. Ten stávající nerezový s brouzdalištěm už nestačí. Nový bazén chce radnice vybudovat v místě současné požární nádrže. Na projekt má v letošním rozpočtu připravených 36 milionů korun. Nová nádrž má mít necelých 50 metrů a 4 dráhy. Město teď hledá dodavatele stavby, informoval starosta Michal Canov ze starostů pro Liberecký kraj. Lidé v Chrastavě se v minulosti koupali v přírodním koupališti, voda v něm ale byla často nevhodná ke koupání. Současné koupaliště z roku 2022 napájí voda z vrtu a má i vlastní úpravnu. Zaměstnanci i dobrovolníci z domova pro seniory v Libereckém Františkově připravili pohádkové dopoledne pro děti z mateřské školy Stromovka. Přivítali je tam pohádkové postavy a děti mohly plnit úkoly na stanovištích. Co je cílem každoroční akce, říká organizátorka Blanka Netušilová.
4: Cílem pohádkového dopoledne je hlavně mezigenerační propojení seniorů vlastně s malými dětmi. Vzpomínají si na doby, kdy měli vlastní děti nebo vnoučata, někteří už mají pravnoučata. Děcka si zvyknou i na pohled na lidi, kteří už jsou ve vyšším věku.
2: Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dřív omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinerie, informovala o tom agentura Reuters.
1: Počasí.
2: A v Libereckém kraji je oblačno až polojasno, ojediněle se přidávají přehánky, odpoledne ale čekejme protrhávání oblačnosti, večer se přechodně místy až vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní, k večeru zeslábne, rozptylové podmínky jsou hlášeny dobré, večer budou místy mírně nepříznivé, aby ho udává jedničku, tedy nejnižší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku do 10. června. Uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Vyjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetrů, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali takový jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoli v nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Jasně. Vy zavedete tříslem...
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, z máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit, jo. Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmií.
1: Rozumím, a vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, to vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls, jo.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrátoru. Jo? Každý známe defibrátor, známe ty automatické defibrátory, z letiš a z nádraží, dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky, někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrátor a ten puls toho defibrátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama, on to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy a do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobného, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
3: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
2: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
3: Jasně.
2: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
3: Jasně. Tak to je to logické, a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
2: No jasně,
3: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá, a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém, nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk, je to lokalizované v horní části pravé síně, a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektrický stav těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc,

0: nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem, že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
0: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie, takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
0: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
0: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
0: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
0: Že by tam dostali vodní částice, to znamená páry nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika se nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást a to je kondenzátor. Znamená, že z ty baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Jak vypadá váš běžný pracovní den?
0: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
0: rána,
1: v bodech?
0: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30 místo na 9 nebo 10.
1: Koho můžete prozradit, nemůžete.
0: Ne, to je to.
1: Lékařské tajemství.
0: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někde vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl takový, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no, koncem 90. let. A musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když, dokud to funguje, tak to mají starý, jo. A oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a posílou něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na tu, na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
0: se stala v Chicagu taková, teď my jsme jako v Chicagu, my prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jak ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez homolky by to nebylo možné. Vidím tamhle stůl z homolky. Prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat. Jo? Takový Hollywood. Jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil. Jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo? Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce. A on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí a pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
2: Už vrčím.
1: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
2: Ale je to strašně, to je nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to taky na ostrý vožá, fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
1: Jak to, jako. Proč?
2: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je prostě, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celou životní práci nebo co, a tak jsem měl tu jako fakt jako čest, prostě fakt jsem byl nadšenej, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu, v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct. Jo. Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. V těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo teda bohužel ze Smíchova, tak já bohužel říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl nejpříklad z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv, tak všichni vrávorali, ty tubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, a on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
1: musíte mě pomoct.
2: Že, jako, já jsem přišel jako, no a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no a tak i další, no.
1: Chodíte rád do divadla?
2: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže no, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a já mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
1: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
2: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
1: Děkuju moc.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Mysel a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

over.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Délka letní dovolené v Krkonoších se podle hoteliérů postupně prodlužuje. Česká Lípa ode dneška rozšiřuje svoz tříděného odpadu od domů. Liberecký okresní archiv otevře své prostory zájemcům. A v úterý se opět mírně oteplí, na horách odpoledne výjimečně zaprší a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lída Jiroutová, přeji hezké odpoledne. Turisté se pro letní pobyt v Krkonoších vyhrazují postupně stále více dní. Zatímco na přelomu jara a léta volí většinou víkendové pobyty, na léto zamlouvají obvykle pětidenní dovolenou a upřednostňují pobyty se snídaní. O které termíny je největší zájem, doplňuje Sylvie Dlouhá z Infocentra ve Špindlerově Mlýně.
2: Topové termín je samozřejmě přelom července srpna a prvních 14 dní v srpnu. To je standardně jako nejsilnější termíny, co se týče naplnění ubytovacích kapacit.
0: Obyvatelé okrajových částí České Lípy můžou ode dneška třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na plast nebo papír, oznámila mluvčí radnice Kristýna Kňákla-Brožová. Nádoby budou pracovníci odpadové firmy vyvážet jednou za dva týdny.
3: Novinka se týká částí Častolovice, Manušice, Žizníkov, Dobranov, Vlčí důl, Heřmaničky, Písečná, Vítkov nebo Okřešice. V centrální části České Lípy lidé tuto možnost mají už od loňského října. Město si od změny slibuje snížení nákladů na likvidaci odpadů. Z České Lípy Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Státní okresní archiv v Liberci pořádá po třech letech den otevřených dveří. V sobotu se návštěvníci budou moci zúčastnit tří plánovaných komentovaných prohlídek a podívat se do restaurátorské dílny. Archiv zároveň v sobotu otevře novou výstavu, která podle kurátorky Jany Pažoutové představí portrétní fotografie ateliérů z Liberce i okolních měst z doby od druhé poloviny 19. do začátku 20. století. Liberecký archiv patří k největším okresním archivům v zemi. Nejstarší archivály v něm jsou ze 14. století. Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO k tomu uvedl, že ho mrzí, že zkušení státní zástupci opouští soustavu. Reakci vrchního státního zastupitelství v Olomouci zjišťujeme.
1: Počasí.
0: A noc bude v Libereckém kraji skoro jasná až polojasná, ojediněle se budou tvořit mlhy. Ochladí se nám na 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekejme jasno až polojasno. Jinak přes den většinou oblačno, na horách odpoledne ojediněle možnost slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. A vítr bude foukat a slabý jižní, odpoledne se změní na jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Pozor se aktuálně dávejte na silnici 1/10 u Dolánek. U Turnova má hlášené porouchané vozidlo. Průjezdné je to tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné první červnové odpoledne, ano, dnes je ten Mezinárodní den dětí. Tady si nalijeme čistého vína. Žádné dítě není tak roztomilé, aby jeho rodiče nebyli rádi, když konečně usne. Ale kromě toho je dnes také Světový den mléka, tak se nám to hezky propojuje v té dětské anketě v závěru hodiny. Předškoláci totiž budou hovořit o tom, co to je mléko a co nám přináší. Do toho se nám také do této hodiny vklíní žirafy. Pár zajímavostí k nim připravil Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo, ale čekají nás také regionální informace. Jak se projeví obnovení těžby na Tlustci na chodu obce Brniště, to vysonduje regionální stopař a také se podíváme do České Lípy, kde se otevírá první část nového městského obchvatu, která spojuje části Dubice a Dolní Lipchava. Tam bude kolega Jiří Jelínek. 4 minuty před 14, teda spíš po 14. Vám přeje Filip Majsl, hezké odpoledne.
1: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Kohout, Nedvěd, Jelínek. To je sestava 11 minut po 14. v Českém rozhlase Liberec. Centrem České Lípy bude projíždět méně aut. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo střední část obchvatu města. U průjezdu prvních vozidel po nové silnici byl avizovaný reportér Jiří Jelínek, kterého zdravím ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Je už tady to otevření obchvatu ve městě znát?
1: Tak zatím je to těžké hodnotit. Na Děčínské ulici, která je jedním z míst, kterým má přeložka státní silnice ulevit, je teď jednosměrný provoz kvůli rekonstrukci, no a to samozřejmě dost zkresluje. V tuhle chvíli se mění směny v některých velkých továrnách v průmyslové zóně Dubice a část zaměstnanců už nebude nucená jet domů přes město. Na obchvat začali řidiči najíždět už pár okamžiků po odstranění bariér a ti, se kterými jsem mluvil, se na to velmi těšili. Silnice by měla zachytit i část tranzitní dopravy, konkrétně automobily a nákladní vozidla mířící od Prahy na krajskou silnici na Děčín a samozřejmě opačně.
0: A kdy se bude ve stavbě obchvatu pokračovat?
1: No, to je v tuhle chvíli těžké odhadnout. Podle původního plánu se měla navazující zhruba 10-kilometrová silnice na okraji nového bodu stavit hned po ukončení téhle části, no ale vzhledem k četným nábytkám ekologických organizací i některých obyvatel okolních obcí stále není jasné, kdy se začne. Ředitelství silnic a dálnic stále nemá ani územní rozhodnutí, jak říká ředitel Radek Mátl.
2: Bojujem zde bohužel s velkým odporem v rámci už jako vůbec vydávání výjimek chránění živočichů. Takže tuto chvíli ty boje jsou tady poměrně zásadní a velký, to znamená těžko dneska odhadovat ten čas, kdy začneme. Zatím těch našich odhadech je rok 2029-2030, kdybychom chtěli začít pokračovat vlastně ve směru na nový bod.
1: Budoucí přeložka má vést okolo obcí Manušice, Horní Lipchava, Skalice a Okrouhlá. Měla by ulehčit hlavně přetíženému severojižnímu průtahu Českou Lípou a stávající silnici mezi Českou Lípou a novým bodem.
0: No a můžeš nám závěrem říct něco o té nově dokončené části? Stavbaři museli překonávat náročné území, je to tak?
1: Ano, třetina kilometra půl dlouhé silnice vede po mostech. Kvůli vyrovnání terénu jsou někde až 11 metrů vysoké náspy. Stavilo se navíc na geologicky problematické nivě řeky Poučnice, no a samozřejmě i přes ní. Silnice ještě k tomu těsně míjí rodinné domy na holém vrchu a jejich obyvatelé hlásili zdi popraskané vlivem vibrací a velkou prašnost. Jiní se zase stěžovali na silně hlučící padlo dočasné přeložky kanalizace. No a aby toho nebylo málo, stavba se protáhla i prodražila. Celkem se stavilo 26 měsíců a nutno říct, že je nutné na některých místech docizelovat různé detaily. Cena narostla z 550 na 630 milionů korun bez DPH.
0: O nově dokončené části obchvatu České Lípy jsme mluvili s reportérem Jiřím Jelínkem. Jiří, mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A živě přímo z Brniště až do poloviny 14. století sahá historie obce na Českolipsku. Brniště se může chlubit třeba stezkou hastrmanů nebo sochami vytesanými do skal, ale největší známostí dodává kopec Tlustec a těžba čediče. Jak to s ní vypadá, se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Brniště od Rybníka v Vratislav. Já mám se starostou Michalem Vinčem ze Starostů pro Liberecký kraj za sebou prohlídku Brniště a načerpání spoustu dalších zajímavých témat, ke kterým se časem vrátíme, ale samozřejmě prostě musíme začít naše povídání o Brništi na tom kopci, který se tyčí nad obcí a z té naší strany je nahlodaný těžbou na Tlustci. Tak jak to vypadá s těžbou, pane starosto?
3: Dobrý den, přeji. No, s těžbou na Tlustci se to má následovně. Odvolací soudy potvrdili výjimku ze zvlášť chráněných živočichů a rostlin a nyní se čeká, než vlastně kamenolom Brniště podá žádost na báňský úřad o povolení otevírky lomu.
2: Což probíhá možná už v těchto dnech, takže tak třeba za rok už by mohla být těžba?
3: Myslím si, že teoretická šance tady je velká, že by to už mohlo být v příštím roce.
2: My bychom určitě měli zmínit, jaké podmínky má ta výjimka, že prostě ta těžba už nebude probíhat tak, jak probíhala, tedy tak jaksi ve velkém a divokém hlučném a prašném prostředí a dokonce, že těžaři za sebou budou muset rekultivovat.
3: Ano, to je velký posun oproti dřívějším dobám, že vlastně celá etapa je rozdělená na 7 etap a každá etapa musí po sobě znamenat rovnou rekultivaci. Takže další etapa nemůže být obnovená, dokud nebude proběhla rekultivace. Nicméně po dobu, vlastně celou dobu, co budou těžit a budou na tom vydělávat, tak musí odkládat své finanční prostředky na chráněný účet, ke kterým vlastně čerpání může být na tu rekultivaci, kde to může udělat pouze se souhlasem obce a finančního úřadu.
2: Zajímavé je, že třeba doprava po těch dopravnících bude krytá, kamení bude skrápěné, takže by to nemělo tak prášit. Odvážet se většina bude po železnici, 90%, nicméně 10% automobily, nezatíží to obec?
3: Tak samozřejmě, je to nějaká doprava jako kamiony, ale bavíme se zhruba o 12 kamionech za den, což jako při dnešní objízdní trase, kdy máme uzavřený most Zákupek, tak nám tady projede 120 kamionů za den, takže si myslím, že opravdu se nemusí lidé o nic zbát. A nicméně, hlavní, kdo s tím bude postižen, tak by měl být Luhov, kde vlastně kamenolom se zavázal, že musí vybudovat obchvat místní části Luhova.
2: Tak to je určitě taky významný posun. No a pak je tady věc, která se vám podařila, a to je vyjednání finanční kompenzace, jestli se to dá tak nazvat. 120 milionů za 25 let, to začne teda od doby těžby.
3: Ano, vlastně v době, kdy bude zahájena těžba, tak obci půjde kompenzace. Kompenzace je 5 korun z tuny a vlastně je to po celou dobu probíhající dobývací činnosti.
2: No tak kdyby to začalo příští rok, tak už určitě letos je na čase se zamyslet nad tím, jak ty peníze využívat.
3: Určitě, tak my ty peníze chceme používat na rozvoj obce, jo? Ať je to třeba výstavba nových bytů, výstavba hasičské zbrojnice, bezpečnost pro chodce, takže budování chodníků, budování vodovodů, nově teď budování kanalizace, centrální kanalizace, ale to si myslím, že nebudeme vůbec financovat z těchto zdrojů, ale úplně z jiných zdrojů. Takže myslím si, že všechny tyhle peníze půjdou na rozvoj obce.
2: A co jsem si všiml při příjezdu sem do Brniště, tak to jsou nové silnice.
3: Ano, to je hrozně super věc, která se podařila v posledních letech, kdy vlastně Liberecký kraj nám opravuje příjezdové komunikace do obce. My jich máme několik, tak poslední vlastně, kterou teď dokončili, tak byla cesta z Velkého Grunova na Noviny. V loňském roce to byla vlastně silnice na Jablone, takže už teď se dostaneme kultivovaně do dalších měst v okolí a v letošním roce nás čekají další dvě velké opravy tady a teď už probíhá oprava na Lindavu, kde silnice teda byla v příšerném stavu, no a v letních měsících bude zahájena oprava na Velenice.
2: Tak to vypadá, že i když těžba na Tlusci, její obnovení se opravdu blíží a ono se není co divit, ten stavební kámen je potřeba a bude potřeba i v našem Libereckém kraji na stavby vysokorychlých železnic a také na stavby silnic, tak Brniště zůstává dobrým místem pro život.
3: No já si to myslím určitě a byl bych rád, kdyby jsme sem ještě přilákali další jako noví obyvatelé. Parcely tady pořád nějaké jsou. Teď změníme územní plán, takže si vytáhneme další rezervy vlastně k potenciální zástavbě. Takže prostě pro ty rodiny s dětma toho tady děláme hodně. Myslím si, že Brniště je dobré místo pro život.
2: Tak přijďte se přesvědčit, přijďte do Brniště na výlet. Já vám příště třeba o prázdninách doporučím pár místních zajímavostí, dalších nejenom ten kopec Tlustec.
1: Do Brniště vás lákal náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pavel Roth nám nabídl trochu romantiky v tom vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď máme 9 minut po půl třetí a vydáme se mezi exotická zvířata. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne spoustu zajímavostí o žirafách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, All Around the World, po celém světě. Po celém světě si dnes připomínáme a slavíme Mezinárodní den dětí, ale taky si připomínáme Světový den mléka. Existuje poměrně dlouho, Světová organizace pro výživu a zemědělství ho vyhlásila už v roce 1958. Děti a mléko, to musí jít dohromady, protože právě s ním život přece začíná. No a kdo jiný by teď měl dostat slovo než právě děti? Ptala se Tereza Brázdová.
1: Z čeho se skládá mléko?
2: Tak to nevím.
3: Já vím. Z krávy.
1: Proč je mléko bílé?
3: Protože kráva je bílá jako to mléko.
1: Takže kravičky dávají mléko?
3: Jo, protože jsou to jako takový citlivý krávy. A víte proč, z čeho dávají mléko? Protože oni, jak se třeba napijou, nebo si třeba dají kousek trávy, tak ono se jim to jako v bříšku zbylne a pak se stane mléko. Dávám to nám, telátkům, chudým a koním.
1: Proč koníkům?
3: Protože ty mají taky rádi mléko, já myslím hříbátka.
1: A kolik v té kravičce toho mléka asi je?
3: Trošku hodně a trošku málo.
4: A chcete něco říct, paní Brázdová? Já jsem viděla jednu farmu, kde je prase, který prděl fialově.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. Poptávkovou dopravu pro školáky v Rychnově u Jablonce nad Nisou dnes ráno využilo 15 dětí. Vláda se k přesunu agent už vracet nebude, rozhodnutí je definitivní. A zítra čekejme zpočátku jasno, postupně oblačno, na horách se odpoledne může přidat déšť nebo přehánky. A teploty vystoupí až na 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat na nejvíc za 42 korun a 46 haléřů. To je o 51 haléřů míň než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Celkem 15 dětí dnes ráno využilo poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Služba ve městě funguje ode dneška. Radnice ji prozatím zkouší. V červnu bude 9-místný elektromobil vozit zejména děti z okolních oblastí do školy a ze školy. Pokud se služba osvědčí, bude podle radnice v dalších měsících pokračovat, a to i v jiných časech. Stejně jako v sousedním Jablonci nad Nisou. Tam od loňského července poptávková doprava zajíždí do 5 oblastí. Další chce jablonecká dopravní přidat, říká ředitel Luboš Vejnár.
4: Máme každý měsíc připraveno více než 600 cestujících. Jsou to vlastně čísla nad očekávání. S dalším rozšířením pak tady v Jablonci počítáme od září tohoto roku. Zvažuje se Lukášovské údolí a oblast Kynastu, okolí jablonských pasek.
3: Turnovská radnice získala stavební povolení pro opravu své malé vodní elektrárny na řece Jizeře. Nachází se v areálu zhořelého mlýna. Město ji před 2 lety koupilo od soukromého majitele za 50 milionů korun. Dalších 50 milionů potřebuje na investici. Elektrárna je už několik let nefunkční a některé její části jsou poškozené. Ve výrobě jsou 2 turbíny. Zahájení provozu plánuje město na podzim letošního roku, informoval nezávislý místostarosta Jan Lochman. Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí, dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá.
5: Ta změna je dořešena, takže žádná z těch agend není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
2: Počasí.
3: V úterý bude zpočátku jasno až polojasno, postupně čekejme většinou oblačno, na horách se odpoledne ojediněle přidá slabá přehánka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovská v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: stále krásné a pohodové pondělní odpoledne. Tak dnes by oslavila sté narozeniny americká herečka a také zpěvačka Marilyn Monroe. Všichni si jistě vybavíte rudé rty, bílé vlasy, bílé šaty nad větrací šachtou, i když tady je to trochu sporné, protože se traduje, že trpěla zažívacími potížemi. No a na Marilyn Monroe si zavzpomínáme krátce po čtvrté. Nejprve se ale vrátíme k jedné z velkých událostí víkendu. Tou byla zdislavská pouť v Jablonném v Podještědí, kterou předcházela velká medializace krádeže a znovu nalezení části lebky svaté Zdislavy. I na toto téma byl minulý týden pořad České televize Máte slovo. Jak vypadá natáčení této často vyostřené debaty, to nám přiblíží v rozhovoru naše kolegyně Jana Švecová. No a v pořadu Co je nového, dnes vyrazíme do Dalešic. Já vám přeju s Českým rozhlasem Liberec příjemný poslech.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: 15:12 a společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec. Krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještění v posledních dnech a týdnech rezonovala českou společností i médií. A její dopady neunikly ani pořadu Máte slovo s Michailou Jílkovou. Právě tam si kromě dalších hostů moderátorka pozvala libereckého kněze a vysokoškolského učitele Michaila Podzimka. Spolu s ostatními hosty se měl vyjádřit k otázce, zda se mají relikvie svatých vystavovat. Jak natáčení pořadu, ve kterém někdy bývá i vyostřenější diskuze, ve skutečnosti probíhá, na to se právě Michaila Podzimka zeptala redaktorka Jana Švecová.
1: Máte slovo, hezký večer, milí diváci.
2: Jak vám bylo, když se ozvala tahle znělka?
3: Byla ve mně malá dušička, ale už jsem byl tak psychologicky připravený, že se vyplavily všechny adrenalíny, tak už to bylo takové potom akční a fajn.
2: Psychologicky připravený, to znamená co? Procházíte předtím nějakou průpravou, Michaela Jílková vás nějak proškolí, nebo v čem to tkvělo?
3: Ta celá struktura toho pořadu je, že nejdřív vám dramaturg asi týden předtím pošle otázky, potom vám těsně předtím ten den zavolá přímo osobně paní Michaela Jílková, popovídá se s vámi. A potom, když člověk večer přijde, tak se tam skutečně od vrátnice až po maskérnu k vám chovají velmi mile a opravdu člověk se cítí sice v určitém napětí, ale zároveň velmi pohodlně.
2: Projdete maskérnou a pak už se jdete připravit do studia, nebo je tam ještě nějaký mezičlánek?
3: Je tam takový zajímavý uklidňující mezičlánek, že z té vrátnice si vás vezmou do šatny, která je přímo jenom pro vás, případně my jsme tam byli dva s panem profesorem Kubínem, kde máte vlastně všechno připravené, nejenom vodu a takové ty věci, ale i třeba to schéma, kde kdo bude stát. Potom přijde dramaturg, velice mile se s vámi baví, říká, co vlastně bude následovat, kam člověk půjde, že ještě se tam bude konat taková malá příprava těsně předtím, což myslím, že je právě ten nejvypointovanější psychologický bod, že vlastně vás tam postaví na takových 5 minut do ticha, kde vlastně jde jenom hlas, milý říká, za 10 minut začne přímý přenos. Za 5 minut začne přímý přenos. A tak. Takže tam člověk vlastně najednou zjišťuje, že vlastně to krásně tak postupně psychologicky vypointovali až do takového mírného strachu.
2: Ale to už jste stáli přímo ve studiu.
3: Ano, pak vlastně se vejde do úplného ticha.
2: Pak se rozsvítí světlo, vejde Michaela Jílková a začne to.
3: Potom tam teprve přijde v jednom bodu reflektoru právě paní Jílková, no a potom se to postupně rozsvěcí, to už pak všichni vidíte v televizi.
2: Máte možnost se třeba setkat s těmi ostatními?
3: Cestou z těch šaten do toho studia se víceméně všichni nějak formálně seznámíme.
2: Vy jste mluvil o tom, že jste měl připravené otázky od dramaturgů. Překvapilo vás to, že vlastně jste třeba neměl ani možnost dopovědět myšlenku?
3: Tak je daný ten formát toho pořadu. Samozřejmě, kdyby to byl publicistický pořad, kdyby byl skutečně rád, tak tam by to bylo asi lepší. Tady, že je to vlastně určitý jako show a zábava, tak jsem s tím trochu počítal. I když několikrát mě jako mrzelo, že se nemohl dokončit tu myšlenku, proto jsem tam taky Michale říkal, nechte mě to dokončit.
2: No a jak na vás působila samotná Michaela Jílková?
3: To je velmi šarmantní dáma a velmi milá a chytrá osobnost. Už jenom jak jsme spolu předtím tu půl hodinu mluvili odpoledne telefonem, tak jsme se bavili víceméně neformálně i o životě a potom na tom samotném konci, když to potom úplně skončilo, to byla velice krásná půl hodina takového společenského setkání.
2: Šel byste do toho znovu?
3: Tak já jsem takový člověk výzev.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. She's crazy like the fool.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Harlekin, písnička, která u někoho možná vyvolává chuť na zákusek, a s ní v Českém rozhlase Liberec je Věra Martinová, rodačka z Opočna. My jsme se tady na skok zastavili v sousedním Královéhradeckém kraji a když už jsme u toho cestování, vydáme se ještě dál, dokonce za oceán. Rudé rty, blond vlasy a obraz hollywoodské dokonalosti. Marilyn Monroe dodnes zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie a právě dnes si připomínáme 100 let od jejího narození.
1: Tell me, who runs up that flag? Your wife?
2: No, my flag's doing.
1: Who mixes the cocktails? Your wife?
3: Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
4: Hey, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
1: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
3: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl. Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
5: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
3: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou de Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
6: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
3: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Poop-poop-pee-doop. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec večerem zíčkaná Marie Rotrová, to je rozhodně písnička, která nestárne. My se ale zatím necháváme v úvozovkách hýčkat pondělním odpolednem. Já věřím, že ve společnosti Českého rozhlasu Liberec je pohodové. Teď máme 9 minut po půl čtvrté a s pořadem Co je nového vyrážíme do malé obce na Jablonecku, možná dokonce té nejmenší. Žije tam jen něco málo přes 200 obyvatel. A obec leží obklopená Jizerskými horami a Českým rájem, proto je to také takové, řekněme, ideální nástup na pěší a cyklistické výlety. Naším cílem jsou dnes Dalšice a na telefonu vítám ve vysílání nezávislou starostku Hanu Vélovou. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: My se na chvíli musíme vrátit k loňskému roku. On je to totiž vlastně rok a jeden den přesně, co Dalšice zasáhla blesková povodeň. Už jste se z toho oklepali?
1: No, neměla jsem úplně nejlepší pocit. Včera doopravdy člověk jako sledoval tu oblohu, koukali jsme se na zprávy, když hlásili velký bouřky. Přece jenom prostě to máme zakořeněný v sobě a běhá mráz po zádech po těch následcích, co byly v loni. Takže už jsme se oklepali, ale není to úplně ono.
0: No ale loni vás také dostihly nějaké ty dobré zprávy. Já jsem si třeba všiml, že vy jste sboru dobrovolných hasičů pořídili nové auto, což pro tak malou obec rozhodně není malá investice, je to tak?
1: Ano, není to malá investice, ale vlastně z větší části byla dotována dotacemi jednak z Libereckého kraje a z ministerstva vnitra, takže nebyla to tak velká bolest, jako tak velký výdaj, ale i přesto je to poprvé vlastně v historii sboru dobrovolných hasičů, že máme nový automobil. Nový automobil, krásný Ford Transit 4x4, kterým se teďko nyní pyšníme. Právě pořizovali jsme ho z toho důvodu, že naše obec je hodně sportovní, takže ve sportu jakoby požárním, hasičským. Takže je to pro bezpečnost našich vlastně dětí, mládežníků, kteří jsou dopravováni na tyto soutěže, tak je to i hlavně důvod, proč se to pořizovalo.
0: No a co významného máte naopak před sebou?
1: No, před sebou právě ještě pokračujeme v odstranění následků bleskové povodní z loňského roku, protože v loni se nám velice málo podařilo sehnat vlastně firem, který by byly schopny dokončit nějaké práce, udržování vlastně obce, což znamenalo odvodnění, propustky, oprava propustků, poničený komunikace, poškozený vlastně, co máme dole, poškozenou nádrž, takže toho je trošku ještě víc. Malinko se nám teda v loni zadařilo a teďko pokračujeme v těch opravách, takže doopravdy toho máme před sebou opravdu hodně a jsem zvědavá, jestli to teda stihneme, jestli budeme úspěšní.
0: Určitě budeme držet palce, ale teď trochu odlehčíme. Dnes máme Mezinárodní den dětí a vy ho budete, jestli se nepletu, slavit za 3 týdny, takže byste nás vlastně mohla pozvat.
1: Ano, my máme dětské odpoledne, pořádáme na místním hřišti, což je v centru obce. Je to takový sportovní zážitek propojený s nějakým doprovodným programem, takže je to takové volné odpoledne. Takže bych vás ráda pozvala na tuto akci. Samozřejmě tato akce se bude konat pouze, pokud bude příznivé počasí, protože nemáme bohužel prostory, kam bychom se mohli všichni schovat, takže doufám, že nám počasí bude přát a určitě přijďte.
0: No a když jsem vás tak v úvodu vykreslil jako takový turistický úzel, máte pro nás nějakou turistickou pozvánku?
1: Ano, turistická pozvánka. Jednak přes nás vede turistická trasa, zelená trasa, směrem z Rychnova přes Dalešice, Maršovice na Černou Studnici, což je jedna krásná trasa, ale vedou přes nás i různé turistické pochody. Velice známý je vlastně pochod sklářů, ten už proběhl, ale dne 13.6. bude zde Kokonínský výšla, bude přes naší obec, takže si může krásně Dalešice prohlédnout. Kokonínský výšlap startuje od kulturního domu v Kokoníně a určitě si myslím, že to není marný se zúčastnit.
0: Moc krát děkujeme za pozvání. Já vám samozřejmě přeju, aby se vám v Dalešicích dařilo co nejvíce dobrých zpráv a budu se těšit zase někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Moc krát děkuju a naslyšenou.
0: Naším hostem na telefonu v pořadu Co je nového byla nezávislá starostka Dalešic Hana Vélová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Nesmrtelná skupina Queen a Radio Gaga. Vy na svém rádiu ladíte Český rozhlas Liberec a to pohodové odpoledne bude za pár minut také veselé. Po 16. hodině vás totiž čeká Humoriáda, kde vám bude dělat společnost Patrik Rozehnal a také diskžokej, moderátor, scénárista, producent, spisovatel, výtvarník a organizátor kulturních a sportovních akcí Petr Salava. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo střední část obchvatu České Lípy. O víkendu bude v Liberci jubilejní mistrovství republiky slepeckých psů. Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170 miliard korun. A v úterý se mírně oteplí, na horách odpoledne výjimečně zaprší a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. Obchvat České Lípy je ode dneška delší. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo středně 1,5-kilometrový úsek mezi průmyslovou zónou Dubice a místní částí Dolní Lipchava. Stavba závěrečné 9 kilometrů dlouhé etapy zatím naráží na odpor ekologických organizací, říká generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Bojujeme zde bohužel s velkým odporem v rámci už jako vůbec vydávání výjimek chránění živočichů. Takže tuto chvíli ty boje jsou tady poměrně zásadní a velký, to znamená těžko dneska odhadovat ten čas, kdy začneme. Zatím těch našich odhadech je rok 2029-2030, kdybychom chtěli začít pokračovat vlastně ve směru na nový boj.
0: V Purkyňově ulici v České Lípě začala stavba skateparku. Dodavatel začal s terénními úpravami prostranství mezi protihlukovou zdí a areálem základní školy Špičák. Sportoviště by mělo být dokončené v příštím roce, uvedla to starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO. Liberec bude tuto sobotu hostit 10. ročník mistrovství republiky vodících psů. Soutěž prověřuje souhru zrakově postižených s jejich zvířaty. Slepečtí psy musí prokázat, jak si poradí s různými povely v běžném městském provozu. Soutěžní trasy povedou v okolí nákupního centra Plaza a paláce Líbik, říká hlavní organizátor Roman Vaněk.
3: Vodící pes musí najít schody, dveře, eskalátor, bezpečně přejít křižovatku, najít lavičku, obejít bezpečně překážku, aby vedl správně toho nevědomího. Další část je poslušnost, což je odložení psa na místě, obraty, přivolání na první povel.
0: Součástí mistrovství republiky bude i doprovodný program pro veřejnost v parku u paláce Líbek. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun. To je zhruba o 64 miliard korun víc než v dubnu, informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka.
1: Počasí.
0: A noc bude v Libereckém kraji skoro jasná až polojasná, ojediněle se budou tvořit mlhy a teploty nám poklesnou na 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekejme jasno až polojasno, jinak přes den většinou oblačno, na horách odpoledne ojediněle možnost slabé přehánky. Teploty přes den 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý jižní, odpoledne se změní na jihovýchodní a večer na horách na Liberecku a ve Frýdlantském výběžku zesílí na mírný. Rostové podmínky jsou po ránu hlášeny mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí a uzavírka platí do začátku července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
5: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne. Hezký den.
4: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopy činy, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit si pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, si nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak
3: je. Nebo v dějepise, no teď některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, když tam není, to by marně jsme hledali na té letní. to asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp, tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopy Černý v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o dva roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát? Trochu jste si otestovala, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech. Nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce. Bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi pátý nebo šestý z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku sedmi trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 01 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900, naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A
2: ano?
3: Dobře.
2: Toče, dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
3: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
3: a já
4: den.
3: Bych si přála taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
5: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování... S panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
6: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení.

0: do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
1: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
2: Myslíte CDček?
1: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
2: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
1: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
2: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů, každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
1: Aby si odpočinulo.
2: No, za prvé odpočinulo a také, aby kontakt. Si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct a děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika, tak jak to má být, komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
1: No, já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Milan.
1: Milan odkud?
3: Od Hořovic.
1: Tak, od Hořovic.
2: Zdravíme.
1: A ptám se.
3: Taky vás zdravím.
1: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
3: Tak rozhodně víc než 5000.
1: Petře?
2: Ano, teď je jich asi 5557.
1: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
3: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
1: Ano.
3: Takže bych asi poprosil o paní Konvalinkovou.
1: Radovánky, tu naši
3: Radovánky,
1: čtvrtou.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
2: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
1: Děkujeme, mějte
3: děkuju
1: se.
3: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
1: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřížkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte tak, dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Protože já, je to na vás. Vybere
2: já bych
1: ukázku.
2: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady. Koukám, mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérovej, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: jak to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přicítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvílema, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byl a tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
4: vykrám, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo, show světla, show musíš mít a já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval.
3: No, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme vážně, přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Nebo se, já tě nesklamu.
3: No,
4: ale teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, bo to bylo show světla. No, vida.
4: To je šouknutý světlo, to není show světlo.
3: Šouknutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To
3: bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Showsaka.
3: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
4: To není japonský, to je japonský, je to saka na show.
3: Jo.
4: Saka na show. To je nutný, musíš ano. Na té, ono tam.
3: Přinesli,
4: to...
3: saka na show přinesli, ano. Já, už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků, tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší,
1: kde,
2: co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. Jo. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem
2: a proč ne? A
1: někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900
2: náš telefon.
1: Těžký souboj. No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petra Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu bod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám se Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na Loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Loďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já jí budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžu, vy jsi mi rozvrátil úplně, prostě to tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí, ale nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten Bejk prostě to řekne a já budu mít šílený poručení a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a on říkal, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nestlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánele, já bych byl pro to, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty trpajzlíky.
1: Zkuska se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: Asi je to utajená zkuska.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíku, ale nestačilo to tento krátké konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde anglicky?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná věc. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V kostele v Horní Polici na Českolipsku někdo nasprejoval hákové kříže. Délka letní dovolené v Krkonoších se podle hoteliérů postupně prodlužuje. ČES vyplatí dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Celkem mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun. A zítra čekejme zpočátku jasno, postupně oblačno. Na horách se odpoledne může přidat slabý déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí až na 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká jejich mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
2: Turisté si pro letní pobyt v Krkonoších vyhrazují postupně stále více dní. Zatímco na přelomu jara a léta volí většinou víkendové pobyty, na léto zamlouvají obvykle 5denní dovolenou a upřednostňují pobyty se snídaní. O které termíny je největší zájem, doplňuje Silvie Dlouha z Infocentra ve Špindlerově Mlýně.
4: Topové termín je samozřejmě přelom července, srpna a prvních 14 dní v srpnu. To je standardně jako nejsilnější termíny, co se týče naplnění ubytovacích kapacit.
2: Dnes se pro návštěvníky zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem poprvé v letošní sezóně otevře safari ve večerních hodinách. Safari park Dvůr Králové je jedinou zahradou v Evropě, která takovou možnost lidem nabízí, informoval o tom mluvčí Michal Šťastný. Skupina ČES vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akci. Rozhodla o tom valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově tak mezi akcionáře ČES rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard korun. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akci o 5 korun vyšší.
1: Počasí.
2: A v úterý bude v Libereckém kraji zpočátku jasno až polojasno, postupně čekejme většinou oblačno, na horách odpoledne ojediněle možnost slabé přehánky. Teploty přes den vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. Vítr bude foukat zpočátku slabý jižní, odpoledne jihovýchodní a večer na horách, Liberecku a ve Frýdlantském výběžku zesílí na mírný. Rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, během neočekáváme postupně dobré a bio bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. V Jenišovicích na Jablonecku máme hlášenou dopravní nehodu 2 osobních aut. Na místě je policejní hlídka. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Hezké první červnové odpoledne, jsou 4 minuty po 17. začíná Den v kraji, tedy výběr z našeho dnešního vysílání, a za okamžik otevře tento blok Lída Jiroutová souhrnem regionálních zpráv. Mimo jiné se v této hodině také podíváme do svodu na Českolipsku, kde dnes začíná uzavírka silnice první třídy číslo 9 spojená se stavbou obchvatu. A také se zaměříme na dnešní stávku odboru agentury pro sociální začleňování. Podle nich je důvodem zrušení všech vedoucích míst v agentuře a její rozloučení s agendou bydlení. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Obchvat České Lípy je ode dneška další. Ředitelství silnic a dálnic provoznilo střední 1,5-kilometrový úsek mezi průmyslovou zónou Dubice a místní části Dolní Lipchava. Stavba závěrečné 9 kilometrů dlouhé etapy zatím naráží na odpor ekologických organizací. Více informací uslyšíte v této hodině. Turnovská radnice získala stavební povolení pro opravu o své malé vodní elektrárny na řece Jizeře. Nachází se v areálu shořelého mlýna. Elektrárna je už několik let nefunkční a některé její části jsou poškozené. Ve výrobě jsou dvě turbíny. Zahájení provozu plánuje město na podzim letošního roku. Pokračuje nezávislý místostarosta Jan Lochman.
2: Přes zimu pojede chlazení, kluziště a tyhle ty další věci. Přes léto budeme energeticky zásobit koupaliště, čerpadla, filtrace a tyhle ty věci.
1: Celkem 15 dětí dnes ráno využilo poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Služba ve městě funguje ode dneška. Radnice ji zatím zkouší. Další informace připojí v této hodině naše redaktorka. Dražší pohonné hmoty a také rostoucí ceny asfaltových směsí musí řešit krajská společnost Silnice LK. Například ceny obalových směsí jsou teď o 35% vyšší než na začátku roku. Podle předsedy představenstva Silnic LK Petra Správky se firma snaží zatím nezdražovat. Situace je ale vážná.
3: Jsme museli zefektivnit výrobu, bohužel to jde na úkor i našich zaměstnanců, ale snažíme se po dohodě s akcionářem udělat maximum pro to, aby jsme ustáli ty stávající ceníky, aby jsme zbytečně zatím nezvedali ceník.
1: Obyvatelé okrajových částí České Lípy můžou ode dneška třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na plast nebo papír. Nádoby budou pracovníci odpadové firmy vyvážet jednou za 2 týdny.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Řekl bych, že co se týče počasí, byl dnešek v Libereckém kraji nemastný, neslaný. Jak to bude vypadat dál, to už ví Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve pojďme probrat počasí dnešního večera, noci a jak bude nad ránem.
2: Tak oblačnost nám ubývá, teď máme převážně nějaké polojasno, až skoro jasno v Libereckém kraji, teploty nakonec se dostaly na těch 19 až 23 stupně Celsia a bude to vypadat tak, že oblačnost bude dále ubývat a očekáváme, že noc bude jasná, s tím, že kránu se můžou ojediněle vytvářet mlhy, zejména teda v údolích nebo u vodních ploch a teploty by měly klesat zítra ráno na 11 až 8 stupňů Celsia.
1: Zítra tedy 2. června mají svátek Jarmilové, tak za jakého počasí budou probíhat oslavy všech 300 Jarmilů?
2: Tak zítra už by ta teplota zase měla jít o něco výš, mělo by se zítra oteplit 22 až 25 stupňů Celsia a co se týče oblačnosti, tak po ránu rozhodně zmenšená, takže nám po ránu by mělo svítit sluníčko a přes den by měla být taková ta kupovitá oblačnost, takže převážně až oblačno s tím, že se můžou objevovat přehánky, ale to bude jenom opravdu výjimečná záležitost a bude to patřit zejména teda nahory, na zbytku území zítra očekáváme bez strážek.
1: Slibuje Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a krásný den, naslyšenou.
2: Krásný večer, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: No milk today, žádné mléko. Dnes zpívají Herman z Hermic. Za každého počasí a každý den velmi příjemná písnička, i když zrovna dnes je Světový den mléka. A dnes také ředitelství silnic a dálnic uzavřelo úsek silnice první třídy u obce Svor na Novoborsku. Tu využívají hlavně kamiony a auta jedoucí z vnitrozemí do Šluknovského výběžku. Teď budou jezdit 20 týdnů po objízdné trase, která vede přes několik obcí a měst na Děčínsku. Jedním z míst, které leží na objízdné trase, je Česká Kamenice. A byla tam naše reportérka Daniela Pilařová, moderátorku Ivetu Kalátovou zajímalo, jaká je České Kamenici dopravní situace a jestli tam přibylo aut.
1: Já bych řekla, že přibylo. Podařilo se mi projet Českou Kamenici, zatím jen s minimálním zdržením. Asi je to i díky tomu, že ubyl jeden ze tří semaforů, které průjezd městem komplikují. Jela jsem až do Chřibské, kde jsem právě teď, a nárůst dopravy je znát hlavně za Českou Kamenicí, kam sjíždí kamiony směrem od Nového Boru, tedy z Kamenického Šenova. Průjezd Chřibskou, která má náměstí do takového esíčka, je možný jen 30-kilometrovou rychlostí a velká nákladní auta nebo autobusy si tady musí dávat přednost, protože silnice na náměstí je poměrně úzká. Právě ve Chřibské je teď doprava velmi hustá. Podle nezávislého starosty Chřibské Jana Machače by ještě během dneška měly ve městě přibýt další značky, které budou regulovat dopravu. Já ještě dodám, že od dneška je taky uzavřená silnice mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi. Lidé se do obce dostanou směrem od Kamenického Šenova a kvůli úzkým a nevyhovujícím silnicím jsou ode dneška jednosměrné silnice mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicemi, a to ve směru od Horní Světlé. V opačném směru bude průjezd umožněný pouze vozidlům integrovaným.

0: integrovaného záchranného systému a autobusům veřejné dopravy.
1: Jak dlouho vlastně bude ta uzavírka trvat?
0: Bude trvat 20 týdnů, tedy do poloviny října. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamily Zahálkové se bude v uzavřeném úseku silnice 1 první třídy /9 intenzivně stavět. Budou se pokládat nové konstrukční vrstvy vozovky, stavět mosty, odvodňovat silnice a dělat další úpravy nutné pro napojení obchvatu na navazující silniční síť. Cílem stavby je odvést tranziční dopravu mimo zastavěné území obce Svor a ta vysoutěžená cena toho obchvatu je 469 milionů korun.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Máme 6:02 a ještě na chvíli se podíváme na silnice. Centrem České Lípy bude projíždět méně aut. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo střední část obchvatu města. U průjezdu prvních vozidel po nové silnici byl i náš reportér Jiří Jelínek, se kterým jsme odpoledne nejprve probrali, jestli je už otevření obchvatu ve městě znát.
1: Tak zatím je to těžké hodnotit. Na Děčínské ulici, která je jedním z míst, kterým má přeložka státní silnice ulevit, je teď jednosměrný provoz kvůli rekonstrukci, no a to samozřejmě dost zkresluje. V tuhle chvíli se mění směny v některých velkých továrnách v průmyslové zóně Dubice a část zaměstnanců už nebude nucená jet domů přes město. Na obchvat začali řidiči najíždět už pár okamžiků po odstranění bariér a ti, se kterými jsem mluvil, se na to velmi těšili. Silnice by měla zachytit i část tranzitní dopravy, konkrétně automobily a nákladní vozidla mířící od Prahy na krajskou silnici na Děčín a samozřejmě opačně.
0: A kdy se bude ve stavbě obchvatu pokračovat?
1: No, to je v tuhle chvíli těžké odhadnout. Podle původního plánu se měla navazující zhruba 10-kilometrová silnice na okraji nového bodu stavět hned po ukončení téhle části, no ale vzhledem k četným nábytkám ekologických organizací i některých obyvatel okolních obcí stále není jasné, kdy se začne. Ředitelství silnic a dálnic stále nemá ani územní rozhodnutí, jak říká ředitel Radek Mátl.
2: Bojujeme zde bohužel s velkým odporem v rámci už jako vůbec vydávání výjimek, schránění živočichů, že tuto chvíli ty boje jsou tady poměrně zásadní a velký, to znamená těžko dneska odhadovat ten čas, kdy začneme. Zatím těch našich odhadech je rok 2029-2030, kdybychom chtěli začít pokračovat vlastně ve směru na nový bod.
1: Budoucí přeložka má vést okolo obcí Manušice, Horní Lipchava, Skalice a Okrouhlá. Měla by ulehčit hlavně přetíženému severojižnímu průtahu Českou Lípou a stávající silnici mezi Českou Lípou a Novým Borem.
0: No a můžeš nám závěrem říct něco o té nově dokončené části? Stavbaři museli překonávat náročné území, je to tak?
1: Ano, třetina 1,5 km dlouhé silnice vede po mostech. Kvůli vyrovnání terénu jsou někde až 11 metrů vysoké náspy. Stavilo se navíc na geologicky problematické nivě řeky Ploučnice, no a samozřejmě i přes ní. Silnice ještě k tomu těsně míjí rodinné domy na holém vrchu a jejich obyvatelé hlásili zdi popraskané vlivem vibrací a velkou prašnost. Jiní se zase stěžovali na silně hlučící čerpadlo dočasné přeložky kanalizace. No a aby toho nebylo málo, stavba se protáhla i prodražila. Celkem se stavilo 26 měsíců a nutno říct, že je nutné na některých místech docizelovat různé detaily. Cena narostla z 550 na 630 milionů korun bez DPH.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

0: Při prvním červnovém odpoledni posloucháte Český rozhlas Liberec, je 7 minut po půl šesté, den v kraji v plném proudu a v plném proudu také Mezinárodní den dětí. No a děti v Rychnově u Jablonce nad Nisou k tomuto svátku dostali dárek. Ode dneška můžou jezdit do školy hromadnou dopravou. Město v pilotním režimu spouští poptávkovou dopravu. Provozovat ji bude společnost Jablonecká dopravní, která už má zkušenosti ze sousedního Jablonce nad Nisou. A detaily k nové službě má reportérka Kateřina Kubíčková.
1: Rychnovská radnice zavedla poptávkovou dopravu zejména pro děti z okolních částí, které dojíždějí do základní školy. Fungovat má tedy hlavně ráno a po skončení vyučování. Děti z Klíčnova, Kopaniny, Pelíkovec a Pulečného budou celý červen jezdit 10-místným elektromobilem. Auto je vybavené elektronickými dveřmi, takže děti nemusí sami otevírat těžké dveře. K dispozici jsou pro děti také autosedačky.
2: My jsme zmiňovali ten pilotní režim, tak kdy má tedy skončit?
1: Podle starosti Tomáše Levinského ze starostů pro Liberecký kraj radnice zájem vyhodnotí po měsíci. Pokud se osvědčí, tak by mohla služba pokračovat i v dalších měsících. Vedení města zvažuje, jestli bude fungovat i o prázdninách, anebo jestli ji znovu obnoví až v září. Počítá ale s tím, že v budoucnu bude služba určená i pro další lidi a bude možné si ji objednat i v jiné časy, stejně jako je tomu v sousedním Jablonci nad Nisou.
2: Jsme to už zmiňovali, tam tedy poptávková doprava funguje a je to už necelý rok, tak jaký tam je o ní zájem?
1: Podle ředitele Jablonecké dopravní Luboše Vejnara Velký, měsíčně automobil přepraví v průměru 600 cestujících. V květnu dokonce padl rekord, kdy službu v jednom dni využilo 41 lidí. Automobil jezdí v Jablonci nad Nisou od července a obsluhuje celkem 5 oblastí, kam v minulosti autobusy jezdily málo nebo vůbec. Do budoucna chce Jablonecká dopravní oblasti ještě předávat. V květnu pořídila druhé auto, které nasadila právě ve zmíněném Rychnově a zvažuje taky, že přidá oblast Lukášovského údolí a Kynastu.
2: My už jsme také zmínili, jak to funguje, hlavně důležitý dotaz, který je potřeba doplnit, jak lidé za službu platí.
1: V poptávkové dopravě platí stejný tarif jako ve zbylých linkách ve městě. Lidé můžou využít své dlouhodobé kupony nebo si jízdenku koupit přímo ve voze. Je tam k dispozici i platební terminál, takže se dá platit kartou. Dopravu je ale potřeba předem objednávat, a to buď telefonicky nebo e-mailem.
2: A funguje tedy poptávková doprava ještě v jiných místech v Libereckém kraji?
1: Ano. No, kromě Jablonecka je to taky v okolí Hrádku nad Nisou a Chotyně a na podzim se poptávkovou dopravu chystá zavést taky Liberec, a to v Puškinově ulici, která spojuje části Pilínkov a Horní Hanychov. I tam by měly službu využívat zejména děti. Aktuálně chodí do školy po krajnici silnice a v ulici chybí chodník, takže nově budou moct jezdit tímto automobilem.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
4: Mám prostě

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio V.

0: Trocha hudební pohody v Českém rozhlase Liberec, ovšem ne všude pohoda panuje. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily dnes jednodenní symbolickou stávku. V dubnu po změnách na Ministerstvu pro místní rozvoj totiž v agentuře skončila více než desítka vedoucích projektů a celá agenda se sloučila s odborem bydlení a soudržnosti. Podle odborů se tím rozbíjí fungující týmy, ruší agendy a navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty. To by mohlo ohrozit třeba projekty, které podporují přístup ke vzdělání dětem se sociálním znevýhodněním nebo sociálního začleňování.
1: Byli vlastně odvolaní všichni vedoucí pracovníci, odešla třeba hlava i jako desegregačního projektu, byla takhle odejita.
2: Vyprávěl mi už před časem Lukáš Houdek, konzultant komunikace projektu Obce pro všechny.
1: Je to tak velká jako nejistota v tom, co bude, že ty lidi prostě si hledají jako práci.
2: On sám působil v agentuře 14 let a současnou situaci tam popisuje jako tísnivou.
1: Dochází k ohrožení těch nejzranitelnějších lidí. Doplatí na to ty obce, kterým konečně někdo jako pomohl.
3: Dá se říct, že teď je agentura tak trochu paralizovaná, anebo ty projekty jedou dál?
1: No, oni jedou dál samospádem, ale je paralizovaná.
2: Odborník už teď ví, že kvůli situaci v agentuře nedokončí projekt, na kterém měl ještě rok pracovat. A nebude to jediný nedokončený projekt. To by znamenalo, že část peněz, které Česká republika na projekty dostala, bude muset vrátit.
1: Těch projektech agentury jsou stovky milionů.
2: Spolupráce s agenturou si pochvaluje například Chomutov.
4: Díky spolupráci s agenturou jsme získali i určité projektové peníze do škol, na sociální začleňování a vlastně se to týkalo i našich sociálních bytů.
2: Vysvětluje primátor Chomutova Milan Merz z Hnutí Nový Sever a popisuje komplikace, které změny v agentuře městu přinesly.
4: Ti lidé, s kterými jsme byli v dlouholetém kontaktu a věděli jsme o sobě, tak teď nám oznamují, že vlastně přestávají fungovat.
2: Stejně na tom třeba Česká Kamenice, Rumburg nebo Benešov nad Ploučnicí. Tiskový odbor Ministerstva pro místní rozvoj na dotazy uvedl, že kontinuita projektu je zajištěná. Tomu ale odbory agentury pro sociální začleňování nevěří a vyhlásili jednodenní stávku.
5: Odbory ve veřejné službě nemohou mlčet ve chvíli, kdy stát přichází o odbornost, kontinuitu a kapacity, bez nichž nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu.
2: Vysvětlil předseda odborů agentury Václav Nikl s tím, že podporu stávkujícím už vyjádřili i další odboráři, třeba z úřadu vlády, ministerstva životního prostředí nebo Národního muzea. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že agentura aktuálně spolupracuje s 66 lokalitami, čítajícími 109 měst a obcí z celé České republiky, tedy i z Libereckého kraje. Například z Frýdlantu, Liberce či Nového Boru.
6: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 17 hodin 54 minut a den v kraji v Českém rozhlase Liberec končí. Dál se těšte na pořad Šarm Lady Klokočníkové, předtím pochopitelně zprávy, ty dnes chystá Lída Jiroutová. A co vás čeká zítra? Mimo jiné se zaměříme na možný prodej fotbalového stadionu Unisy, který chystá město Liberec. Také se podíváme, jak to vypadá v opuštěném areálu bývalého jabloneckého pivovaru, který nově koupil pivovar Volt. Jaké s ním má plány, to vysonduje náš regionální stopař. A Iveta Kalátová se svým dopoledním hostem od A do Z probere festival dětského čtenářství. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledně naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: U Svoru na Českolipsku začala uzavírka kvůli stavbě obchvatu. Auta jezdí přes obce ve Šluknovském výběžku. O víkendu bude v Liberci jubilejní mistrovství republiky slepeckých psů. Agentura pro sociální začleňování stávkuje proti změnám ve státní správě. A v úterý se mírně oteplí, na horách odpoledne výjimečně zaprší a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký podvečer přeje Lída Jiroutová. Začala stavba obchvatu u Svoru na Českolipsku. Silničáři tam proto uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a povede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí i Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc. Potrvá do půlky října. Liberec bude tuto sobotu hostit 10. ručník mistrovství republiky vodících psů. Soutěž prověřuje souhru zrakově postižených s jejich zvířaty. Slepečtí psy musí prokázat, jak si poradí s různými povaly v běžném městském provozu. Soutěžní trasy povedou v okolí nákupního centra Plaza a paláce Líbek, říká hlavní organizátor Roman Vaněk.
3: Vodící pes musí najít schody, dveře, eskalátor, bezpečně přejít křižovatku, najít lavičku, obejít bezpečně překážku, aby vedl správně toho nevědomího. Další část je poslušnost, což je odložení psa na místě, obraty, přivolání na první povel.
2: Součástí mistrovství republiky bude i doprovodný program pro veřejnost v parku u paláce Líbek. Státní okresní archiv v Liberci pořádá po 3 letech den otevřených dveří. V sobotu se v návštěvníci budou moci zúčastnit 3 plánovaných komentovaných prohlídek a podívat se do restaurátorské dílny. Archiv zároveň v sobotu otevře novou výstavu, která podle kurátorky Jany Pažutové představí portrétní fotografie ateliérů z Liberce i okolních měst z doby od druhé poloviny 19. do začátku 20. století. Liberecký archiv patří k největším okresním archivům v zemi. Nejstarší archiválie v něm jsou ze 14. století. Pracovníci agentury pro sociální začleňování vstoupili do jednodenní stávky. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Od července se má totiž agenda lidských práv a protidrogové politiky přesunout z úřadu vlády na 4 ministerstva. Odbory agentury podle jejich předáka Václava Nykla požadují, aby s nimi stát projednával organizační změny s dostatečným předstihem.
4: Ze služeb státu jsou vyhazováni a odchází špičkoví experti, ruší či přesouvají se celé agendy, bez znalosti možných dopadů a lojalita k politické moci se staví nad odbornost a především veřejný zájem.
2: Výstražnou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé poradny nebo organizace tak byly dnes mezi polednem a 2. hodinou zavřené.
1: Počasí.
2: A zítra ráno čekejme jasno až polojasno, jinak přes den většinou oblačno, na horách odpoledne ojediněle možnost slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Na silnici 1/13 u Nového Boru na Českolipsku před kruhovým objezdem se srazila 2 osobní auta. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností, na místě je policejní hlídka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Začíná magazín i o tom vašem životním stylu a zdraví vás Lada Klokočníková. Už jen týden a budeme znát 10 osobností, které se budou o vaši přízeň ucházet v 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Dnes proto opět v konci Šarmu jednoho z vás odměníme. A co dalšího magazin nabídne? Už za chvíli rozhovor se zpěvačkou Magdou Malou. Vrátíme se také k návrhářské módní přehlídce Jiřiny Tauchmanové. Představíme vám přístroj, který může pomoci při odstraňování celulitidy. Taky dostanete řadu receptů, které si můžete sami udělat z bylinek, no bude toho podstatně víc, tak snad už jen přání hezké chvíle plné šarmu.

0: Dnešní osobností šarmu bude zpěvačka a herečka Magda Malá. Kromě koncertů ji většina z nás asi zná z muzikálových rolí, například z Bídníku, kde účinkovala celých 20 let, ale byl to i nejslavnější muzikál Drákula, Malá mořská víla, Kráska a zvíře a nebo Popelka. Magda Malá za sebou má i řadu televizních rolí a také dabingové zkušenosti. Vydala i řadu sólových alb. Je také zakladatelkou nadačního fondu Magdy Malé, který pomáhá maminkám v tísni. A právě díky dobrým skutkům se objevila v Hradci Králové a vystoupila jako host při letošním předávání cen Křesadlo. Ty společnost Alhelp každoročně uděluje dobrovolníkům za jejich charitativní činnost. A tak náš rozhovor bude právě o dobrých skutcích, ale nejen o nich.
1: Dobrý skutek je, když můžeme pomoct jiným lidem, druhým lidem a když vidíme tu radost u těch druhých a nic za to nechceme. To je ten dobrý skutek.
2: Jak jste se ocitla tady v Hradci Králové?
1: Já jsem teda byla na přání organizátorů, protože mě viděli zpívat u Aničky v domově seniorů a pro ně zpívám pravidelně, mám je ráda, protože já vždycky, když pro ně zpívám, tak si myslím, že právě ty starší lidi, seniori si zaslouží velké poděkování od nás, mladších, za to, že nám připravili krásnou ornou půdu, aby nám se líp žilo. Takže si myslím, že velké poděkování a vždycky se jich zeptám, kdo se narodil v roce 39 a oni zvedají ruce a oni se mi ukazují a já si představuju moje mámu, jak by asi vypadala, která se v chudák dožila jenom do 56 let, takže hodně mě to zasahuje vnitřně a dělám to moc ráda.
2: Co dalšího máte ráda v současné době, kromě toho zpívání asi?
1: No, tak já samozřejmě miluji své děti a zpěv a myslím si, že potřebuju oboje k životu. No? Že
2: umíte to rozdělovat, umíte to dělit tak, abyste dala to, co potřebuje zpěv i to, co potřebují a co chtějí děti?
1: Určitě. Tak jako vy jste také máma asi, že jo, tak jako všichni, kdo jsme máme, asi nemusíme vyprávět o tom, že milujeme své děti. Myslím si, že to je přirozený, automatický, že to je od Boha daný, že prostě máma a i táta, že jo, samozřejmě rodiče by měli milovat nade vše své děti, protože to je právě smysl našeho života. Smysl našeho života jsou moje děti, teda naše děti. A samozřejmě ten zpěv, to prostě já jsem se proto narodila a já ten dar, který jsem od Boha dostala, tak jak jste dneska viděla, tak zapojuju hodně lidí do akce, aby...
2: Vy jste živel.
1: Já jsem živel proto, protože jak jsem vlastně byla 30 let zavřená v divadle, tak mě scházel ten kontakt, který jsem začínala u Michala Davera, u Helenky Vondráčkový, tak jsem se k tomu vrátila a musím říct, že mě to strašně naplňuje. Nelituju 30 let divadle, bylo to krásný a ty role byly nádherný. Já jsem za ně vděčná. Ale stejně tak jsem vděčná za to, že můžu zpívat i pro lidi, kteří za náma nechodí na muzikál, ale na koncerty, protože mě jde hlavně o to, aby se bavili, aby tancovali, zpívali a aby nám všem tu danou chvíli bylo hezké a odcházeli s dobrou náladou.
2: Pojďme k vaší práci, co vás čeká. Jsme na prahu léta, takže blíží se čas dovolených, blíží se také čas velkých koncertů.
1: Tak já se těším na každý koncert je krásný, vzácný a děkuju za to, že je. A takový jeden z větších koncertů bude v divadle u Hasičů 7.12. s Petrou Janou a Haničkou Křížkovou. Na to se moc těším. Hodně zpívám také s Bohuškem Matušem. Teď zpívám si Šárinkou Reskovou, což mě velice těší. To je moje kamarádka, kolegyně, my jsme se obě narodili v Chebu, tak to je krásný.
2: Bude dovolená?
1: Je to blbý, že to řeknu, jo, moc nerada cestuju. Já mám klaustrofobii, takže já nemůžu do letadla, tam kam jedu autem, ale pro mě každá dovolená, prostě krásně strávený den s milými lidmi ve zdraví, to je pro mě dovolená a všude je krásně.
2: Takových dnů vám přeju co nejvíc, děkuji a těším se, že se zase brzy třeba tady v Hradci Králové sejdeme.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Jméno Jiříny Tauchmanové je v módním světě velice dobře známé. Letos tato módní návrhářka z Nové Paky se rozhodla po dvou letech uspořádat autorskou módní přehlídku. Nazvala ji Návrat ke kořenům a zájem o ní byl mimořádný. A i když v převaze byly hlavně ženy a dívky, nechybělo ani dost početné pánské publikum. No a tak jednoho z nich si v úvodu přehlídky pozvala k mikrofonu i má kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Moderátor se žlutou čepicí u baru. Než se paní Jiřina převlékne, ano, tak mě poslala za vámi a mě napadlo, že bych se vás zeptala nejen na vaše jméno, ale také na váš vztah k módě všeobecně. Vy se budete ještě převlékat?
2: Budu se převlékat výhradně do modelu od paní Tauchmanové. Sako mám teda svoje, ale košily mám od ní a mám od ní i kalhoty.
1: A jste s těmi kousky spokojen?
2: Nadmíru, protože je to přesně ten typ věcí, který já bych si asi sám od sebe nekoupil, protože to jako tradiční klasický muž považuji za zbytečné. Ale ve chvíli, kdy jsem si na sebe oblékl poprvé košily, tak jsem na to zcela změnil názor. Protože jak střihem, tak materiálem je to tak strašně příjemný, že asi budu fanda, no. Já se jmenuji Ondřej Macháček, pocházím z Nové Paky a jsem vlastně náhodný moderátor.
3: Přivítejte Jiřinu Tauchmanovou.
1: Máte trému teď?
4: Trému snad ani ne, víceméně je to vždycky stres před tou přehlídkou, i když Daniela přivezla velký tým lidí, který všichni tady na tom pracujeme, každý se nějakým svým dílem podílíme, no ale takový to napětí, ten stresík, ten je vždycky. To jako by asi nebylo zdrávo ho nemít.
1: To chvědí.
4: Tak a já se nebudu koukat, já si takhle... Zatím ty přípravy jsou samozřejmě v pořádku.
1: Uvidíme šaty pro různé generace?
4: Určitě, je to pro širokou věkovou populaci a jak je stěžejní návrat ke kořenům, tak tady budou ty netradiční potisky, jakože a la kroje. A je to taková moje srdcovka. A to se nechte překvapit, protože to bude takový hodně milý. Co dělám vždycky ty kolekce, tak tím, že dělám velmi nadčasovou módu, tak ty kolekce se různě prolínají a můžu někdy podle toho, když potřebuju doplnit určitou barvu a hodí se mě z minulé kolekce a potřebuju tam jeden model přidat, tak to vždycky udělám. Ale někdy to nejde. Ale tím, jak mám nadčasový modely, není to vyloženě trend, který prostě zaplaví ty ulice a příští rok už to je úplně out, tak to já moc tohle nedělám. Dělám vycházkovou, casual, společenskou a to jsou takové klasické záležitosti často.
1: Teď slyším, že, jak jste říkal,

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí

0: ani tanečníci a tam batukáda. Vstup je zdarma. Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A z modní přehlídky vás teď vezmeme na zahradu plnou zázračných bylin. Možná i vy se v poslední době stále častěji setkáváte s otázkou, co s pampeliškami, jsou krásné, ale je to plevel. Tak co takhle ji využít pro zdraví a nejen pampelišku? Na zahradě určitě můžete objevit řadu bylin, ze kterých si můžete připravit spoustu vynikajících života budičů. Jana Kudyvejsová s doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou si proto pro vás připravili celý seznam, do kterého teď budou nahlížet. A začneme třeba u lahodného jarního čaje.
1: Pampeliška je vlastně skvělá bylina, ze které můžeme používat všechny její části. Pro ten náš čaj by se ideálně hodil pampeliškový list, který působí taky močopudně a obsahuje velké množství vitaminů a minerálů. Kromě toho samozřejmě můžeme ještě také sbírat pampeliškový kořen. Ten pampeliškový kořen obsahuje inulin a hořčiny. On podporuje tvorbu žluče, takový pozitivně působící na játra a na trávení jako takové. Ten kořen se buď suší a pak se praží, že dá se používat jako taková alternativa kávy, a nebo se dá se používat i přímo pro přípravu odvaru. Do čaje ten kořen bych úplně nedávala, protože tam bychom z něj jenom takovým tím pouhým zalitím nedostali to, co bychom potřebovali. Nicméně ten list se právě hodí tady do tohoto čaje a kromě toho můžeme používat i ty stvoly. Mimochodem díky tomu latexu bílému, co obsahují, tak ta pampeliška dostala i svůj latinský název Taraxacum officinale. Taraxis vlastně znamená zánět očí a Avicena v historii používal právě ten latex na léčbu zánětu očí. A jinak se dají používat i květy. Z květů si můžeme připravit třeba pampeliškový med, respektive to je syrup, ale říká se tomu pampeliškový med.
2: No pak to byla sedmikráska, tu uznáme třeba i do salátku, že si můžeme utáhnout.
1: Tak přesně tak, sedmikráska je skvělá čerstvá do salátu, nebo ji můžeme používat zase ten nasušený květ. Ona je výborná při různých zánětech dýchacích cest, dává se, nepoužívá se samostatně do těch, spíše se používá právě do těch čajových směsí a působí i protizánětlivě, takže se z ní používají i různé třeba sedmikráskové oleje nebo sedmikrásková voda na oplachy, pokud někdo trpí nějakými kožními potížemi.
2: A pak tam myslím, ještě byla violka, byla tam taky bříza.
1: Violka a bříza. Violka, pokud už teďka violku neseženete, tak se dá i v lékárně nebo v bylinkářství sehnat nať a ta právě taky podporuje jednak tu detoxikaci a jednak také působí i při nějakých tom zahlenění nebo při těch potížích s dýchacími cestami a při kašli. Pomáhá tak jakoby sklidnit to hrdlo.
2: A jak použít břízu?
1: Bříza je skvělá, on vlastně na jaře, z kraje jara se sbírá březová míza, ale můžeme využívat březové listy. Ty březové listy můžeme také nasušit a ta působí taky močopudně, také podporuje detoxikaci, obsahuje flavonoidy, které působí protizánětlivě. Jenom tady opatrně u té břízy, samozřejmě kdo má alergii na pil břízy, tak tam to samozřejmě nedává. Dá se použít, ten čaj se dá samozřejmě zkombinovat, těch variant je prostě celá řada.
2: Ano, další tři bylinky. Tady teď mám poznamenané a to je popenec, kozlíček a ptačinec. Co by nám mohli udělat pro zdraví v našem těle?
1: Já myslím, že na popenec jako leckdo narazil. Ono mnoho lidí ho považuje za plevel, takže se ho na zahrádkách zbavují. A on je takový kouzelný, má takové fialové kvítky. A je to bylinka, která je skvělá na dýchací cesty, ale i na trávení. Dá se používat čerstvý. Tradičně se používal jako nahražka pepře. Když si ho natrháte, nasekáte, tak se dá použít třeba do pomazánek nebo třeba do másla, tak takové bylinkové máslo s tím popencem má takovou tu lehce pálivou chuť, tak to je třeba výborné. Co se týče kozlíčku, tak kozlíček ten se většinou sbírá tak do konce dubna, ale jenom takové jako v doporučení ode mě, že pokud jsou to bylinky, které jsou určené v použití v čerstvém stavu, tak stojí za to třeba si ty bylinky zamrazit. A jinak kozlíček obsahuje podobně jako spousta jiných takových těch vůzovkách plevelů velké množství vitamínu C, vitamíny A, B, spoustu minerálů, železo a díky těm vitamínům, minerálům pomáhá tak jako naladit tu nervovou soustavu naši.
2: No a co ten ptačinec?
1: Ptačinec to je další plevel, který má takové jemné bílé kvítky, taky se spousta lidí ho zbavuje. On působí protizánětlivě, používal se také na různé jakoby kožní choroby a obsahuje také velké množství vitamínů, vitamin C, B vitamíny, ale i třeba draslík, železo, také vlastně kyselinu listovou, vlastně to je v tom spektru těch B vitamínů, takže dá se skvěle použít i právě třeba do salátu, do smoothieček třeba, tam, kde to je čerstvé, tam ho můžeme zařadit.

0: Před týdnem jsem vám slíbila, že v kosmetickém rádci představíme některé kosmetické procedury, ve kterých hrají hlavní roli přístroje. A protože léto se nezadržitelně blíží, tak dnes vám poradíme, jak se zbavit celulitidy. Dnes jsme se vypravili do kosmetického institutu v Hradci Králové a já mám u mikrofonu Janu Růžovou Rejlovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy nám, paní Jano, představíte Lymphomen. Já si myslím, každá žena, která chce mít krásnou pleť, ne pomerančovou, ale vyhlazenou, tak možná i tento přístroj by mohl pomoci.
1: Určitě může přispět, a to nejenom k té pomerančové kůži, jak jste to nazvala, ale celkově přispívá k dobrému fungování lymfatického systému, na což jsou zase navázaný i buď jiný technologie nebo obecně fungování toho našeho organismu.
0: Mm-hmm. Takže kdybyste měla dámám poradit, když by chtěli ještě do léta mít krásnou pleť, vyhlazené nohy, co všechno by měli udělat a jak tedy vlastně postupovat, než si představíme ten Lymphomen?
1: Tak udělat by toho měli určitě spoustu, protože ten Lymphomen nezaručí ten výsledek jednoznačně sám. Samozřejmě k tomu bude přispívat pohyb, pitnej režim, strava, všechny tyhle věci. A ten samotný Lymphomen potom jenom rozproudí tu lymfu a pomůže doladit ten výsledek, ale je určitě potřeba dobře rozmyslet, kam se vypravit na takovou proceduru, protože tam je spousta kontraindikací. Onkologičtí pacienti, někdo, kdo má problémy s křečovými žílami, by neměl, onemocnění srdce, ředění krve a podobné choroby. No.
0: Pojďme si tady ten Lymphomen představit. Na jaké bázi funguje?
1: Je to vlastně taková masáž, která není způsobená vysokým tlakem, ale takovým jemným tlakem a tlakují se právě trasy lymfatického systému v našem těle, kdy ale než vůbec se ten přístroj zapne a instalujeme teda klientku a klienta do tohle obleku, který tady vidíte, tak nejdřív musíme uvolnit ty lymfatické uzliny. Minimálně 10-15 minut určitě té obsluze zabere, než připraví toho klienta, než si teda řeknou všechny ty věci, které s tím souvisí, protože je potřeba zvýšit pitný režim po absolvování té kůry. Můžeme upozornit i na to, že můžeme mít i větší potřebu na toaletu, protože vlastně ten lymfatický systém nám z toho těla odvádí ty škodliviny.
0: Když se tady dívám, je to takový skafandr nebo nohavice, do kterých se ta dáma obleče?
1: Má to spoustu komor a postupně se tlakují ty komory, nafukují se a právě nafukováním toho vzduchu a tlakováním toho těla postupného se docílí toho kýženého výsledku. To se samozřejmě musí správně nastavit, jestli je to relaxační, jestli je to právě indikováno z nějakého konkrétního důvodu, třeba když někdo trpí na otoky nohou. To všechno může pomoct, ale musí se správně to rozhodnout, to nastavení.
0: Jak dlouho trvá taková procedura?
1: Takových 45 minut a určitě nestačí jít jednou. Je potřeba tuto proceduru opakovat minimálně 10krát a v úplně ideálním případě bych poslala klienty, ať jdou nejdřív na ruční lymfatickou masáž, kde samozřejmě preciznějc ta odborná pracovnice dokáže ty lymfatické uzliny nastartovat a pak ten výsledek jenom doladit touhle procedurou.
0: Je to tedy taková doplňková procedura?
1: Určitě doplňková.
0: Potom tedy po skončení té procedury, už jste říkala, pitný režim je velice důležitý a ten pohyb, ten asi doporučujete vždy?
1: Ten vždycky. A tahle ta kůra se třeba doporučuje lidem, kteří se snaží trošku redukovat svoji tělesnou váhu a nejde jim to z nějakého důvodu, tak jedním z těch důvodů, proč třeba to nejde a zastaví se to, je právě to, že ten lymfatický systém nefunguje úplně dobře.
0: Po jak dlouhé době bych měla jít na druhou proceduru?
1: Vždycky je potřeba nechat to tělo trošku odpočinout, takže minimálně 3 dny mezi těma jednotlivýma procedurama je potřeba udělat.
0: Je sympatické to, že si u toho asi mohou dámy i číst tady, odpočívat, relaxace.
1: Je to i příjemné, není to nic bolavého, je to docela příjemná procedura, která je taková relaxační.
0: Takže doporučujeme. Děkuji mnohokrát.
1: Také děkuji. Neboj

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A je tu další díl našeho seriálu o etiketě, konkrétně o zdvořilosti starších vůči mladším. To jsme vybrali jako téma s Danielem Šmídem, už je asi 10. díl, dobrý den.
2: Je to tak, dobrý den.
1: Dnes si budeme povídat o přezdívkách bez souhlasu, nebo jak to nazvat, když někoho oslovíme Pavlíčku a on nám to nedovolil.
2: No, je to vlastně deformování toho oslovení nebo použití nevhodného oslovení vůči mladším lidem, což se nám relativně často stává, starším lidem se to stává, ve většině případů v dobrém úmyslu. Nejde podle mého názoru ve většině případů o nějaký manipulativní typ chování, ale chceme být přátelští. Už to začíná ve školce, že člověk, dítě se jmenuje Jan a už je z něho hned Honzíček. Jenom proto, že je malý, tak je hned nějaký zdrobnělý. Přitom dostal krásné jméno, které se jmenuje Jan a umíme říct Jane. Tam to začíná a táhne se to s těmi lidmi až do jejich dospělosti anebo i vlastně do mladšího věku pracovního, kdy se starší lidé nebojí ani, řekněme, i neštítí použít třeba Honzíku nebo Pavlíku nebo Miluško, pokud ten člověk se takhle nejmenuje. Zapamatujme si tedy, pokud ten člověk se nám nějak představí. Jmenuji se Jan, jmenuji se Honza, nebo se jmenuji Milada, tak nedeformujme to jméno toho, když ho oslovujeme. Stejně tak nepoužívejme oslovení typu mladíku, slečinko nebo něco podobného, když chceme toho druhého vlastně nějakým způsobem až despektujícím způsobem oslovit.
1: Tohle se stává dost často, že ty zdrobněliny používají starší lidé vůči mladším, ale já jsem to někdy chápala jako projev jakési sounáležitosti k tomu člověku, jakési přátelskosti, pocitu, že je součástí naší rodiny. Takže tady asi na to pozor.
2: Dával bych raději, protože můžeme samozřejmě se trefit správně a oslovit ho podobně, jako ho oslovuje maminka, tatínek. Ale nejsme maminka a nejsme tatínek a zasahujeme možná příliš hluboko do toho vztahu, kde to není nutné. Pokud jste tetou, tak to může být Jan, nebo to může být Jaromír. Nemusí to být nutně Jaroušek.
1: Od kterého okamžiku můžeme toho Jarouška použít? Když na to přijde řeč, nebo když si to nějakým způsobem vyžádá, nebo zjistíme, že mu tak říká celá rodina?
2: Když se vám takhle představí. Když
1: se vám takhle představí.
2: Pokud vám rodiče třeba na návštěvě řeknou, tohle je náš syn Samuel, no tak není možné, aby mu někdo začal říkat Samuelku nebo Samíku, protože my jsme neřekli, tohle je náš syn Samuelek nebo Samík. Tohle je náš syn Samuel.
1: Takže když k tomu dostaneme tedy vlastně doporučení nebo požehnání, ano, nebo svolení, nebo upozornění, ano?
2: U těch starších oni se vám představí sami, tak, jak chtějí být oslovováni.
1: Vidíte, to je velice časté téma, takže jsem ráda, že jste nám to osvětlil. Děkujeme za to, protože u nás ve vysílání také nás dost často naši posluchači oslovují jmény, takže možná i pro ně to bude návod, jak s některými našimi kolegy komunikovat.
2: Přesně
1: děkuji
2: tak.
1: A nashledanou.
2: Já také děkuji za pozornost. Mějte se hezky.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: Přesně za týden vám představíme 10 osobností, které od vás dostaly největší počet hlasů, tak se těšte. No a i dnes vybíráme z vašich e-mailů a SMSek a také kuponů, které jste zaslali. Tentokrát je to paní Marie Hostinská, která tento týden poslala hlas lékaři Tomáši Šepkovi. No ten má poměrně velké množství vašich hlasů, tak uvidíme, jestli se do té naší desítky dostane. Vy, paní Marie, ale určitě vyhráváte knížku. No a tu další věnujeme opět za týden. Připomínám ještě, že kromě toho všechny typy postupují do losování o 10 cen. To ale už asi většina z vás ví. Tak snad už jen poslední výzva z Šarmu, pošlete i vy svůj tip a ovlivněte tu naši skvostnou galerii šarmantních. Všechna jména najdete na našem webu. Adresa je charmantniosobnost.cz.
2: Znáš

A než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm se můžete těšit na rozhovor se zpěvačkou Šárkou Reskovou. V módních trendech probereme barelové kalhoty, bermudy a nebo kraťasy, no ale hlavně představíme vám novou desítku šarmantních osobností. Tak se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Přesně za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V kostele v Horní Polici na Českolipsku někdo nasprejoval hákové kříže. Společnost Silnice LK bojuje s nárůstem cen ropy a obalových směsí. Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. A čekejme zpočátku jasno, postupně oblačno, na horách se odpoledne může přidat déšť nebo přehánky a teploty vystoupí až na 25 stupňů. Taková je zítřejší předpověď počasí. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká jejich mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
0: Dražší pohonné hmoty a také rostoucí ceny asfaltových směsí musí řešit krajská společnost Silnice LK. Například ceny obalových směsí jsou teď o 35% vyšší než na začátku roku. Firma se stará o údržbu silnic 2. a 3. třídy v majetku Libereckého kraje. Zároveň nabízí své služby i obcím a městům. Podle předsedy představenstva Silnic LK Petra Správky se firma snaží zatím nezdražovat. Situace je ale vážná.
3: Jsme museli zefektivnit výrobu, bohužel to jde na úkor i našich zaměstnanců, ale snažíme se po dohodě s akcionářem udělat maximum pro to, aby jsme ustáli ty stávající ceníky, aby jsme zbytečně zatím nezvedali ceník a budeme to dále sledovat, protože kondice té firmy to rok nevydrží, jsme na limitu.
0: V Purkyňově ulici v České Lípě začala stavba skateparku. Dodavatel začal s terénními úpravami prostranství mezi protihlukovou zdí a areálem základní školy Špičák. Sportoviště za 58 milionů korun by mělo být dokončené v příštím roce, uvedla starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. To je o 51 haléřů míň než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů a to na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen.
1: Počasí.
0: A v úterý bude zpočátku jasno až polojasno. Postupně čekejme většinou oblačnou, na horách odpoledne ojediněle možnost slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. Vítr bude foukat slabý jižní, odpoledne jihovýchodní a večer na horách a na Liberecku ve Frýdlantském Výběžku se změní na mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Silnice 3. třídy v Bílém kostele nad Nisou ve směru na Chrastavu vedoucí přes Panenskou Hůrku je kvůli stavebním pracím uzavřena, složky integrovaného záchranného systému úsekem projedou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Vladěna Nováková, nejsme příbuzní, podotýkám. Dobrý den, jezdíme do Krkonoš na chatu jménem Dakota. Často se nemůžeme dohodnout na správné verzi. Jedeme na chatu Dakota nebo jedeme na chatu Dakotu. Kdybyste nám to mohli objasnit v rubrice Hezky česky, byli bychom rádi a moc děkujeme. No tak to mě napadá i třeba dopravní podnik města Pardubic nebo dopravní podnik města Pardubice. To je podobné, ne?
2: Přesně tak, je to vlastně stejný případ neschodného přívlastku, kterému se říká nominativ jmenovací.
1: Takže se nedivíte asi paní Vladěně, že se nemůžou shodnout?
2: Ne, protože v tomhle případě mají pravdu i ti, kteří chtějí obojí skloňovat, i ti, kteří Dakotu neskloňují. Tak jak jste řekl ten příklad s městem, to slovo chata nebo město v tomhle spojení, tomu se říká opěrné jméno a to se skloňuje a ono to stačí pro pochopení.
1: Na druhou stranu, já se vždycky podívám třeba u toho dopravního podniku, jak se ta instituce oficiálně jmenuje a tím se řídím. Když mají na webu dopravní podnik města Pardubice, tak bych to používal takhle. Když by měli dopravní podnik města Pardubic, tak bych to používal takto.
2: Ideální je ty oficiální názvy, pokud jsou to takovéhle typy názvů, tak respektovat, jak je to napsáno, zveřejňováno a je to navíc tenhle případ, ten dopravní podnik nebo například vyhláška města Hradec Králové, tak jak je to zveřejněno, je to vlastně administrativní styl a zrovna v tomhle stylu je zvykem to konkrétní vlastní jméno neskloňovat. Ale jinak si opravdu můžeme vybrat.
1: Tahle možnost, že si můžeme vybrat, nám může pomoct v případě, že nevíme, jestli je to třeba ženské nebo mužské podstatné jméno. Vidíte, také máme takové případy.
2: Přesně tak. Do obce Prčice, tam, když nevíme, jestli jsou to ty Prčice nebo ta Prčice, tak prostě zachováme ten základní tvar. A nebo tohle se týká hodně často cizích vlastních jmen, kde vůbec netušíme, jak se skloňuje.
1: Třeba?
2: No třeba do švédského města Lycksele.
1: Nevíme, co je Lycksele zač, vidíte, jestli je to ta Lycksele, ty Lycksele.
2: Takže je necháme být.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky, teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení u sjezdu na Bratislavu. Levý pruh jede výrazně rychleji. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se zkracuje kolona kamionů. Zastavují se na 5. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, ale to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je, vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z nějakých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katedra musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katedrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, tam vlastně elektrickým výbojem.
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls. Jo?
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelnou, tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdybyste si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil, ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobného, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky,

0: tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stav těch komor, že oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
0: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
0: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
0: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
0: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
0: Že by se dostali vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást a to je kondenzátor. Znamená, že z ty baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
0: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako v bodech?
0: Musím se vstát, musím se přinutit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta naváží na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30 místo na 9,
1: a koho můžete prozradit, nemůžete.
0: Ne, to je to.
1: Lékařské tajemství.
0: Já nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako...
1: Když to šlape.

0: Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, kteří nemají žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl takový, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no konce 90. let a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují a když to teda vyměňují a posílou něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašný peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na tu, na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
0: se stala v Chicagu taková, teď my jsme jako v Chicagu, my prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělala jenom na Homolce. Jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. Vidím tamhle stůl z Homolky. Prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat. Jo? Takový Hollywood. Jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil. Jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo? Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce. A on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí a pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
2: Už vrčím.
1: A už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
2: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to taky na ostrý vože, fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
1: Jak to,
2: jako.
1: Proč?
2: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako
1: mezi
2: hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je prostě, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celou životní práci nebo co. Tak jsem měl tu jako fakt jako čest nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych jí to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To se nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo? A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové, to opravdu v tomhle tom nesmí a to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo, těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijak z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s tím bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
1: Musíte mě pomoct.
2: Že, jako, já jsem tady jsem přišel, jako, na, jako, no a tak to, jako, to byl, jako, to je fakt, jako, frajer, no, tak i další, no.
1: Chodíte rád do divadla?
2: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristicky, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a já mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, jo? Protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také vždy zapomínáme, že to je strašně důležitý.
1: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
2: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
1: Děkuju moc.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

rysować.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přeháníky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimoúrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimoúrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 od Rokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přeháňky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanškrounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníků košických veslárů Petr Dula.

Písnička Down at the Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Veslaru a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bál. S historií Veslárů je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první single Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich kolébky byli vyznavači skautingu Juraj Alsaka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lod Gronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Jody Fia, jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o 3 roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku elitní country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvillu k veslárům působícím tady jako Rovers Joe Diffieho a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long on Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Veslary a Dělničná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

Typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Veslaru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalují ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojedinělé mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, ta ti po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku. Zapomněl jsem, kterého. Ty jsi říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
0: Divadlo pro vaše uši. No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
7: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
8: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
7: U mikrofonu vaši Žírecký
8: a Kukla. Dobrý den. Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tedy udělejte u prvního zpěváka plus nebo mínus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidylku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek, i co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš, pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze Zpěvákova soukromí. Skřivan Polní stří.

0: křiv, nebo tak?
1: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší.

0: jaksi přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
1: Potkala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů.

0: tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na Herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu vzepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi.
3: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
4: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
5: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
4: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
5: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
4: Snad, podle vůně.
5: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
6: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. Ta douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
6: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
6: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
6: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
6: No prosím tě to.
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 1/4 hodiny glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
6: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
1: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
6: To nevím.
1: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
6: No právě tu čajovou vůni.
1: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
7: Pojď sem, Čankliu. Co jsi mi to dala na stůl?
5: Váš obvyklý čaj, pane.
1: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
5: Já nerozumím, pane.
7: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
5: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
7: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
5: Nic takového jsem neudělala, pane.
7: V tom případě musím na plantáž.
5: A váš nápoj, pane?
1: Vylej ho. Je to odporná břečka.
3: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 9700, ale pozor, před naším letopočtem.
6: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
3: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
6: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
3: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
7: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
3: Jistě, pane.
7: Pojď sem. Máš dobrý čich?
3: Výborný, pane.
6: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
3: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
8: Zelí, pane.
3: A včera?
8: Zelí, pane.
3: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
8: Jenom zelí, pane.
7: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebe menším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
3: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíle dni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvene, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet?
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: No, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže Boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma spolí, pozor, ale...
7: Dáš nám balet? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: Tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři, jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel, jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: žádné žene.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.

0: Chalupové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu z Lín. Tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte,
1: mám
0: pane Jiří.
1: Rád. Abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovišťu, měl rád, na to rád vzpomínám. Nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme si třeba koulovali, že v zimě, a jim jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se koulovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě, no a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, je, dostal sladký zákusky a takový, no. A to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádné lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sanech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk od těch 2 let, do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celý kilometr. Vždycky mě zapřáhl na saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: no a zpátky...
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl na čářem, že? Strajda, on tam hlídal hranice, jenže bohužel ten mlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let, že většinou oni už ty mlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal strejda domů, no prostě. No, tak mě s ním zeznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
0: Jirko, a nějaká tajná skrýž byla? Pamatujete si? Nebo nějaký bunkr?
1: Prosím?
0: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete.
1: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady kdysi bývaly kasárny, že, ruský. No a oni tady prostě měli ze starých aut takový harampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku, takový bunkr. A tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka a my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je takový... Taková elipsovita je rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už to, že paní Jaruško Barbořiková už 60 let, no.
0: To jsou vzpomínky, ale vzácné, no. Důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
1: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si a nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
0: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte.
1: Tak
0: děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště.
1: Ano. Paní Jaruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
0: I vám.
1: A samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková. Doufám, že se vám bude líbit a volejte k tématu dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam ze které pocházela moje máma. Ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherný dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleního jsme dělali do rána, nám to sežrala koza, no ale prožila jsem tam nádherný dětství, tam i ta látka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. A no, prostě dělali jsme všechno, vypřahali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala, všechno jsme dělali. Ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný. Já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba, to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl pulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherný dětství jsem prožila.
0: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
1: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. Mm-hmm. To nevím, ani jestli rádio tam...
0: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
1: No školní výlet, to potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze, měla malej krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vzpomínám na to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval. A ještě jsem, je mi 81 a vím, na letní byla jedna paní, stará paní a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
0: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět. Bohužel, tak by to mělo být.
1: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je sama kvantita, žádná kvalita. Lidi spolu ani nemluvějí. Jo, dneska v autobuse já si sedám na kraj a seděl tam mladík a já jsem, on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, dnes se nevytahuju, ale ve škole a všude, my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dianu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dianu na tom.
0: Teda, no, Helenko.
1: No, hrajou v rádiu, tak
0: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně nestratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těchhlet v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, je už tady Veronika Rakovník.
0: Verunko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavěli hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě to bylo třeba, to bylo takový a měla jsem tam Angličáky, měla jsem tam, to bylo v takový době komunistický a to nevadí, a měla jsem policii, Lamborghini Miuru a Maserati Marak. A přišla jsem doma, neuslyšela jsem, že maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili s bratrancem, jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád lákalo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůrou a nechali jsme, přišli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkám, tak to vezmeme, tak jako on říká, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigantě.

0: jmenovalo se to Na gigantě. A my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme se, tam jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny. My jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný. No prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý, a to jsme byli sami tam, nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. No a tak jsme, no a prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šel a říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele teď tam bude zajíc, hele a on tam fakt byl zajíc, my jsme ho chytili, my jsme chytali, tam ještě jsme chytali bažanty, to bylo směrem jakoby na Stéblavou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, no prostě a pak jsme chytili toho zajíce a dala, babička ho dala do klece a jako a už jsme se o něj, už jsme ho nechtěli, už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty nákladňáky pro to osení váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky jako s bratrancem nám, kolik nám mohlo být, takový 5-6 jsme běhali. Prostě po tom lese různě. A prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, no, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
1: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
0: My jste tam babička
1: pořád něco chytali.
0: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a jak tam chytají s tím špinátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil. To byl steklej. A prostě to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco, a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže
1: člověk ráno vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venku, hry s kamarády, tak na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Veronko, krásné to bylo.
0: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
1: Ano.
0: Tak se mějte krásně a děkuju a mějte krásný večer a ať ty děti mají taky přirozenou, nějaký přirozený pohyb a ty hry a tak, ať si to užívají, no.
1: No ano, kde se odehrává, ale skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
0: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už mlčím, já už končím, už je, takže prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, a nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý, ty,
1: ale šťastně,
0: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
1: Veruko. Zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluji zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

naše talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No. Krásnou noc.
1: Když jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra spíš se školou, na výletě a nás... Byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem. Naštěstí se ne... nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: V Jedovnici tady v Kempu.
0: V Jedovnici? Na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď? Pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet. To jste jenom jako kamarádi vyrazili. To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano, ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. Osmá třída.
0: A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? Osmá třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. Mhm.
2: No.
0: Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte
0: hodnou paní učitelku. No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Počasí teda dneska to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takové terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky a určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma, takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte, krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy malý, housátka. Museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme se pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky a i my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušit a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti, o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psalo se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla tak asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci. Tak ona tam byla, ta historická školní tabulka napsaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: a to mě překvapilo.
0: A z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu. Že tehdy se to udělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem ho měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to tak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl. Jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. A od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne, to jako tatínek zesekl, jako důs, jo, jak se tomu měl. No, seno, jako dělá se potom z toho seno, ty si nemůžu vzpomnět, jetelinu. No ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nesůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte Noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství. Na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazí a kde radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako tak jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byla nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako aby jsme si dovolovali nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to jsou tam malete. A to prostě vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne. To jako to
1: a, Jani, a to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
2: Dnešní děti to normálka, protože ta, jako by řekla, elektronika, to šlo počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tomu už trošku jako zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
1: Jani, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáků, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh za školu kouřit a víte, co mi řekl? A on řekl, kéžby Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. A on řekl, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne. Ale že ten mobil z ruky pak už nepustí. To bylo zajímavé. Přirovné.
2: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti v autě, a fakt na ten mobil jsou závisláci, nebo já nevím, už řekla. Už si to jako bez toho nedovedou představit nebo nějak.
1: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
2: Jo, ale takhle třeba odboženě Němcový kocour Bikéš. Já nevím, když si vzpomenu Wernerovky, kdo by jako dobrodružný na tyhle ty. A takový, jako jo, tak jako hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takovýhle tyhle ty věci, no. Nebo nějaký čárání po knihách, nebo to, no, to vůbec neexistovalo. Kniha to prostě bylo jako nějaký takový, jako no. Jenže to dřív nebyly počítače a takovýhle tyhle ty věci, no.
1: Dobře, Jani, děkuju, že jste teď s námi chvíličku vysílala Noční linku.
2: A mějte se moc a moc dobře.
1: I vy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vzpomínáte si na místo, kam jste jako děti utíkali za dobrodružstvím? Právě takové příběhy dnes patří do Noční linky k našemu nočnímu povídání. Tak volejte.

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížej prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby se děli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtějí vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takové rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazmějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocný stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šelijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme sbírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to jejich zemědělství. Tak jsme chodili i na Makovice sbírat a myslím si, že jsme měli krásný, jo, a chodili jsme se skačenama a zůstama koupat. Za dědečkou zahradou byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy, kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě
0: no,
1: taková.
0: Chopalo by to jinak, stejně.
1: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
0: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. A řekněte mi, kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
1: Ano, dost. Nebo dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
0: Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
1: chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a tak jsem se z velké lásky vdala.
0: Takže jste nedostudovala.
1: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále a když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása ty naše děti.
0: To se hezky poslouchá.
1: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, takže vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme se těma kde.
0: No to věřím, vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko, poslední otázka, jestli dovolíte, jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
1: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborové placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky. Takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
0: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
1: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku ze švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzo vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jedl s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně, strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Káj a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let býval svět jako a prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí, protože umějí anglický, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosejí. Tak to jsem
1: Paní Marie, řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkala vám nějak?
0: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudecová, jako Hudecová. Tak mi říkali Hucina.
1: Hucina?
0: A tím jsem si, Hucino, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, veď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo. Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pamne, já nejsem Lucie, jo. A víte, že mi to zůstalo od 4. třídy i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to do dnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
1: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
0: Já nevím.
1: Asi, duchové, strašidla.
0: Ani, to ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte jednou, my tady se byčme u hřbitova. Je to teda starý židovský hřbitov a na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla a lezli potom po té zdi, ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylékají.
1: Jste měli prostrach uděláno.
0: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. No, bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30, před barákem a šli jsme cvičit, no, tak, protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk, což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo, čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. tak.
1: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu.

0: přejeme tak, krásný zbytek noci, naslyšenou, taky
1: děkuji,
0: dobré ráno. To už se blíží, za 1:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky nebladnou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady jako Ostrava Zábřeh a dětství v Ostravě jedna. No a na co si vzpomínám, tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples nebo takové možná, jak jsou dneska taneční zábavy a vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech. No, tak to jako bylo nejkrásnější. To jsme se vždycky těšili s bratrem. Ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, šest partají, druhý vchod, šest partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Aha. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory, když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly. A my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šíli jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má jako to máte ako malý počítače. Takže tak, no, ja si myslím, a to se zeptám vnúku, ale myslím, že oni vôbec ani ty pečoky neznají. Ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova, hrad Vouzov, moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
0: Miluško, no vy byste povídala a povídala, to je nádhera, tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství, tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
0: ani oni moc
1: se těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak se mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roků, byly Vánoce, plno sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji a já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná barevná skleněná báněčka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škořápek, nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už dobývali, bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě a měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola a teď jezdili saně, koně, koníček, pán seděl na tým, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne, a za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo a ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh, takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná, takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladionké a mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každý papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola měli jsme hřiště před našem, ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště, takže tam jsme si bruslivali, vždycky chytli ty kačenky a tam jsme si je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré, honem děvčata, vyskočte na pec, my jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme, sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici, takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě, tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat. Já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No, ale všechno se zvládlo. Na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí. Doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No, měla jsem spoustu zážitků. Knížky, stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila, skleněný vrch, knížka nádherná, krásná, no spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No. Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lido.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 4:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lido.
1: A dobrou noc.
0: Telefon děkuji uložte vám a zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: nicht.
1: Na prášek srdce rozmělní.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlešťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drže nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo, když majáles.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně z dáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům, dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju, to musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde, může vzít Fricka sebou, bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ozduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám. A samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné, jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické veřejnosti.

0: nemocnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové, své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejichž základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si jej zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak se

Vyhneme se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká. My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to s

už jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
2: Drožku, tady vašnosti.
3: Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonvillu, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně pod pinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
4: Blázníte, člověče?
5: Nebo jste opilí?
6: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
6: Tak poté, šetří 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
7: O co jde? Samé.
6: O co jde? Nač chce mít číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
6: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: Nezapisoval jsem si je.
6: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
8: Opravdu to dělal?
6: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté!
0: To Tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
5: Od pumpu s nima!
7: Pitrové! Davači!
9: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
11: Jsou to špiclové.
1: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se ustávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačeli v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi švihátským oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář. Dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
12: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava, hlava, pozor na hlavu. Strašná díra, nebezpečná jízda, onehdy. 5 dětí, matka, statná paní, jedla zrovna obložený chléb, zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na White Hall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
5: Winkle, Nathaniel Winkle.
10: Sportovec, pane?
5: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
5: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historik o tom samém psu. A vy, pane?
13: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
14: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima děvče, pane.
13: Velice.
10: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
13: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
13: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan, Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem, romantický příběh, strašně.
13: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane, mrtva.
13: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
13: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhne ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
4: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
14: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
5: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
14: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v 5, ano?
14: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem v jedném papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestoval v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
4: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
5: A byl bych rád viděl jeho psa.
14: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
15: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
16: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří,

Každý, kdo má ženu, není Otello, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.